Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Kemp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já, to jsem já, do prvního, ale ne.
3: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne, ne.
2: Protože to je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
2: Děkuju,
0: nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožný.
0: Jsme Evropa 2.

Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Hádáme.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme

0: Kemp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zpátky k muzice. Evropa 2. Yeah.

0: Dobrý den, tady je Mrážek, ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Prosím.
0: Dobrý den, tady je Mrázek, ústředná. Prosím vás, to je HDX Computers?
2: Ano.
0: Helejte se, já bych měl na vás takovou prosbu. My jsme od vás odebrali minulý týden 20 počítačů jako firma.
2: Ano.
0: A máme to tady připravený k zapojení, akorát nám do kanceláře sem předtím přijdou dělat nějaký práce, tak bychom potřebovali část těch počítačů vám na chvilku vrátit, na dva dny.
2: Jaký části počítačů?
0: No, myši bychom potřebovali vrátit k vám.
2: A vám nevadí, když vám tam zůstanou celý počítače a budete nám vracet myši?
0: No samozřejmě, takhle, my ještě nespustili tu výrobu, jak jsme chtěli, a hlavně nám sem přijde dodatizátor, takže jsme se právě si říkali, jestli to nepředstavuje určitý riziko pro ty myši.
2: Prosím vás, já tady momentálně zaskakuju, ale jako s tímhle jsem se ještě nesetkala, jako že by zákazník chtěl vracet jenom na nějakou dobu část počítačů.
0: To se stane, ale jako my se prostě obáváme, že jim hrozí velký nebezpečí v rámci té deratizace.
2: Co tam pletete deratizaci? Já vám vůbec nerozumím, o čem mluvíte.
0: No ne, my se bojíme, že aby se těm počítačům něco nestalo, aby se do toho nedostali nějaký svinstva.
2: Jaký svinstva?
0: My se bojíme, aby to těm myším neublížilo, aby nepochcípali.
2: Víte co, já tomuhle nerozumím, já tady fakt zaskakuju jenom na krátkou dobu.
0: Prosím vás, počkejte, máte tam nějaký volný prostory, kam bychom ty myši mohli uskladnit?
2: My tady nemáme žádný volný prostory.
0: Ani nějaký kumbál, jo, nic?
2: Tady je nějaký kumbálek, ale já nerozhoduju o tom, co se tam dává, jako to byste si musel zavolat šéfa.
0: A netušíte, jestli tam jsou třeba nějaký potraviny nebo něco, že to by byla komplikace?
2: Já vůbec nevím, co tam je, jako jestli chcete, tak si zavolejte šéfa, ale já jako o tomhle nerozhoduju.
0: Poněvadž kdyby v tom kumbálu byly potraviny, tak ty myši by to mohly jako částečně zkonzumovat, že jo?
2: Asi jaký myši, jaký potraviny?
0: No kompůterový myši, ne, by to mohli tam vás sežrat všechny. To jsou agresivní, zlí krysy počítačový.
2: Ježišmarja, pane, kam voláte?
0: Paní, nebojte se, my jsme Evropa 2.
2: Já se nebojím.
0: Mějte se, naschle.
2: Naschle.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: dobrý den, tady je Mrážek, ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
3: Grand Pub recepce?
0: Haló?
3: Haló?
0: Haló?
3: Haló?
0: To je Pup?
3: Ano.
0: Pupiku, tady je Mrážek, ústředná. Hejte se, jak jste na tom tyčkons?
3: S čím?
0: S pokojema.
3: Teď momentálně nemáme žádný pokoje.
0: A máte, proč by byl tak funíte? Haló?
3: Potřebujete pokoj?
0: Dejte mi pokoj! Slyšíte?
3: Ano, slyším.
0: Dejte mi pokoj, krucinál!
3: Ano, ano.
0: Tak mi nedáte pokoj, jo?
3: Dobrý, jo.
0: Hele, Pupiku, už mi nevolej. Už mi nevolej. Nevolej mi, nech mě žít.
3: Dobře.
0: Je ráno, nazdar. Nazdar.
4: Maximum muziky. Evropa 2.
1: Evropa 2. 8.
5: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.

0: 6:00. Baby! Jdeme na to, ranní show Katka Řílová. Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno. Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod 100 hektary. Lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Na různých místech Česka se dnes uskuteční charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Z výtěžku se nakoupí vybavení pro neonatologická oddělení v nemocnicích. V Česku se každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí. Teď už se hlásí Zuzka.
2: Plzeň koupí v příštích 2 letech 34 bateriových trolejbusů. Polovinu nákladů na jejich pořízení pokryje dotace 317 milionů korun z modernizačního fondu. Využití dotace z programu Transgov vyhlašovaného ministerstvem životního prostředí schválili radní města. Stvrdit ho musí ještě zastupitelé 14. května. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Spojené státy dnes začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Včera to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země z celého světa.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehodu už teď po ránu hlásí D1 na 149. kilometru na trase z Brna do Prahy a pozor taky na dálnici D11 na 57,5. kilometru směrem do Prahy překáží porouchané vozidlo.
3: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2, jeden na maximum. Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás další velmi teplý den. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Později odpoledne a večer čekáme výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno, bez srážek. No a teploty opravdu vysoké, 22 až 27 stupňů Celsia.
0: To byl víkend.
1: A jede to dál.
0: A jede to dál. Tak se jmenuje, myslím, dokument o Jiřině Bohdalové. Jak se to jmenovalo? Nějak podobně. Furt to jede dál, nebo
1: jo.
0: Jede to furt dál? Totiž on se jí Michal Čoudek na začátku toho dokumentu zeptá, a Jiřino, jak byste chtěla, aby se jmenoval dokument o vás? A on to řekne, ten název Hledá Martin Cihlář.
1: A jede se furt dál.
0: A jede se furt dál, řekne. A jede se furt dál. A začne dokument. Říkám to, protože Jiřina Bohdalová měla včera, přátelé, ty 95. narozeniny. Klobouk dolů, tyjo. Včera 95.
1: A ona teda... Četla jsem článek, že by se chtěla dožít 104 let.
0: V tom dokumentu říká 103.
1: Tak si to rozmyslela.
0: Podle mě říká, tyjo, 103 to je málo, tyjo.
1: No.
0: To už jako, totiž ten dokument se točil loni, takže prostě loni říkala 103 a to jí pro mě došlo, že to je málo, tak teďka říká 104. A ona říká v tom dokumentu, ale že jako, no ale chtěla bych takhle. Takhle jak jsem, no ne, že tady budu jako sedět a koukat jako na krajinu.
1: No.
0: No jo.
1: No tak koukat na krajinu taky není úplně nejhorší scénář.
0: Nebo ona to říká nějak jinak, ona to říká nějak jinak, no. 95 včera, přátelé.
3: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea. Klimatizace, která na vás myslí.
0: Jo, klimatizace, která na vás myslí. To se hodí. Tak mě napadlo, že bychom na úvod celého týdne mohli zahrát nejoblíbenější písničku Jiřiny Bohdalové. Na přání.
1: No.
0: Nebo takhle, aspoň jako si myslím, že to je nejoblíbenější.
3: Show Evropy 2.
0: Všechno nejlepší, paní Bohdalová.

0: Nejoblíbenější písnička Jiřiny Bohdalové k narozeninám u nás v ranní show.
1: A nebo taky ne.
0: A nebo taky to samozřejmě není nejoblíbenější písnička.
1: Jenom jsme to typli.
0: Jiřiny Bohdalové, já to jako šacuju, říkám si tak, vidím Jiřinu, Nirvana. Možná to je tak, jako že vlastně Jiřina míří k Nirváně.
1: To tak snad ještě úplně ne.
0: To už jako je ten stav, kdy opravdu potěšíš všechny duše světa.
1: To nevím, jestli potěší všechny duše světa.
0: Jiřina?
1: Ale to ne, tak tam jde o tu tvojí, ne. Když se jakoby dostaneš k Nirváně, tak musíš tu svoji mít jako 100% naplněnou.
0: Teď musíš vysvětlit, já se teď snažím se napojit.
1: Ty jsi říkal, že když směřuješ k Nirváně, že potěšíš všechny duše světa. Ale no. Já říkám, že tam jde o tvoji duši, ne o ty ostatní.
0: Upřímně, já tomu moc nerozumím, aby řekl pravdu. To se tady pustil na tenkej led.
1: No, a... tak to je jasný.
0: Ale,
1: to je vždycky tenkej led.
0: Můj buddhistický guru...
1: Ano, říkal.
0: Ne, takhle, to je jedno. Člověk, který tomu rozumí, mi vyprávěl na večeři tyhle věci.
1: Aha.
0: Jo? A klasicky si z toho pamatuju tak půlku.
1: Uh-huh.
0: A ty slepý místa teďka doplňuju nesmyslama. Takže prostě... z Nirvana pro Jiřinu.
1: Jo.
0: Buď,
1: no,
0: to, buď to byla její nejoblíbenější písnička, nebo nebyla. Každopádně, tedy dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Tedy dobré ráno. No. A co teď?
1: Tak můžeme se bavit o tom,
0: počasí,
1: jak se máš třeba.
0: O počasí třeba. Pojďme se bavit o počasí.
1: Léto bylo.
0: Léto.
1: Bylo léto. Sobota i neděle byly první letní letošní dny.
0: Úplně.
1: Kdy padla hranice 2, ale jako oficiálně, že padlo těch 25 stupňů, takže jsme se to zapsali do análů, že to byl teda letní den a dneska to pokračuje.
0: Tak a protože včera na hřišti dětském mi říkal soused, no a příští víkend druhý kolo, tak se ptám, jestli bude stejné počasí i teďka ten prodloužený víkend.
1: Tak, já to zkontroluju, protože
0: to
1: situace se vyvíjí každým dnem.
0: Situace na frontě se mění každým okamžikem.
1: Chápeš to, že to tady není? iDnes, přátelé, já bych chtěla říct, že předpověď na iDnesu, na kterou já vždycky koukám, protože je za mě taková velmi přehledná, končí čtvrtkem z nějakého nepochopitelného důvodu.
0: Takhle, ten první vstup té ranní show nebyl úplně ideální, ale zase od teď to může jít jenom nahoru, jako.
1: Přesně.
0: To je dobrá zpráva. Takže, Katko?
1: Co? Jako teď se koukám do iPhoneu a tam to ukazuje 21, no.
0: Do iPhoneu se koukáš, tak to je klobouk dolů. Tomu říkám sofistikovaná připověď. Evropa 2, přátelé.

0: podle Koháka.
1: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Po takové pauzičce přichází konečně do éteru i Jakub Kohák. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, dobré. Jsem tady i já v éteru.
1: Měl jsi pauzičku.
2: Ano, byl jsem ovíněn éterem, že jo, to se dělávalo, ne, v těch filmech, jo. Že jsi chtěl někoho jakoby unést, tak si skápl na kapesník éter, ne?
1: Tak kamaráde.
2: Přiložil jsi mu to na nos a on se toho nadech a padnul ti do náručí a ty jsi se mohl odníst.
1: Ty kamaráde, ani nevíš, já jdu dneska na cystoskopii.
2: Co to je?
1: Nechcete to vědět.
2: Jako jestli můžeš mít jako děťátko?
1: Je to taková věc, jakože je to věc, řekněme si...
2: Citlivá, protože je to cystoskopie.
1: Moje uroložka prostě mě poslala na cystoskopii.
2: Aha.
3: Kudy se to vyšetřuje?
2: Vyšetření prostaty?
1: Vyšetřuje se to tak přesně, jak si představujete, že byste to nechtěli. Nebo ty teda konkrétně. Katce je to jedno.
2: Ne, jako ta by byla ráda.
3: Katka, za mě všechno dobrý.
1: Katka, proto mě tam poslala doktorka, že ta nemá žádnou zkušenost.
2: A ona mi říká, jenom dobrou.
1: A ona mi říká, je takové pracoviště tady, kde vám dají rajský plyn, jestli chcete.
3: Hezky. Mm. To dávají i u porodu.
1: No,
3: mě to teda nenabídli,
2: i u zubaře.
3: Ale nabízí to.
1: Ale v Americe, já jsem říkal, já to znám z filmu, že to dávají u zubaře v Americe.
2: Ano.
1: A pak seš prý takový, jako, že zábavnej.
2: No, jasně.
1: Že to je prý super.
3: Tak to si dej a ti dej i něco sebou.
2: No a oni ti vytrhnou třeba jako špatný zub a ty jejda, děkuju. Třeba.
1: Tak já se můj do ranní show někdy, abych byl trošku aspoň malinko milejší. Jako.
2: Jasně. A ta cystoskopie, pojďme se vrátit. To je jako, že
1: Ježišmarja.
2: Má to ty první čtyři písmena kolo?
1: Ne, to je celý, to je konec už.
2: Konec?
1: No to slovo takhle je celý.
2: Takže to není kolonoskopie.
1: Ne.
2: To je jiná skopie.
1: To je cystoskopie.
2: Aha. Tak to je nějaký jiný, tak to já
3: tak
2: ještě
3: to
2: za
3: není
2: sebou nemám.
3: To není jiný otvor, viď?
2: Ne, není. Nebo co, takhle, normálně, na rovinu, co tě čeká, no, chlácho chlapi.
1: No, prostě do té trubice, co čůráš.
2: Takhle to je.
1: Tudy se to jakoby vede.
2: Takže máš kapovku.
3: Klasicky.
2: No prostě kapelníka si chytil.
1: Má prostě kapavku, ale je to letos poprvý, takže... Je to pro mě samozřejmě už... To ne...
2: Kapelník, klasika.
1: Ale byl jsem na vyšetření. Poslouchej, jako předtím jsem musel jít...
3: Na vstupní vyšetření.
1: No ne, oni říkali, že týden předtím musím jít na odběr moči.
2: Jistě. No, ale... Odběr moči znamená, že se vyčuráš, ne?
1: No, ale pozor.
2: Aha.
1: Podmínkou bylo, že to musí být sterilní. A já jsem tam přišel, poslouchej. A že teda, dobrý den, já jsem teda tady, po ranní show jsem tam šel. A oni, dobrý den, pane Mareši, chtělo by to ale sterilní, vy jste byl zřejmě asi v práci. A já říkám, jo. A co to je ta sterilní? Říká, no tak ideální by to bylo po sprše, ale to nevadí. My máme pro vás tady dezinfekci, jo? Tady, a dali mi prostě takovým igelitovým pitlíku takovou jakoby vatičku, nebo je vatičku, jako obvázek, který byl napuštěný v té dezinfekci.
2: Ano.
1: A říká, tak si prostě se tam otřete pořádně, tohleto.
2: Jakož.
1: Pořádně se tam kolem otřete, ať je to jako dezinfekční.
2: Kolem myslíš kolem.
1: Úplně jako, že tam v té části, co čůráš.
2: Rozumím.
1: Jo?
2: A kolem Valnaufa prostě.
1: Tak já jsem tam šel. Počkej, já jsem tam šel, vrátil jsem se zpátky a říkám jim, já jim říkám, dámy, já se strašně moc omlouvám, že jsem takhle explicitní, jo, ale takhle větrovýho jsem ho ještě neměl. Tenhle ten mentos pocit v této části těla jsem ještě jako nezažil. Já normálně bych se s ním mohl líbat teďka.
3: A oni nic.
1: Ne, oni se tak smáli. Tam byla doktorka a čtyři sestřičky. Mm-hmm. Já jsem jim to takhle řekl, dal jsem jim tu lahvičku a odcházím chodbou a slyším ještě ten huronský smích za těma dveřma, jak se prostě pořád a pořád smějou v dalších salvách.
2: No a konečně si rozesmál někoho.
0: Evropa 2.
4: Dovolená u moře z Blue Style.
5: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
6: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
7: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta. Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes. Smartwings. Be smart, get wings. Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
8: Expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
9: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když dovolenou prožíváte naplno a můžete vybírat z různých aktivit. I Lenka je náročný cestovatel.
10: Albánie se za krátkou dobu stala velmi oblíbenou destinací. Tato rozmanitá země nabízí jak aktivní dovolenou, tak lenošení na dlouhých písčitých plážích u průzračného moře. Díky pozvolnému vstupu do moře je ideální pro rodiny s dětmi i starší cestovatele. Hory a nedotčená příroda zase lákají dobrodruhy, kteří milují výlety a objevování. Milovníci historie ocení množství starověkých památek, některé najdeme i na seznamu UNESCO. A gurmáni se zase přijdou na své díky zdejší kuchyni, která čerpá inspiraci ze středomořských a balkánských chutí. Příjemné ceny jsou dalším velkým lákadlem. A třešničkou na dortu jsou necelé 2 hodiny letu.
9: Blue! Svou vysněnou dovolenou hledejte na bluestyle.cz. Jasněčka.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
14: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
15: Snížíme o 2 stupně.
14: Bod 2. Průvan.
15: Dáme ručníky mezi okna.
14: Výborný návrh. Bod 3. Plíseň.
15: Vydrhnout, přetřít.
16: A co udělat rekonstrukci?
14: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
17: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
18: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
19: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na Dek.cz.
7: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
20: A Víčko ti přináší už 3. exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej 100 modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
21: Zpátky k muzice.

0: 6.27, zvuk, který pod námi zní, byl dřív jenom jako příjemný zvuk, ale teď už je symbolem těch dní, které žijeme. Přátelé, léto je tady. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den. Je to vůbec možný, jak bylo?
1: No, my jsme zažili třeba první letošní grilovačku.
0: Teda, ale tak to mi řekni.
1: Tak to ti řeknu, protože to nebyla ledajaká grilovačka, protože na ní dorazil Filip Vaněk.
0: A měl grilovací outfit?
1: No, tak on byl standardně oblečený, jakože jde do pařížský, že jo, ale...
0: I na grilovačku.
1: No, tak on šel ještě z nějaký jiný akce, ale protože byl kousek od nás, my jsme byli v Čerčanech, tak prostě on se tam zastavil a jakoby ta panika mezi těma lidma, co byly na té grilovačce normálně v těch teplákách, no. Jak se prostě normálně griluje, že jo?
0: No jasně.
1: Jakmile se zmínilo, já jsem říkala, hele, píše mi Filip, že by se tady zastavil a teď prostě to svrlikání, ta nervozita, jako aby ti neskritizoval outfit, ale on byl hodnej a tohle se nestalo, ale vlastně mám jeden zážitek s Filipem, co se týče tady jeho postižení z povolání.
0: Ano.
1: Takhle, všechny matky ví, že my matky se snažíme neustále cpát nějaký jídlo do našich dětí.
0: Hmm.
1: A já jsem tam měla obě dvě dcerušky a ta rok a půl stará Lia tam prostě lozila a já jsem pořád tu borůvka, tu masíčko, prostě se, snažíš se jí nějakým způsobem jako zaplácnout. A Filip to pozoroval a říkal, teda ta holka pořád něco jí. No naštěstí je pořád štíhla na tu rok a půl starou holčičku.
0: Tak to dál hned, jo?
1: No.
0: A jste si opejkali bursty?
1: Ne, nakonec se grilovalo. Masíčka a hrdelínky.
0: Tak to musel být Filip smutnej, on hrozně rád papá párky.
1: Mm. To říkal, no.
0: Říkal to?
1: No, ale nedal si.
0: Dobře.
2: Evropy 2.

0: 6.32, ranní show na Evropě 2. Tak, téma líbání pod stromem. Přátelé, sobota byl 1. květen. Nebo pátek byl 1. květen, pardon. Pátek byl 1. květen, takže chci slyšet historky. Milí posluchači, zajímá mě, jak jste to měli v pátek, protože můžu nabídnout historku. Já jsem byl celé 4 dny na chalupě s tchýní.
1: Mm-hmm.
0: Což teda...
1: Zní lákavě.
0: Zní to lákavě, teda s dcerou ještě mojí. Mm-hmm. A jako s vnučkou její. Mm-hmm. Jo, nebyl jsem, že tam byl fakt jenom s tchýní. A v pátek jsem jí jako nabídnul, jestli teda chce políbit nebo nechce políbit. Říkala ani ne. Říkám, tak dobrý. Pak jsem to nabízel ještě Alex, taky neměla zájem.
1: Manželka taky neměla zájem.
0: Manželka tam nebyla. Manželka byla v Praze, že pracovala.
1: Mm-hmm.
0: Manželka byla v práci. Tatínek s babičkou a holčičkou odjeli na chalupu. No a bylo to takový zajímavý v tom, že já jsem říkal, Alex, že jí dám pusu. A ona říká, nechci. A já říkám, no ale to uschneš. A teď jsem se snažil to zdramatizovat. A říkám, jí to prostě se ráno probudíš a budeš úplně jako suchá. A ona, já nechci být suchá. Říkám, tak pojď, dáme si pusu. Prostě nešla.
1: Ty jsi takhle psychicky jako se snažil...
0: Snažil jsem se jí donutit k puse, ale vůbec. Ona je nekontaktní, já jsem z toho úplně vedle vždycky. No nicméně, Helena mi říká, tchýně, mi říká, hele, a vzadu máš tam tu rozkvetlou třešni, jako na to líbání, to bylo ještě ráno. A já říkám, jo, byl jsem se tam podívat, začíná sezóna, nádherně rozkvetlá, je prostě překrásná. A Helena říká, tak musíš dát pusu tý Alex, to se ještě nevědělo, že to dopadne, tak to dopadne. No a pak mi odpoledne říká, tak prosím tě, Leošku, jo, ta třešeň, jak jsem si myslel, že odkvetla a ty si tvrdil, že je krásně rozkvetlá. To je jabloň. A já, aha, no tak jabloň, no. Třešeň opravdu odkvetla. Takže jsem chtěl říct, že máme odkvetlou, ale jabloň,
1: A to se nepočítá.
0: Já jsem právě nevěděl.
1: Jako takhle, my vždycky hledáme jakýkoliv rozkvetlej strom.
0: Jakýkoliv rozkvetlej
1: strom.
0: Protože
1: ono jako na 1. máje, aby ti to vyšlo zrovna s tou třešní,
0: no,
1: to je kumšt, jo.
0: Přesně,
1: ale, no.
0: Přesně. Ranní show, dobré ráno.
2: Dobré ráno, Dominik, ahoj.
0: Dominiku, posloucháme.
2: Já ohledně ty pusy na 1. máje, tak já to mám tak, že po každý, než abych tu manželku nosil k tomu stromu, tak já vždycky si...
0: Ty jsi chytrej.
2: Tak já si tu větev vezmu domů.
0: To je dobrý, ty to jako ulomíš, jo?
2: Já si to ulomím, letos jsem si už k tomu vzal i dcerku malou, kterou máme 3letou. A ta nám vlastně ten strom tak trošičku udělala, že tu větev nad náma držela.
0: To je hezký, jo.
1: Takzvaně najmelí.
0: Najmelí, mysl tou.
2: Najmelí, takzvaně
0: najmelí. To je hezký, to je hezký. Dobrý zlepšovák, děkujeme moc. Tady ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Tak povídej.
3: Tak my taky máme taky trošku originální 1. májový políbení. Tradičně vyjážíme na kola.
0: No.
3: Na hory, kde je nádherně, letošní víkend byl teda opravdu krásný, loni taky. Nicméně tam není nic rozkvetlýho.
0: Jistě.
3: Jak říkala Katka, jakýkoliv rozkvetlý. Tak jsme prostě přijeli domů, bylo pozdě, větev jsme nestihli, tak partner přiběhl s rozkvetlou orchidejí, podlíbil mě pod rozkvetlou orchidejí. A bylo to originální.
0: Ano, to je nové rčení, prostě musíš políbit ženu pod rozkvetlou orchidejí.
1: A ty jsi mu to jako uznala, jo?
0: Já ti to teda uznám.
3: Já doufám, že mi to bude uznaný, no, že to nebude v budoucnu jako vidět potom, až budu schnout postupně.
0: Máš pocit teda, Katko, že když políbíš dívku pod orchidejí, může to mít nějaký jako následek na tu dívku?
1: Ne, ale jakoby můj manžel přišel s podobnou ideou letos, protože nějak si jako na mě neudělal čas a potom, když měl odjíždět, tak já jsem říkala, no ale nedal se mi pusu a já ti uschnu. Tak vzal kytku, kterou jsem měla v květináči a zasadil ji do našeho olivovníku a říkal, tak tady máš rozkvetlej strom.
0: A uznala
1: jsem
0: mu to?
1: Já jsem mu to neuznala. Řekla jsem, tohle se nepočítá, odjeď a prostě rok budu suchá a máš to.
0: Takhle jsi si to jakoby dala, jsi si nadělila prostě jeden ze svých posledních roků aktivity.
1: Přesně tak.
0: Nejsi suchá, jsi dobrá. Spíš já jsem suchý, mě podle mě nepolíbili dřív, jako. Ten nedostatek políbku, jako.
1: Nepolíben.
0: Děkujeme a zdravíme orchidej teda.
3: Děkuju a hezký den.
0: Jak říká moje žena, ona ráda cituje slunce, seno, orchie. To říká Růžičková přece.
1: Aha,
0: Orchie. Ranní show, dobré ráno.
4: Ahoj Leoši, tady Peťa. já musím říct, že já jsem to povýšil ještě na vyšší level,
0: ano,
4: než před mnou. Já jsem vzal telefon, našel jsem tam rozkvetlý strom a políbil se před telefonem.
0: Ty jsi znal na telefonu prostě rozkvetlý strom.
4: Ano, ano, omlouvám se, ale...
0: A já si myslím, že ten záměr je důležitější než realizace, ne?
1: No já nevím, neměl by si se s tím dát trošku práci.
0: Ale tak jako, že díky bohu, děkujeme za telefon.
1: Takhle nízkou laťku teda.
0: Ale na telefonu rozkvetlej strom, to je nový, to podle mě naši posluchači ještě neslyšeli nikdy, to je zlepšovák. Hraní show, dobré ráno.
5: Ahoj, tady Eva.
0: Takže?
5: Já vám volám, já mám taky takový dobrý příběh teďkom s tím políbením pod třešní, tak my jsme to teda stihli i pod tou třešní. Partnerem, s kterým jsem už skoro 14 let,
0: no,
5: vytáhl pod třešeň a vytáhl se z prstínka.
0: Oh! Takhle nám to zakončíš ošklivě, všichni ti závidíme a chci se zeptat, když tě takhle políbil pod třešní a vytáhl prstínek, uznala jsi mu to?
5: Nejdřív jsem ho začala mlátit do ramene a řekla jsem mu, že je úplně blbej.
1: Tak to je klasická reakce na žádost toho roku, samozřejmě.
0: A měla jsi manikuru?
5: Ne, jako měla jsem tušení takový, protože on si bral sebou místo tepláků rifle.
1: Tak jsi se vzal džíny.
5: Ale jako už byly takový malinký náznaky, už jako takovou trošku delší dobu. A teď, když jsme jeli, tak já jsem říkal, nebudu se přelíkat do rifle, jak jsem v legínách jela, prostě mikinu jsem si vzala. A teď jsem se tak zarazila, když jako jsme tomu vlastně směřovali, že se jdeme obouvat a já jsem tak podívala a říkám, no v pantoflích asi nepůjdu.
0: Takže nakonec se ti to splnilo, tak ti moc gratulujeme.
5: Děkuju.
0: Ahoj, papa.
5: Ahoj.
0: Vidíš? Takhle vypadá.
1: Takhle jo.
0: Takhle vypadá první květen lásky čas. Takhle to bys uznala, to bys uznala. Maximum muziky. Evropa 2.
6: Ranní show Evropy 2. Scháníte prověřený oje...
7: Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Passat můžete mít už za skvělých 9 490 korun bez DPH měsíčně. Včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
8: Vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
10: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
11: se to má podařit. Lazura Estetik Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetik Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi. Nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
12: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
13: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
14: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
15: No, ale na Volkra 3 Spider.
14: případy.
15: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
16: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
17: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
18: Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
19: Ahoj, já se tak těším.
20: Na co se těšíš?
19: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
20: Je, a kam?
19: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
20: Fakt? Já chci jet taky.
19: Tak mrkni na www.piggy.cz.
20: Bezva, www.piggy.cz. Letní sportovní tábor na Monínci.

0: 6.45, posloucháte ranní show na Evropě 2. Mám tady Katku, tak se chci zeptat, co je nového ve světě? Co je nového ve světě, jestli všechno jede?
1: Mám tady připravenou chvilku historie, jestli tě to zajímá.
0: Zajímá. Jak moc historie?
1: 1625.
0: Jo, takhle úplně.
1: No, protože dneska je 4. květen a to je den, kdy byl založený New York.
0: To je dobrý.
1: No, ale počkej.
0: Jak byl založený?
1: No, právě to, já jsem třeba tohle vůbec nevěděla a to třeba New York je město, který jako já miluji, ačkoliv jsem tam byla jenom jednou v životě, tak New York miluju, přirostl mi k srdci. A víš, jak se jmenoval New York předtím, než se jmenoval New York?
0: To samozřejmě nevím.
1: To nevíš, jo.
0: To pak jsem Libor Mouček.
1: To nevíš, jo. Nevím. Jmenoval se Nový Amsterdam.
0: To nevím.
1: Protože nejdřív na ten Manhattan přijeli nebo připluli Holanďani.
0: To si děláš.
1: A koupili si Manhattan od Indiánů.
0: Počkej, to si děláš.
1: No, takže to pojmenovali New Amsterdam a pak teprve se s Anglánama dohodli, jakože to vyhandlujou a Angličani potom prostě to přejmenovali na Nový York.
0: No tak to je dobrý.
1: Čučíš, co?
0: Hustý. Kolik, jaký rok?
1: 1625.
0: 1625. Vzniknul New York.
1: A koupili to od Indiánů.

0: Vidíš, je to fakt New York, když to my říkáme New York, že jo, česky, prostě. Frankfurt, New York, New York. New York.
1: New York.
0: Tak, ale prostě český New York. Dámy a pánové, dneska je New Yorku 405. Má narosky. To je vlastně skoro stejně jako Bohdalová. To zase není takový rozdíl, jo. Bohdalová 95, New York 405. Zní to i podobně.
1: Spolužáci.
0: No tak je trochu jakoby z vyšší třídy New York. Nicméně my se podíváme na milování v New Yorku.
1: A ty o tom něco víš?
0: Já o tom něco vím. Nebo můžeme se podívat zpátky do minulosti. Je první květen, nebo byl první květen v pátek, lásky čas. Teď je květen celý, lásky čas. Tak jak vypadá takové milování v New Yorku?
2: Zpátky do minulosti.
0: Se podíváme zpátky do minulosti na to, jak je to ve skutečnosti s milováním v New Yorku.
3: Ahoj, Leoši.
0: Ahoj.
3: Ty jsi byl teďka v té Americe, i v tom New Yorku, že jo?
0: Já jsem byl s výherci naší soutěže na Evropě 2 v New Yorku.
3: No to mě nezajímá, s kým jsi tam byl. Mě zajímá, ne? Jestli jsi tam pomiloval. Jaký to je?
0: V New Yorku?
3: No.
0: No, takový standardní.
3: Standardní?
0: Jako prostě v jiných městech.
3: Já jsem si totiž myslel, že to je hlavní město fistingu.
0: Fistingu?
3: No.

0: Ne.
1: V autě?
0: Jo.
1: Počkej, doma nemáte?
0: Ne.
1: A víš, jak vznikla klimatizace?
0: Ne.
1: Klimatizace vznikla omylem, už jsem to tady říkal. Byla taková továrna na výrobu barev a vymysleli jakoby stroj, který měl zrychlovat sušení těch barev. Aha. No, to nějak jakoby tam prostě něco natírali, tohleto, a potřebovali sušit.
0: Aha.
1: Jo? Tak byl vymysleli stroj, který vlastně jakoby foukal teplej vzduch,
0: ano,
1: na tu věc, aby se usušila.
0: Teplej, jo?
1: Teplej.
0: No.
1: No. A teď to přijde. Když foukáš teplej vzduch,
0: aha,
1: tak co se děje při té výměně, fyzika, ten stroj způsobí to, že z druhé strany fouká studenej.
0: Mhm. A toho času bylo léto a zaměstnanci se začali šikovat ze zadní strany toho přístroje.
1: Jakoby jo. A říkali, aha, tak když tady foukáme teplej vzduch a teď vlastně nechtěně, jako vedlejší produkt se foukalo z druhé strany toho stroje, se foukal studený vzduch. Hmm. Tak se říkalo, tak co, kdybychom to tedy využili, a budeme používat ne ten jakoby odpadní vzduch, ale budeme používat právě ten odpadní vzduch jako náš hlavní vzduch.
0: Hmm.
1: No tak to je jenom taková jakože informace. Jak vznikla kdysi klimatizace?
0: A teď jsi chytrej.
1: Někde jsem to přečet, nevím kde. Já mám tyhle ty blbosti rád. Dáme si mrázka. Ranní show Evropy 2.
2: No, prosím.
3: Haló? Tady je Mrázek, usedná.
2: No, prosím.
3: To je pan inženýr Fatka?
2: Fatka, no.
3: Vy jste z Vršovický?
2: No, já nevím, co chcete.
3: Prosím vás, mě by zajímalo, jste vůbec věřící?
2: Já vám nerozumím.
3: Jestli jste věřící?
2: Cože byste?
3: Jestli jste věřící, jestli máte víru v Boha. V Boha Otce svatého, jestli máte víru.
2: Já nevím, co chcete.
3: Jestli věříte v Boha, jestli věříte v posmrtný život.
2: Co jestli nevím?
3: Jestli věříte v posmrtný život. Slyšíte mě?
2: Cože? No, ne.
3: Vy máte sluch jako ryš? Po operaci ale. Po zánětu středního ucha.
2: Co?
3: Prosím vás, vy slyšíte mě?
2: Slyším, no.
3: Slyšíte, jo?
2: No, slyším, no.
3: Poslouchejte, co říkám, a opakujte po mně. Liška.
2: No.
3: Liška. Opakujte, prosím vás. Liška.
2: Já nemám, nevím, co.
3: Liška.
2: Cože?
3: Liška.
2: Hruška, no.
3: No, už jste kousek.
2: No.
3: Liška.
2: Hruška, no.
3: Hruška, ano, správně. A teď si dáme další slovíčko.
2: Podívejte, ne, já vás nebudu. Medvídek. Já nevím, co mě zkoušíte.
3: Vy neslyšíte, že ne?
2: Cože?
3: Je, s váma je to ztracený. Přijďte zítra do mý ordinace v 8 hodin. Ranní show Evropy 2.
4: Evropa 2. Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
5: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
6: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
7: Vážení cestující, letos Smartwings, připravte se na start do léta.
8: Málaga, Mallorca, Porto, Split, Kanárské ostrovy, Sardinie, Sicílie a další desítky destinací. Krásné zážitky začínají na smartwings.com. Rezervujte si svou letenku za letním dobrodružstvím ještě dnes.
9: Smart Wings. Be smart. Get wings.

0: 6.58, ranní show na Evropě 2. Přátelé, dáme si bráska, aby jsme měli hezký den.
1: Mm-hmm. Aby jsme vyrovnali to teplo.
0: Aby jsme vyrovnali to teplo. Aby jsme vyrovnali to teplo.
1: No tak mráz, ježišmarja, no.
0: Jo takhle. Jakože máme sponzora klimatizace.
1: No.
0: Tak mrázek, že bude působit jako chladivým, chladivým způsobem.
1: Třeba jo.
0: Máte doma klimatizaci?

0: maximum muziky. Evropa 2. Evropa
1: 2. 705. Evropa 2 vysílá zprávy.
2: Dobré ráno, Česko včera zažilo zatím nejteplejší den letošního roku, když v Plzni, Bolevci a v Tuhaně na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňům Celsia. Rekord pro včerejší den zaznamenalo 11% ze zhruba 170 měřících stanic. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace Cermat. Ke státním maturitám půjde letos poprvé 84 249 středoškoláků, asi o 4% víc než loni. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, si vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky si zvolilo asi 18% maturantů. Teď už má slovo Zuzka.
3: Kutná Hora dokončuje víceúčelové hřiště Průmyslovák na sídlišti Hlouška. Otevřít by se mělo koncem června. Problém je se zatravněním, které komplikuje letošní sucho. Sportovní areál za 27 milionů korun má sloužit hlavně školám k tělesné výchově. Přístupný ale bude i veřejnosti. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Začátek letní sezóny si v horských střediscích v Královéhradeckém kraji nenechali ujít tisíce lidí. Lanovky se do letního provozu rozjeli poprvé 1. května, a to nejen v Krkonoších, ale i v Orlických horách. Kromě lanovek mají návštěvníci k dispozici půjčovny kol, koloběžek, atrakce pro děti a další služby.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na D1 směrem z Brna do Prahy pozor, za sjezdem na osovou bytýšku na 149,5 kilometru leží v příkopu převrácený kamion a bude se vyprošťovat.
0: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
2: Čeká nás další teplý den. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer se objeví výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty dnes budou opět vysoké 22 až 27 stupňů. Zprávy je pondělí 4. května a vstáváte s ranní show na Evropě 2.
1: Jak jsi řekla, čeká nás další teplý letní den. To jsi řekla?
2: Jo.
1: Promiň, mě to hned naskočilo.
2: Já to miluji, tuhle písničku.
1: My to vůbec nehrajeme.
2: Nikdo to nehraje.

0: opomenout tenhle videoklip. Kde je asi 20-sekundová líbačka Vojty Dyka s Kubou Prachařem.
1: Aha.
0: Ale vášnivá, jazyky.
1: Počkej, ve videoklipu k této písni je líbačka Vojty Dyka s Kubou Prachařem?
0: Ano.
1: 20 vteřin jazyky?
0: Ano.
1: A?
0: Chtěla jsem si to připomenout, udělat si prostě hezký ráno. A normálně si představ, že YouTube mi nedovolil se na to podívat. Chtělo to po mně, abych potvrdila svůj věk. Jako když se přihlašuješ na stránky, na kterých nemáš co dělat. A no, takže jsem se na to nepodívala.
1: Ono to po tobě chtělo, aby si řekla svůj věk a zároveň i orientaci. Aby jim tam nelezli zpropadený heteráci.
0: Jo, jo.
1: Víš co, najdi si svoje stránky a nelez k nám, Katko. Mimochodem, můj syn na narozeninách oslovil Kubu Prachaře a Vojtu Dyka. Oni tam vystupovali.
0: Ano, ano.
1: A chtěli hrát na přání.
0: Ano, já jsem si toho všimla.
1: Že chtějí hrát na přání?
0: No to oni říkali, že hrajou na přání, že jsou na to zvyklí.
1: No.
0: A vím, že tvůj syn tam šel a ukazoval jim něco na mobilu.
1: No, chtěl tuhle písničku.
0: Já tuhle. Aha.
1: Chtěl právě tuhle písničku, aby se hráli Jsem gay a strašně se smál. A Kuba Prachař mu říká, hele, my nehrajeme svůj repertoár, to je jaký trapný, prostě jako aby kapela hrála svoje vlastní písničky.
0: To je pravda, to je trapas.
1: Když jdeš na koncert nějaký kapely, to my nehrajeme, jako aby jsme hráli svoje vlastní písničky, to zase, my chceme hrát jenom dobrou muziku a nekazit to naší vlastní hudbou. A Kuba jim říká, kluci, to je nejlepší písnička na světě.
0: Vidíš to.
1: Ani nevěděl.
0: Já to tak taky vnímám teda.
1: Jsme ani nevěděli, že je takovej fanoušek, tyjo. Ranní show, dobré ráno, tak kdo pak nám volá?
2: Dobrý den, dovolala jsem se do Evropy 2.
1: Dovolala, miláčku, ale my se tady bavíme zrovna teďka o tématu, to nevím, jestli tě pustí taková ta brána na ten věk, viď? Mm. Kolik je ti let?
2: 7.
1: 7, hele, tak počkej. 7, to, ono to uteče, 11 let a můžeš nám zavolat.
2: Tak jo.
1: Ahoj, děj se hezky, ahoj. Ahoj. Jseš tam ještě? Ne, už to položila. Dala si to podle mě do budíku, víš? Nastavila si budík,
0: jo.
1: 2037.
3: Ranní show Evropy 2. Ranní show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea, klimatizace, která na vás myslí.

0: 8:15. Pondělí 4. května, ranní show na Evropě 2. Přátelé, tak to je vlastně poprvé dneska, co se slyšíme v květnu. Teď vlastně, teď prvního byl pátek, to jsme se neslyšeli, to byl státní svátek, takže ahoj květne, květen 26, jo. Nazdar.
1: Ale jak jsi řekl pondělí, tak když jsem přicházela do práce, tak jsem si říkala, že vlastně to minulý pondělí,
0: no,
1: to bylo všechno úplně jinak, úplně jiná atmosféra. Protože jsi měl ty padesátiny, tak tady byly chlebíčky, tohle z toho, chystali jsme tady prostě velkou slávu a dneska zase den jako každý jiný.
0: Ale já jsem se na to strašně těšil. Taky jsem na to myslel, když jsem ráno stával, že to minulé pondělí bylo jiný a byl jsem normálně vděčný za tu dnešní normálnost.
1: Jo, jo.
0: Za prostě tu rutinu, že vlastně jasně, svět jede v kolejích úplně normálně. Že kdyby člověk slavil, furt něco slavil, tak by se z toho zbláznil asi.
1: Ale ono je to vlastně strašně stresující mít nějaký kulatý narozeniny.
0: No.
1: Protože jako na tobě leží ta tíha to nějakým způsobem uchopit.
0: No.
1: A no, já nevím, no.
0: Takhle nejvíc se trápil náš kolega Martin Cihlář, který vlastně mi říkal tady, no musím ti říct teda hrůza, protože dneska ráno jsem si musel ráno dělat snídani. A svačinu. A vzpomínal jsem na to, jak minulý pondělí jsem si nebalil nic, protože jsem věděl, že tam bude strašně moc jídla v rádiu. Takže dnes, Martine, dobré ráno.
2: Dobré ráno, no je to pravda, no, prostě, ale zase, jak jsi říkal, ta každodennost je prostě skvělá.
0: Mimochodem, ta normalita. Víš, všednost je skvělá, to je prostě úžasný. Ta šeť, v tom slově všednost, jak je ta šeť.
1: Taky třeba nemáš rád, když je nějaký pořad, který máš rád a který posloucháš pravidelně a jakoby udělá nějaký speciál, tak ti to prostě jakoby, já nevím, já to nemám ráda. Víš?
0: Jo, radši speciální lepší jsou normální pořady.
1: Nebo třeba, když byli přátelé a byl nějaký, nebo Simpsoni a speciální čarodějnický díl, nebo byli přátelé a byl nějaký speciální prostě vánoční díl. Tak to mě prostě nebaví.
0: To nechceš speciály. Lepší jsou prostě normální díly.
1: Dny.
0: Jo, teď nebo si představ, že se třeba miluješ s partnerem, jo.
1: Mm-hmm.
0: A představ
1: jako
0: si.
1: Ty?
0: No,
1: já.
0: Ne ty,
1: kdo
0: třeba.
1: Si to představuji? Já, dobře.
0: Jo? A teď ty máš prostě na to normální chuť.
1: Mm-hmm.
0: Jo? A teď on najednou stojí ve dveřích. A řekne, tak dneska mám něco speciální, jo. Tak to je úplně děsivý, ne?
3: Evropy 2.

0: prací, 7:21. Ranní show na Evropě 2, dobré ráno. Třeba má někdo dneska narozeniny, tak mu popřejeme, protože přes 30 tisíc lidí denně má v Česku narozeniny. Navíc podle amerických vědců dělal takový průzkum a ty zjistili, že 8 miliard lidí má každý rok narozeniny.
1: Neuvěřitelně.
0: Haló? Možná mezi nima... I ty seš mezi nima. Vem si telefon k uchu.
2: Já narozeniny nemám teda.
0: Nemáš.
1: Jako nikdy?
0: Ani letos. Letos si neměl, ani nebudeš mít.
2: Já to mám špatně všechno. Já si to odbydu prosinec leden. Já mám 9. ledna narozeniny, 23. ledna svátek.
0: Tak to je neuvěřitelný, jak to vyšlo takhle. Teď se nám dovoláš. A proč nám voláš? To se nám... Vem si ten telefon k uchu. Prosím, prosím, prosím.
2: Je to lepší?
0: Perfektní. A proč nám voláš? Co máš na srdci?
2: No, myslel jsem si, že projdu bránou, když jsme prošla to slečna.
0: Že projdeš bránou, no to můžeš, ale jestli chceš říct...
1: Zlatá brána odemčená.
0: Hele, jestli chceš říct, jak seš na tom jakoby se svýma partnerama, klidně to teďka můžeš říct, klidně se, přiznej se nám a řekni pravdu.
2: Já jsem otec 6 dětí, takže u mě je to...
0: O to bude šťavnatější právě, že jsi to předstíral tak dlouho.
1: 6 dětí si musel udělat,
0: abys to zakryl, ale nakonec srdce zvítězilo. Fando, jsi to ty? Já se tě pamatuju po hlase, jak jsme byli v té černé díře v sobotu spolu.

0: tak zůstaneme u narozenin.
1: Tak jo.
0: Zůstaneme u narozenin. 7.25, posloucháte ranní show na Evropě 2. A narozeniny měl kdo? No jo.
1: Co zase kejváš hlavou?
0: Ten můj. Narozeniny měl ten můj.
1: Filip, jo?
0: Ten můj vzor.
1: Ten tvůj vzor.
0: Ta moje ikona. David Beckham a jeho 1,50 svíček. Nestárnoucí oslavenec. Londýn.
1: Mimochodem, mám k tomu věku takovou zajímavou jako zkazku, kterou jsem četla na sociálních sítích. Je to takový jako uvědomění, že ten věk, který jako slavíš, je věk, který si právě dokončil. Takže ty jakoby, ty si teďko nezačal jakoby žít 50. rok svého života, ty si ho už dokončil.
0: Já vím.
1: No já vím, ale je to takový jakoby uvědomění.
0: Jakože smutný.
1: Jako smutný.
0: No to já vím, teď to se říká, že už máš 6. gumy. To se přece říká, že už ti táhne na 60.
1: Dobře, tak kdyby ještě mezi našima posluchačema byl někdo takhle bláhovej, který by se na svět díval těmi růžovými brýlemi, tak ne. Prostě to, co jste oslavili, tak ano, to je konec.
0: Je to jako, když na hodinkách dokončíte kolečko.
1: Jo, jasně. Splněno.
0: Splněno. Takže Beckham slaví 1,50, ale klidně by to mohlo být 1,30, píšou v Blesku. Hmm. Nestárnoucí fotbalová legenda David Beckham 51 nechala fanoušky nahlédnout do víkendových oslav, které na rozdíl od loňska anglický záložník strávil jen a pouze v kruhu rodinném. Citace: vnímám to jako neskutečné štěstí a požehnání. Dnešek jsem strávil rozmazlován svou manželkou a dětmi od rána do večera. Moc vám děkuju, miluju vás. Připsal fotografii, na ní si něco přeje před sfouknutím svíček. Den si oslavenec nenechal zkazit ani skutečností. Aha, tak to je.
1: Jo. Tam jsou ty nějaké.
0: Poslední věta, která zase neříkej to. Zase by to mělo ulpět ten jed na nás takhle prostě. Davide, všechno nejlepší k narozeninám. Ranní show Evropy 2.
2: Máš už plány na jaro? Nové auto bez nečekaných výdajů. S operativním leasingem od Volkswagen Financial Services žádný problém. Volkswagen Tiguan můžete mít už za skvělých 7390 korun bez DPH měsíčně, včetně kompletního pojištění, servisu i silniční asistence 24/7. Více na operáklehce.cz.
3: Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě. Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
4: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na Dek.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
11: Nenechte si ujít v České televizi.
12: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
13: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
14: Zpátky k muzice.
15: Evropa 2.

0: Volba na Evropě 2. Jaký nový svátek by Češi zavedli? Jako kdyby toho nebylo dost. Je potřeba najít každou záminku na to se jako setkat a prožít společné chvíle. Já s tím souhlasím.
1: A nebo mít volno jenom.
0: Nebo mít volno. Ale ne, jako každá záminka něco slavit je fajn. Že najednou vlastně ty lidi mají tu tendenci se fakt jako sejít, potkat se, pokecat si. Takže jaký nový svátek by Češi zavedli? 5 nejčastějších odpovědí. 5. místo dušičky. Jakože málo. Málo slavíme dušičky.
1: No asi. Tak nebylo by to špatný mít ten den volna na to, aby si prostě navštívil své předky.
0: Aby si navštívil své předky. Dobře.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak se včera slavili dušičky.
3: Hele. Krasnáme, ploutvičko.
2: No, ploutvičko, tak uklidíme se. Vy jste tady úplně mokrý. Jste úplně zcákaný.
3: No, a co?
2: Nachcaný.
3: Slavíme dušičky, ne? Silvestr pro nás. Brkeke.
0: No, jaký nový svátek by tedy Češi zavedli? 5. místo dušičky.
2: Dnes se podíváme zpátky do minulosti na to, jak ve skutečnosti slaví dušičky dušičky. Čau, čau, hele, dneska jsou dušičky, půjdeme na diskotéku?
3: Ano.
2: Tak jo, hele, sejdeme
3: já
2: se.
3: Já mám rád diskotéky.
2: Hele, sejdeme se o půlnoci normálně před zbytovem, jo?
3: No.
2: O půlnoci, zatím čau.
3: Čau.
2: Hele, jo, a ještě, jak tam pojedeme? Pojedeme na motorce?
3: Jo.
2: Tak jo, tak o půlnoci před zbytovem, jo?
3: Dobře. Tak kde je? Už tady měl dávno být.
2: Už no.
3: Já tě vidím, pojď sem. Kde seš, prosím, tak dobu a proč sebou táhneš ten svůj náhrobní kámen?
2: Ježíš Maria, to víš. Beru si sebou papíry.
3: Jo.
0: Co všechno se stane? Jsme moc. Jaký nový svátek by Češi zavedli? Já jsem to vlastně nepustil náhodou, protože na 4. místě je, představ si, lidi typujou, svátek Patrika Hezuckého. Ty jsi byla o víkendu s Nikolou včera.
1: Ano,
0: tak říkej.
1: My dokonce oba dva dny.
0: Oba dva dny, včera i předevčírem.
1: Ano, ano, my jsme si naplánovali grilovačku, nebo takhle, my jsme si naplánovali opejkání špekáčků a stala se z toho velkoformátová grilovačka.
0: No.
1: A tak jsme si řekli, že si to ještě dáme další den,
0: no,
1: jenom tak jako intimnějíc, jenom s dětma a vyrazili jsme do Bystra někde u Sázavy a měli jsme si krásný letní odpoledne.
0: Nikola Hezucká byla skoro 3 měsíce na Novém Zélandu.
1: Ano.
0: Představte si to, přátelé, ve svých životech, jo? Že byste najednou odletěli na 3 měsíce na Nový Zéland. Mm. Ona teďka se vrátila, to teda mimochodem taková zajímavost, jo? Ale pozor, nechtěná, nechtěná. Představte si, že Nikola Hezucká odlétala na ten Nový Zéland 12. února na narozeniny Patrika. Jo.
1: Jo.
0: A vracela se z Nového Zélandu na narozeniny moje. Když jsme si to jako uvědomili, tak jsme na sebe úplně koukali, říkali, to je neuvěřitelný. A to nebylo plánovaný. Prostě normálně odletěla na Nový Zéland na narozeniny Patrikovi. A když jsem měl já narozeniny, na moje narozeniny se vracela. Prostě ta náhoda, ne?
1: Tak v bulváru samozřejmě psali, že kvůli tvým narozeninám se přiletěla z Nového Zélandu.
0: No tak v bulváru toho psali hodně. V bulváru toho psali taky předtím, že jsme spolu přerušili kontakty, což bylo takový roztomilý, protože nějaká paní se mě ptala na nějaký akci, jestli jako jsme v kontaktu s Nikolou. A já jí říkám, ne, tak ona teďka odletěla na Nový Zéland, takže si píšeme jenom na skupinu.
1: Aha.
0: Jo, a tam napsali: Leoš Mareš přerušil kontakty s Nikolou Hezuckou. Už nejsou v kontaktu. A já to čtu, říkám, no tak nevídáme se, když je 3 měsíce na Novém Zélandu. Tak...
1: Takovej ty seš kamarád, takovej ani se... tam za ní nezaletíš, aby si se zeptal, jak se má.
0: No takhle, mě překvapilo, že ona se vrátila po těch 3 měsících a chodí, přátelé, s nohama teďka. Je to takový divný, jde prostě najednou, říkám, proč chodíš po rukou? Ona to je prostě takhle, jsem už jako po těch 3 měsících zvyklá.

0: 7.40, česká volba. Jaký nový svátek by Češi zavedli? Jaký nový svátek by Češi zavedli? Tři nejčastější odpovědi. Třetí místo. V případě, že svátek připadne na víkend, posune se na pátek či pondělí.
1: Ale to je prostě můj nápad a já to říkám pořád. Až jednou stopem do politiky, tohle bude moje volební heslo.
0: Co?
1: No prostě připadne-li svátek na víkend, přesouvá se automaticky na pátek či pondělí. Vždyť to je strašně nespravedlivý. Pak člověk vůbec nemůže, nevím, ten den vítězství oslavit, když je to v sobotu.
0: A teď si vím, že třeba den matek je takhle nefér, že vyjde vždycky na neděli.
1: No.
0: Mimochodem je to teď, já jsem se koukal včera. Tak na to nezapomeňte.
1: Kdy já se můžu těšit.
0: Matky jsou všude kolem nás, nedá se toho zbavit. Jejich prostě jako psů. Takže prosím vás.
1: Každý má minimálně jednu.
0: To je prostě, to je samá matka. Samá matka všude. Takže v neděli, jo, pozor.
1: Už je tuhle?
0: No, teď jsem na to koukal. Hmm. Je to 10. Takže to neprošvihněte, protože to je konec.
1: To je začátek.
0: To je šluz takzvaně.
1: Neděle 10. května.
0: Ano, teď v neděli. Haló, ranní show, dobré ráno.
2: Haló, dobré ráno.
0: Tak jaký nový svátek byste zavedla?
2: Já bych asi nezavedla žádný nový svátek, akorát teď si vrátím k tomu, jak jste říkali, že byste s takovou posunuli svátek na jiný den,
0: no,
2: na pátek nebo na pondělí. Tak přesně takhle to mají ve Velké Británii, když státní svátek vyjde třeba na středu, na čtvrtek, tak oni to mají automaticky na pondělí, takže mají prodloužený víkend.
0: Kde to mají? Kde?
2: Velká Británie.
0: Určitě?
2: Ano, 100%.
0: Jako jakýkoliv prostě svátek mají, tak to posouvají takhle, jo?
2: Posunou to na pondělí, jo.
1: Tam ne. Umí žít.
0: Jste si jistá?
2: Opravdu? Jo, 100%.
0: No, oni to mají celý takový jako divný, protože vlastně královna Alžběta má, ta má narozeniny, nebo měla narozeniny v dubnu, ale slavila to v červenci.
1: Jo, jo.
2: Druhý... No jenom proto, aby bylo hezký počasí. No.
0: Aby bylo hezký počasí. Úplně ze stejného důvodu to dělá Filip Vaněk takhle. Slaví prostě narozeniny v červenci. Čau.
1: A má je kdy? Jako...
0: Nevím, někdy v březnu. Říká, to je zima, to nebudu dělat narozeniny. Ale to, no, docela, ale to je docela dobrý mindset, přátelé.
1: Posunout prostě, si to na den,
0: ano,
1: který ti vyhovuje.
0: Ale jsou to vaše narozeniny. Nenechat se prostě nějakým způsobem zatlačit takovou blbostí, že jste se narodili třeba v lednu. Ne, prostě normálně v červenci mít narozeniny. Nebo ideálně v červnu, protože v červenci to je blbý, to si pamatujete všichni, kdo měl narozeniny o prázdninách, děti mu nemohli přát, to bylo blbý. No tak děkujeme za ten tip. Mimochodem, jaký nový svátek by Češi zavedli? Druhé místo Silvestr, jako kdybychom ho neslavili.
1: No.
0: Tak jako, a není to státní svátek. Je to...
1: Není, no, jedna Silvestra se pracuje, no.
0: No a na závěr, pojďme si říct, holky, teď mám pro vás něco ideálního, jaký nový svátek by Češi zavedli. První místo, každý pátek. Hele, teď nás to namlsá, bylo to moc pěkný, bude to zase tenhle víkend. Každý pátek, to by bylo, co? To by bylo, co? To by bylo, co?
1: To by bylo.
0: Čekáme ještě, co nám řekne paní v autě. Jej, spoložila telefon.
3: Česká volba na Evropě 2. Nový žebříček už v další ranní show. Kompletní pořadí na www.evropa2.cz. Evropa 2, kde to stojí?
0: Halo, halo. No?
1: Můžu?
0: Můžeš.
1: Tak jo. Na silnici 34 u Třeboně, pozor, je tam předmět na vozovce. Pomalu jedoucí vozidlo údržby blokuje dálnici D2 na 49. kilometru. A pak taky připomínáme nehodu na 149.5. kilometru na D1. Pokud jedete z Brna do Prahy, tak před sjezdem na osobou bytýšku je v příkopu převrácený kamion a bude se vyprošťovat.
0: Tak, jak tady volala paní, že přesunutí jakéhokoliv svátku, který vychází na víkend, je na pondělí.
1: Ona říkala, že i když to vychází na čtvrtek,
0: no,
1: takže se to přesune třeba na pátek a přilepí se to, přilepí se to k víkendu.
0: Tak možná to je nějaká situace, která je spojená s Commonwealthem, protože tady někdo píše, že takhle je to v Austrálii. S těma svátkama, je to takhle třeba v Melbourne, v Austrálii, každý svátek se, pokud nevyjde, se přesouvá na pondělí.
1: Chytrý. Jsou chytrý prostě.
0: Tady ranní show, dobré ráno. Haló. Haló. Tady ranní show, dobré ráno.
4: Dobré ráno, tady Vašek.
0: Vašku, říkej.
4: Ale prosím tě, volám ohledně toho, jak paní říkala, že jsou ty svátky přesunutý v Anglii.
0: No.
4: Já jsem žil 3 roky v Dublinu, irským, a tam se tomu říká Bank Holiday a vždycky to připadá na pondělí.
0: Bank?
4: Bank Holiday.
0: A mají tam taky, mají tam taky gangbang holiday?
4: Toho jsem se nikdy neúčastnil.
0: To je škoda, to, by, to bych zavet, ale. Na starý
1: kole. To je na Silvestra.
0: To je na Silvestra. Evropa 2. Maximum muziky.
5: Evropa 2. Ranní show Evropy 2. Elektrické dodávky
6: Právní ochrana DAS. Nově se silou Generali České.
5: Mercedes-Benz jsou pro každou práci i výzvu. E-Citan, e-Vito či e-Sprinter nyní od 515 000 korun bez DPH. Navíc získáte až 4 roky záruky na vůz, až 8 let na akumulátor a 4 údržby v ceně. Akční nabídky a výhodné financování na mercedes-benz.cz/vans.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
5: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
8: Jo, ještě beton.
9: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
10: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
3: Na Evropě 2 nehrajeme jenom za odměnu. Na Evropě 2 to můžete večer i někomu pěkně vytmavit.
11: Mýmu sousedovi, který na mě vyběh s vidlema.
3: Jestli vás dneska někdo takhle namíchnul, zahrajte mu song za trest.
12: Jsme sdíleli jeden pokoj a frajer tam v noci naběh a zebil mi postel.
3: Song za trest.
13: Jsem úplně vytočená, kluci.
3: Fackovacího panáka vyndáváme v pondělí, úterý, středu a pátek večer.
12: To je retard.
3: Na Evropě 2.
14: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
15: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
16: No, Alena Volkra a tří Spider.
15: Fade it. Jo, fade it, fade it.
17: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda, panda.
15: Imagine Dragons.
17: Jo, to bude ono. To, jo, jo, přesně.
3: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
18: Human Zoo.
19: Human Zoo.
18: Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo.
19: Human Zoo.
18: Pouze 50 repríz.
20: Já se tak těším.
21: Na co se těšíš?
20: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
21: Je, a kam?
20: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
21: Fakt? Já chci je taky.
20: Tak mrkni na www.piggy.cz.
21: Bezva, www.piggy.cz. Letní sportovní tábor na Monínci.

0: 7.54, posloucháte ranní show na Evropě 2, je 4. května a květen se řekne taky máj. Máj. A když slyšíte slovo máj, tak s tím jsou spřízněná slova, jako například májka, my jsme vstyčovali máj, neboli májku. Aha. 30. Čiže to teda byla jakoby situace, oni mě poslali na žebřík.
1: Jako ty jsi byl ten, co styčoval, jo?
0: No, ty blaho. A já jsem jako myslel, že jsem trochu do počtu. A ona je obrovská, 17 metrů, jo, měla. Představ si 17 metrů máj, máme obrovskou na chalupě v jižních Čechách. Překrásná je. Fáborky, nádhera. Ale ten kmen je fakt jako obrovský. A oni říkají, Leoši, pojď na žebřík. Jo, to znamená, to se jako lana se natáhnou a pak se to žebříkem jako podebere. No a v jednu chvíli byly tři žebříky. Jeden byl jako u kořené, my byli v prostředku a pak jeden byl jako na konci. A v jednu chvíli najednou to bylo takový hodně, hodně těžký. Že byla tam máj asi v 45 stupních, jo. A to je fakt jako kmen a ty jsi pod ní. A Pepa vedle mě, takový velký prostě soused, říká, teď to držíme jenom my a já. Jak my? Jenom my? A teď jsem viděl, jak ty ostatní žebříky jsou jako jinde. A já, no, chlapi, držte to, se ozvalo za mě. A já úplně nervy a uvědomil jsem si, a najednou ní říká, když to bude padat, uskočte. A já úplně.
1: Víš, proč tě tam vyslali?
0: Ne.
1: Protože ví, že posiluješ.
0: Spíš, že
1: to udržíš.
0: Spíš, že to je povolená ztráta. Ale dejte tam Mareše, když tak Pražáka, kdyby se mu něco stalo, tak dobrý, hlavně, ať se nestane něco na Šincovi.
1: Hele, a hlídali jste potom tu májku?
0: Do tří.
1: A stalo se vůbec někdy v historii, že opravdu někdo z vedlejší vesnice přišel a tu majku podříznul?
0: Takhle, neměl bych to říkat, ale zrovna moji sousedé předloni po Nedvražském podřízli majku.
1: Ty krása. A není to nebezpečný?
0: No, je to strašně nebezpečný. Takže se hlídalo do tří, hospoda se zavřela ve 12, do tří jsme seděli u ohně, hlídali jsme májku a pak se šlo prostě normálně spát, takže mezi 3. a 6. už zůstala nechráněná. A ráno, když jsem šel jako se projít, jenom jakože v brzo ráno, tak jsem normálně šel a teď jsem takhle jako vycházel. A teď tomu prostoru, co je ta májka, stíní kostel. Mm-hmm. A já jsem šel a pomaličku jsem šel, normálně jsem šel pomalu a teď jsem říkal, bude tam, nebude tam. A když jsem obcházel ten kostel, chápeš?
1: Jo, jo.
0: A najednou jsem viděl ten fáborek ve vzduchu a úplně já, se mi ulevilo. Ale mám teda historku k tomu.
1: No.
0: Jak záblacký prostě sousedi předloni po Nedvražském podřízli májku, jo. Tak to byla prostě akce, takže oni tam jeli na kolech.
1: No, jenom po Nedražském, to je co za obec?
0: Vedlejší vesnice.
1: Ale jak se to jmenuje?
0: Ponědraž.
1: Teda? Jo, takhle. Ponědraž.
0: My jsme Záblatí, Ponědraž.
1: No, jasně.
0: Tam jsou zase další jako vesnice.
1: Ano, ano.
0: No a oni tam jeli na kolech.
1: No.
0: Jo? A podřízli tu májku. No a jak měli nervy, že prostě se přepadovka, a kdyby tě jako chytli, tak bitka, všechno, to není sranda, jako. Ona jako sranda, ale pak v noci to není vůbec sranda. Tak oni tam to kolo, jeden z těch záškodníků, banditů, tam to kolo zapomněl.
1: Aha.
0: Prostě to podřízli a rychle prostě sedli prostě a odjeli pryč. No a ty Ponědražský to nad rádem našli, tu májku, tu podřízlou. Poslouchej. Znova jí ještě v noci vstyčili.
1: To se smí, jo.
0: Aby nebyla ostuda. A na vrchol té májky pověsili to kolo. Takže ráno se prostě probudila obec, májka stála a nahoře bylo to kolo.
1: To je styl.

0: Pokračujeme v dalších slovech, které jsou spřízněné se slovem máj. Majáles. Byl tady Kali na Sofian Mečmeč, takže přátelé, Majáles v Praze, v Letňanech, obří Majáles, bylo tam asi 300 tisíc lidí. Tak se chci zeptat našich posluchačů, kdo tam byl, jestli si k tomu něco můžeme říct, protože kdo viděl nějaká videa, vypadalo to jako na Coachelle.
1: Jo.
0: Kdo viděl Coachellu, prostě proč chodit na Glastonbury nebo Coachellu? Je to taková věc, dřív to byla taková studentská záležitost, někde v nějakém parku, v Rýgráčích, tohleto, a teď je to už jako masivní.
1: Ve Stromovce to bývalo.
0: Ve Stromovce a teď už je to prostě gigantická věc. Nevím, kolik tam bylo lidí, ale třeba kolik? 100 tisíc? 100 tisíc, přátelé?
1: Kdo ví?
0: Takže se ptáme 257 400 888, jestli někdo z našich posluchačů měl tu čest. Vystupovali právě takhle mladí umělci, řekněme z vesmíru, které jsou už nám vzdálené.
1: Ale mladí i staří. Mladí jsem tam měla kamarádku, která říkala, že tam byl i Jirka Korn nebo David Kolar.
0: Aha, já myslím Rytmus.
1: Taky.
0: Halo, halo, ranní show, tady Majáles, dobré ráno.
2: Dobré ráno, tady Petr.
0: Vypípáte, Pece?
2: Parkuju.
0: Vyparkujete, tak si zaparkujte v klidu.
1: Hlavně opatrně.
0: Vy jste byl na Majáles? Na Majálesu jste byl?
2: Já jsem byl na Majálesu, ale na jiným. Já volám hlavně kvůli tomu pánovi, co volal předtím s Dublinem, že jsem chtěl říct, že já jsem byl...
0: To už je, počkejte, to už je strašně dávno. To už je strašně dávno. Pojďte k Majálesu. Kde jste byl na Majálesu?
2: Já jsem byl jinde na Majálesu.
0: No tak říkejte, ale... kde jste byl?
2: Před 5 lety.
0: No a kde to bylo před 5 lety?
2: Před 5 lety to bylo v Ostravě.
0: No, a dobrý?
2: Super.
0: Kdo vystupoval?
2: Nějaký skupiny tam.
0: Skupiny.
1: Tak to je nejlepší reportáž na světě.
0: Hlavně, že máte zaparkováno. Tady radí show, dobré ráno. Halo, halo.
1: Nějaký skupiny.
3: Dobré ráno, tady Honza.
0: Asi krevní.
1: Chceš víc?
0: Krevní skupiny. Radí show, tak...
1: Nebo cenový.
0: Honzo, povídejte.
3: Já jsem byl na pražském Majálesu tento víkend.
0: No, tak to mě zajímá. Takže kolik tam bylo třeba lidí?
3: Ty kráso, no. Tak 5000 určitě.
0: Dobře.
3: Možná i víc.
0: Takhle, bylo to určitě 60. Možná víc, ale 5000.
1: Ale tak jakoby spočítat ty lidi, to nejde.
0: Možná to nebylo 60, možná má pravdu, možná bylo fakt jenom 5000 lidí. To je pravda, třeba tam bylo fakt 5000 lidí. Prostě hodně. Hodně.
3: Fakt tam byl masakr jako lidí, no.
0: Hele, Eduard Storch napsal knížku, která se jmenuje Lovci mamutů. A tam on teda píše, že ty lovci mamutů měli speciální číslování. Ty to víš, viď?
1: Jo. Jedna, ale už si to nepamatuju, že... jak byla ta formulka.
0: Byla ta formulka, že lovci mamutů měli 3 čísla, 1, 2 a eko.
1: Eko.
0: A eko znamená víc než 2.
1: Hodně.
0: Víc než 2 prostě, no. Nepotřebuješ nic víc, jdeš na mamuty, kolik je tam mamutů, eko, víš, že není jeden, víš, že nejsou 2, je jich tam prostě víc. Takže bylo tam eko lidí. A užil jsi to?
3: Jo, určitě, super.
0: Jaká,
3: super.
0: Jaká?
3: Byl jsem i na Jirku Kornovi, byl jsem na Davidu Kolerovi.
1: Vidíš to.
0: Aha, tam byli takovýhle vystupující.
1: Taky. Aby i rodiče, co tam přijdou s těma svýma dětma studentskýma, se přišli na svý.
0: I prarodiče, teda by si přišli na svý.
3: Ano, přesně tak. A musím jako smeknout jako klobouk dolů před panem Kornem, co tam předváděl, jakože fakt.
0: On
3: na
0: je
3: to, kolik mu je, tak úžasná show.
0: To byla zbytečná věta.
1: Já tyhle ty věty vymažte, jakože na to, kolik je, vypadá dobře. Vůbec, vypadá dobře, tečka.
0: Přesně.
1: Teda já se jakoby můžu mluvit
3: ne,
1: za nás ženy,
3: dobře.
1: Jo?
3: Nevypadá dobře, ale co předvádí na tom pódiu.
1: No. Já jsem to myslel jako obecně.
0: Je skvělej samozřejmě, počkej, Korn nejvíc. A zeptám se, a ty jsi byli na začátku, jak tam byl ten Buka?
3: Ano.
0: Jo? To někde byly nějaký videa, že prej ten Buka, že šel nějaký pán z toho koncertu a říká, ten neuvěřitelný, vypadají všichni stejně, ten zpěvák Buka vypadá úplně jak Viktor Šín.
1: Jo.
0: To je takový proznalce, takový humor. A on teda Viktor Šín změnil jako svojí...
1: Image,
0: všechno. A teď jako alter ego, někdo úplně novej a už se jmenuje Viktor Šín, dělá novou muziku a jmenuje se Buka. To je hustý.
1: To je, viď?
0: Musíš
1: zažít prostě víc životů.
0: Ale bylo to dobrý.
1: Talentovaný.
0: Bylo to dobrý, ale ne?
3: Jako jo, není to můj šálek kávy, že bych ho zrovna poslouchal, ale jako...
0: Buka dobrý, ale Jirka Korn lepší.
3: Ano, samozřejmě.
0: A Sara Rikas?
3: Tararika, no to jsem, jako já znám vodní jednu písničku, takže.
0: Cigarety, no. No tak jo, tak děkujeme za reportáž. Díky moc.
3: Jo, fakt. Jo, díky.
0: Dej se hezky, ahoj. A tady je Sararikas. Sararikas.

0: z hvězd letošního Majálesu, Sara Rikas, Cigarety, a bavíme se o tom, jaké to bylo, protože to v Praze bylo velké 1. května, pražský Majáles, a přišla mi zpráva od slavného fotbalisty a mého teďka už i moderátorského kolegy Petra Švancary. SMS-ka zněla: Zdarec Leošu, já ten Majáles moderoval, tak kdybys chtěl ještě něco k tomu, volejte Švanci. No tak jsme vytočili Švanciho. Švanci, dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady. Jak jednoduchý se vlastně dostat do éteru Evropy 2, to je nádhera.
0: No takhle, když jste talentovaný jako pan Švancara, krásný jako pan Švancara, chytrej a šikovný jako Švancara, tak se dveře otvírají sami. To jsou takový ty skleněný dveře na fotobuňku.
1: Hned se mě líp jede po té D1, zase to valím do Praglu a složitý, tak. Ale děkuju.
0: Máš slovo.
1: Bylo to nádherný a pro mě, jako pro moderátora, bylo neskutečný.
0: Zrovna to vypadlo na D1, ježišmarja, zrovna v tu chvíli, tak ještě jednou voláme. Teda, zrovna smůla.
2: To je taková ta klasika.
0: Ale jak to vypadlo takhle a. úplně, víte, jo, prostě úplně, zavoláme ještě jednou, zkusíme.
2: Tam ta Vysočina je zrádná.
0: Zkusíme to, haló, to je to taký napínavý, jako. Haló, ty bláho, chápeš, co se nám tady technicky stalo teďka? Ano, my slyšíme, haló. Švanci. Takže pro mě jako moderátora bylo nejlepší, slyšíme.
1: Haló, už se slyšíme.
0: Pro mě jako moderátora haló. Bylo nejlepší.
1: Když, a ty to, Leošu, znáš velmi dobře, což byl pro mě nezapomenutelný zážitek, když vejdeš na to pódium a teď máš před sebou těch, já nevím, teď plácnu, 50 tisíc lidí. Ty lidi samozřejmě čekají na Jirky Korna, takže seš tam trošku takový jako zavazeč, ale je to neskutečný. No ne, tak to si jako řekneme, že lidi asi nechcou, abych zpíval já. A Jirka Korn, Ben Krysová, to bylo úplně neskutečný v tom, že už se stmívalo. A bylo to jako nádherný. Pro mě jako moderátora zážitek a jsem šťastný, že jsem mohl být u toho. A bylo to perfektně zorganizovaný. Musím říct, že tam snad jsem nezaregistroval vůbec žádnou špatnou záležitost. A Jirka Korn, mimochodem, no. fantastický. Jako to je neskutečný.
0: To je
1: a usmíval se vpravo, vlevo, kolem sebe krásný holky, který tancovali přesně do hudby, no fantastický a úplně mě stojí teďka husina, bylo to krásné.
0: Tak to je dobře, že ty taneční se tancovali do hudby, to se vždycky hodí jako.
1: No tak já se ani nedivím, že Jirkovi, že furt valí naplno, protože mít kolem sebe tady ty kocory, to je motivace, to je bez debat.
0: Je mi to jasný, 78 let, přátelé.

0: jsem...
1: Pardon, 77.
0: Jenže ten týžden už jen pokrk nad vodou.
1: Omlouvám se, Jiří.
0: Skvost všech žen potkal jsem vám náhodou. Řekl jsem jeden.
1: Až je ke všemu za dva týdny až.
0: Debat.

0: Na telefonu stále pan Švancara, Švanci.
1: Zdravím, dobré ráno.
0: A teď ještě něco ze zákulisí, jako jestli by si, nebo jestli byste, pane Švancaro, jestli byste, pane Švancaro, mohl říct, jako kdo se s kým líbal třeba, nebo něco takového májového, jestli tam viděl v tom zákulisí mezi těma hvězdama, jestli tam byla nějaká taková láska.
1: No tam se objímali úplně všichni s přibývajícím chlastem, protože já jsem tam byl jako moderátor od 12, jako dřív. A samozřejmě, když pak člověk jde kolem té 5., 6., tak to už se je normálně komplet sebranka, kdy prostě s přibývajícím chlastem to prostě valí naplno. Jo. Tam jedou všichni schaže. Mimochodem jsem tam viděl několik sérií nebo řad účinkujících Survivorů. Už jsem v tom trošku ztrácím, kdo v jaké sérii, a tam ty to rozdělí taky naplno. Takže já myslím, že kdyby tam byl nějaký bulvár, který sbírá tady ty fotky a tady tohle, tak by si přišel na svý, ale s přibývajícím alkoholem ty lidi se prostě bavili fantasticky a krásný babi máme v Česku, krásný babi, jsem šťastně ženaté, ale kurňa, to byla nádhera se dívat. A hlavně, jak jsou pak všichni špinaví, já ty lidi pozoroval, když vycházeli nebo vcházeli na ten Majáles, jo, a vlastně všichni, ti, co jdou v bílým, tak to je úplný pruser, a vlastně přichází na ten Majáles a vlastně kolem té 5., 6., ty lidi zůstávají pořád u toho pódia, že jo, oni si jdou akorát pro drink nebo na záchod, a ty vidíš, jak už jsou pak špinaví, jak prostě jsou zasraní od toho bordelu, co k tomu patří, prostě tak to je, že jo, to prostě je to na té letenské pláni. A samozřejmě s přívajícím alkoholem jsou tam líbačky všeho druhu.
0: To je vtipný, že říkáte letenská pláň, pane Švancaro, vlastně v Letňanech.
1: No to není letenská, to je to Letňany.
0: Je to letňanská, ale vlastně to může být letenská pláň. Jinak pan Petr Švancaro je s náma tady teďka na telefonu, to je ten pán fotbalista, který teďka je moderátor a je mu to prostě, jako, že mu to jde, je talentovaný. Tak děkujeme, no. takže chcete říct, Petře, že prostě to bylo jako voprsa, prostě, jako že máme krásné holky, vy jste ženaté, ale prostě bylo to voprsa, vybral jste to poslední jako chvíli, tu zatáčku.
1: No dneska ty holky, oni to umí napumpovat, ty kozy, takže ono to lítá všude možně a jak to skáče při Činasky nebo i na toho Jirky Korna, tak to byla nádhera to sledovat. Lítají z těch kelímků, jim lítajte na perol, nebo co to ty škopky polití, ale prostě krásný. A říkám, užíval jsem si to a jsem vděčný za to, že jsem to mohl zažít. Prostě vejít na to pódium a teď vidět ty lidi a tam někteří dokonce řvali zaspívej. Jo?
0: No a můžeme na konci, že byste nabídnul něco?
1: No já umím jenom asi 20 vteřin písničku od Nedvědů, myslím, že jsou to Nedvědi. Já
0: pojďme
1: se
0: to
1: pletu, protože... Počkej, jako mám fakt zpívat?
0: No.
1: U stánku na levno krásu postávajo a smějo se času cigareto a zolko, co nemajou kam jít.
0: Jo, jo. Tak děkujeme, no, Petře, děkujeme.
1: Dneska ráno všem.
0: Pa. Přátelé, ať je léto, začíná nám nová sezóna. Kempy, tábory, vodička.

0: Show Evropy 2.
1: Vše, co potřebují za cenu.
2: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
3: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
4: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
1: U kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: 8.23, posloucháte ranní show na Evropě 2.
2: Mám tady zajímavost o jednom městě, kterému by se dalo přezdívat nejunavenější metropole na světě. Tak typuji.
1: Nevím.
2: Kde jsou lidi nejunavenější, protože je tam největší pracovní tempo?
1: Nevím.
2: Obchodní centra jsou tam otevřená non-stop. A lidi tam pořád jenom pracují.
1: A to je jako místo na světě? Jako...
2: Je to město jedno.
1: Je to město.
2: Je to takový oblíbený přestupní místo pro leteckou dopravu třeba například.
1: Severní pól je to. Tam se pracuje non-stop na Vánoce.
2: Jo.
1: Tak počkej, je to město, kde se pracuje non-stop. Je to Ostrava?
2: Taky by to mohla být Ostrava, je to vlastně dopravní úzel. No i tak je to Soul.
1: Soul.
2: Jak píšou tady v článku, tohle je opravdu město, které nikdy nespí. Ne jako New York, ale tohle město opravdu nikdy nespí. No a proto se rozhodli, že tam půjdou lidem trošku naproti a že tam uspořádají takovou roztomilou akci.
1: No.
2: Za lehce mlhavého slunečného dne se v sobotu do parku u řeky Han sjeli stovky mladých obyvatel Soulu, aby se na pozvání městské radnice pokusili o činnost, která se mnoha přepracovaným Jihokorejcům chronicky nedostává. Dopřát si spánek.
1: Ne.
2: Město zde uspořádalo třetí ročník jarní akce nazvané Soutěž šlofíků. Odstartovala v 15 hodin místního času, účastníci měli dorazit. To byla podmínka, musíš dorazit opravdu unavený, sytý a oblečený jako šípková růženka či princ.
1: No a vidíš, a splní se ti sen, že se můžeš vyspat s celým zbytkem města.
2: Jo,
1: vlastně,
2: to je dobrý.
1: Kdy jsi byla? No, byla jsem na akci. A co jsi tam dělala? No, vyspala jsem se tam krásně. No?
2: No, teď jako je to docela hustý, jo. Ty příběhy těch lidí. Tady jeden Pak Chun-sok sdílel zážitky ze svého života. A ty si třeba někdy říkáš, nebo já si to taky říkám, jak vstáváme brzo do toho rádia, jak ten náš spánkový režim, jak je prostě blbej.
1: No.
2: A tady Pak Chun-sok říkal, že jeho jako život vypadá tak, že on je ve škole, pak jde na brigádu a pak spí 3 až 4 hodiny denně. A tu únavu dohání kávou a nějakýma krátkýma šlofíkama během dne a prostě takhle žije.
1: Festival šlofíků. Myslím si, že to je ideální téma na pondělní ráno, jo? Je 8.26, jo? Jdete do práce, navrhněte vašemu šéfovi, hele, v Koreji to jede, pojďme si udělat pondělní dopolední festival šlofíků. Cítíš tu únavu, ne, ale to chůj.
0: Ranní show Evropy 2. Evropa 2.
1: To mě zajímá. Ranní show, dobré ráno. Taky jste unavená takhle pondělí ráno? Taky jste tak unavení? Halo, ranní show, dobré ráno.
3: Dobré ráno, Lukáši telefonu.
1: Taky jsi tak unavený, Lukáši, to je strašně volna bylo, viď? Že to bylo strašný.
3: Takhle, já jsem strašně unavený, jsem opravdu moc. Teď jsem v ateliéru Barrandov, dvojka, připravujeme nějaký věci po natáčení.
1: Jo, ty natáčíš nějakou hollywoodskou hvězdou?
3: Ne, už ne, ale děláme jim zázemí.
1: Děláte jim zázemí, jo. A dělali jste Leonarda?
3: Nedělali, nedostali jsme se tam.
2: Smůla, co?
1: Ale chtěli jste.
3: Jo, to je tak obrovský, že člověk samozřejmě chce vidět, ale asi nemusí zažít zrovna všechno.
2: Spal by si 3 až 4 hodiny denně.
1: Hele, ale podle mě, jestli děláš jakoby...
3: Takhle, já spím 3 až 4 hodiny denně.
1: No, jestli děláš u filmařů, v ateliéru, tak ty nočky, to je konec, vy nespíte vůbec.
3: My děláme přímo natáčení, takže my jsme firma vlastně jako Base Gang, která to dělá, jo. Dělá jim zázemí.
1: Chápu. A ty nám teďka voláš, že jsi prostě unavený.
3: Ne, já teďka volám proto, že mám úžasnou historku mojí mámy Koreji ze Soulu.
1: Ze Soulu, takže to je skvělý, když jsme mluvili o tom, že tam měli tady festival šlofíků. No tak povídej, jsme napnutý, tvoje máma v Soulu.
3: Takže moje máma v Soulu, 94. Nastoupila do metra, měla se dostat přesně tam, kam měla, ale bohužel se nedostala, vystoupila někde jinde, protože jejich metro je obrovský. ale každá stanice je úplně stejná, když vystoupíte.
1: Aha.
3: Takže vystoupila úplně kde jinde, samozřejmě anglicky tam moc nikdo nemluví, takže se snažila dostat do hotelu a dostala se tak, že šla čtvrtěma, stala se všech, co může, rukama, nohama, až byla tak zoufalá, že se dostala na okraj, kde už byli zvláštní lidé a začala se bát. A tak jediný, co jí napadlo, když jeden člověk chtěl pravděpodobně pomoct, tak už nevěděla, co říkala Československo, Česká republika, až jí napadlo říct Havel. A okolo ní se sešrotilo třeba 100 lidí a začali všichni skandovat Havel, Havel, Havel. Zavolali taxíka a nechali jí na vlastní náklady odvést do hotelu v Soulu.
1: Na jejich náklady teda.
3: Na jejich náklady, pardon. Takže jsem jenom chtěl říct, že tohle i tohle to existuje.
1: Zavolali taxíka a na její náklady.
2: Hele, i tak by byla podle mě šťastná. Víš, že by se dostala tam, kam chtěla.
1: Zavolali jí private jet a na její náklady jí poslali domů. Takže ty jsi to ukončil myšlenkou, že co? Já jsem to neslyšel, tu poslední větu. Že co existuje? Že říkal, že jsi říkal, že
3: existují i takovýhle nádherný náhody.
1: Náhody? Prostě v Soulu měli rádi Havla.
3: Přesně, i v nějaký zapadlý čtvrtí ho znali.
1: To je dobrý. Tak děkujeme moc, tak běž se vyspinkat, jestli chceš.
3: Moc díky.
1: Ahoj, čau, čau.
3: Ahoj. Pa.

0: 8.32, to je přesný čas, 9:30. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Před chvíličkou nám volal pán a říkal nám historku ze Soulu. A byla to historka jeho mámy, která se ztratila a nakonec ji zachránilo, údajně podle slov jejího syna, že řekla těm lidem v Soulu Havel, Čekoslovákia Havel. A že se ztrotili lidé kolem ní a začali skandovat Havel, Havel, zavolali jí taxíka a poslali do hotelu. Takže Havel zachránil paní, ale jmenovat se Havel, taky nemusí být úplně ta největší radost, protože v době, kdy Václav Havel byl prezidentem, tak my jsme s Patrikem vymysleli, že budeme volat Havlům, jo, že prostě se nemůžou jmenovat Václav Havel, že to je prostě... Že to nejde prostě, jo? Že to je teďka rezervovaný.
1: Je to zabraný.
0: Je to zabraný a národní bezpečnost a tohle.
2: Halo.
3: Dobrý den, tady je Mrázek u Sena. Prosím vás, to je pan Václav Havel.
2: Halo, prosím.
3: Podívejte se, já vám volám z Ministerstva zahraničních věcí. A je důležitý, prosím vás, abyste si změnil jméno. Je to kvůli bezpečnosti země.
2: Jak jako jméno?
3: No ne, protože se prostě nemůžete jmenovat Havel, no.
2: Nejsem si vědom toho, že bych se nějak nemohl jmenovat, jako.
3: Za chvíli vám zavolá pan Mareš a ten vám vybere nějaký hezký národní jméno, který na vás bylo.
2: A to jako, jakýho titulu? Kdo to rozhodl?
3: To se rozhodlo v pátým patře, tohleto. Já volám z ústřední, ale tohleto je z pátýho patra.
2: Ale prosím vás, tak jestli voláte z nějaký cvokárny a jste tam všichni blázni, jako, tak v tom pokračujte.
3: Pojďte se upřímně.
2: Prosím.
4: Dobrý den, tady Leoš Mareš, já jsem tady na vás dostal kontakt, my vám neseme to nový příjmení.
2: Počkejte, já jsem říkal už tomu bláznovi, co volal před váma, já si žádný jméno měnit nebudu.
4: Líbilo by se vám samé?
2: Já jsem Havel, táta je Havel, děda byl Havel, babička byla Havlová. Moje ségra za Svobodná byla taky Havlová, takže, a já Havel zůstanu.
4: Takže samec nechcete bejt. Tak prosím, pták, mám tady příjmení pták.
2: Prosím vás.
4: A nebo tramvaj teda.
2: To je zajímavý. Je, u nás v práci dělá chlap, ten se jmenuje Mrtka. A tomu nikdo nezavolá. A já, Havel, já znám spousty Havlů. Když to je úplně normální jméno.

0: Dnes je May the 4th. Neboli 4. května. Jo? 4. května. To je prostě v kalendáři. V angličtině se to říká May the 4th. Všimněte si, fantastická výslovnost. Prostě k nerozeznání od rodilého hlučího.
1: No, ano.
0: May the 4th. No a May the 4th zní podobně
1: jak jste
0: jako...
1: Jak říkal?
0: May the 4th. May the 4th zní podobně jako May the Force. Tedy?
1: Ať tě síla provází.
0: Tak, prostě dneska je svátek Star Wars. Díky slovní říce May the 4th a May the Force dneska slaví všichni milovníci těch mečů. Se mi líbil nějaký příspěvek, jak tam hodnotili z vědeckého hlediska Star Wars. A říkali, Star Wars to je taková, to bylo jako fyzikové, víš? A dělali si z toho srandu a říkali, to je taková zvláštní věc ve Star Wars, jo, to je svět, ve kterým se dosahuje rychlost světla tím, že prostě řekneš rychlost světla. Smích, ne? A pak tam říká. A pak je tam zajímavý, že tam jsou prostě jakoby vesmírný bitvy, aha, jo, který jsou vlastně v prostoru ve vzduchu prázdnu. A všichni se tak nějak jako dohodnou, kde je nahoře a kde je dole.
1: Aha.
0: To mě nikdy nenapadlo, že vlastně tam jsou ty souboje a ty vidíš, že vlastně oni na sebe útočí, jako kdyby byli na zemi. Přitom ve vesmíru je to vlastně úplně jedno, ty můžeš být jakkoliv 360 stupňů vzhůru nohama tohle, ale tam, když koukáš na ty bitvy, tak vždycky útočí prostě, jakoby víš, kde je dole, víš, kde je nahoře, třeba nějaká raketa dostane zásah a padá, jo, což je vtipný, že někdo padá. A pak tam říkali poslední příklad, že ten světelný meč, oni mu říkali teda laserový meč, jo, laserový meč, ten laser přesekne úplně všechno, kromě jinýho laserovýho paprsku. No jo, tak prosím vás, umělecká licence, ne? Je to hezký. Teď si vemte jednu takovou věc. Z temné strany přichází Katka Říhová, aby nám 4. května přečetla zprávy.
1: Ale musím točit jako Darth Vader.
0: Musíš,
1: no,
0: právě.
1: To čekej.
0: Musíš.
1: Co mě točíš, já to budu číst normálně.
0: Tak počkej. Počkej, jak ty jsi to fakt takhle udělal? Dobře, jdeme na to.
1: Meteorologové z českého hydrometeorologického...
0: Počkej, já ti uvedu. Moment. 8.40. Evropa 2 vysílá zprávy. Katka Říhová.
1: Meteorologové z českého hydrometeorologického ústavu rozšířili... Já nebudu dělat tady tyhle ty blbosti.
0: Prosím,
1: to jsou seriózní zprávy.
0: Pro mě, prosím.
1: Já nevím, jak mluví Darth Vader, on jenom funí.
0: Chytni se za nos jenom.
1: Pane Bože, pomoc.
0: Mami, prosím.
1: Mami, na tohle jsem studovala, abych se tady chytala za nos.
0: Maminko, prosím, udělej.
2: Meteorologové z českého hydrometeorologického ústavu rozšířili výstrahu před požáry.
1: Stačí, jsem se rozmazala make-up teď.
0: Prosím tě, musíš říct, že jste ty požáry si způsobil ty.
3: Evropa 2, kde to stojí?
0: Doprava.
1: Na D1 z Brna do Prahy, pozor, zase jezdem na osovou bytýšku na 149,5 kilometru, vyprošťují z příkopu převrácený kamion. A na D1 počítejte s kolonou směrem z Vyškova, kolona od 212. kilometru.
0: Vlečné lodě.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Čeká nás další teplý den. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno beze srážek. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Je pondělí 4. května a vy vstáváte s ranní show na Evropě 2.
3: Ranní show vám přináší Midea. Užijte si každou letní chvilku venku, zůstaňte doma v chladu. Midea, klimatizace, která na vás myslí.
4: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
5: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Po takové pauzičce přichází konečně do éteru i Jakub Kohák. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, dobré. Jsem tady i já v éteru.
0: Měl jsi pauzičku.
1: Ano, byl jsem ovíněn éterem, že jo, to se dělávalo, ne, v těch filmech, jo. Že jsi chtěl někoho jakoby unést, tak si skápl na kapesník éter, ne?
0: Tak kamaráde.
1: Přiložil jsi mu to na nos a on se toho nadech a padnul ti do náručí a ty jsi se mohl odníst.
0: Ty kamaráde, ani nevíš, já jdu dneska na cystoskopii.
1: Co to je?
0: Nechcete to vědět.
1: Jako, jestli můžeš mít jako děťátko?
0: Je to taková věc, jakože, je to věc, řekněme si...
1: Citlivá, protože je to cystoskopie.
0: Moje uroložka prostě mě poslala na cystoskopii.
1: Aha.
2: Jo. Kudy se to vyšetřuje?
1: Vyšetření prostaty?
0: Vyšetřuje se to tak přesně, jak si představujete, že byste to nechtěli. Nebo ty teda konkrétně. Katce je to jedno.
1: Ne, jako ta by byla ráda.
2: Katka, za mě všechno dobrý.
0: Katka, proto mě tam poslala doktorka, že ta nemá žádnou zkušenost.
1: A ona mi říká, jenom dobrou.
0: A ona mi říká, je takové pracoviště tady, ano. Kde vám dají rajský plyn, jestli chcete.
2: Hezky. Mm. To dávají i u porodu.
0: No,
2: takže mě to teda nenabídli, i
1: u zubaře.
2: Ale nabízí to.
0: Ale v Americe, já jsem říkal, já to znám z filmu, že to dávají u zubaře v Americe. Ano. A pak seš prý takový jako, že zábavnej.
1: No, jasně.
0: Že to je prý super.
2: Tak to si dej a ti dají i něco s sebou.
1: No a oni ti vytrhnou třeba jako špatný zub a ty jejda, děkuju. Třeba.
0: Tak já se to vemu i do ranní show někdy, abych byl trošku aspoň malinko milejší. Jako.
1: Jasně, a ta cystoskopie, pojďme se vrátit, to je jako, že
0: Ježišmarja.
1: Má to ty první čtyři písmena kolo?
0: Ne, to je celý, to je konec už.
1: Konec?
0: No to slovo takhle je celý.
1: Takže to není jako kolonoskopie.
0: Ne.
1: To je jiná skopie.
0: To je cystoskopie.
1: Aha. Tak to je nějaký jiný, tak to já
2: tak
1: ještě za sebou nemám.
2: To není jiný otvor, viď?
1: Ne, není. Nebo co, takhle, normálně na rovinu. Co tě čeká, no, chlácho chlapi.
0: No, prostě do té trubice, co čuráš.
1: Takhle to je.
0: Tudy se to jakoby vede.
1: Takže máš kapovku.
2: Klasicky.
1: No prostě kapelníka si chytil.
0: Má prostě kapavku, ale no. Je to letos poprvé, takže... Je to pro mě samozřejmě už...
1: Kapelník, klasika.
0: Ale byl jsem na vyšetření. Poslouchej, jako předtím jsem musel jít na... Předtím jsem musel jít...
2: Na vstupní vyšetření.
0: No ne, oni říkali, že týden předtím musím jít na odběr moči.
1: Jistě. No, ale... Odběr moči znamená, že se vyčuráš, ne?
0: No, ale pozor.
1: Aha.
0: Podmínkou bylo, že to musí být sterilní. A já jsem tam přišel, poslouchej. A že teda, dobrý den, já jsem teda tady, po ranní show jsem tam šel. A oni, dobrý den, pane Mareši, chtělo by to ale sterilní, vy jste byl zřejmě asi v práci. A já říkám, jo. A co to je ta sterilní? Říká, no tak ideální by to bylo po sprše, ale to nevadí. My máme pro vás tady dezinfekci, jo? Tady, a dali mi prostě takovým igelitovým pytlíku takovou jakoby vatičku, nebo je vatičku, jako je obvázek, který byl napuštěný v té dezinfekci.
1: Ano.
0: A říká, tak si prostě se tam otřete pořádně, tohleto.
1: Jakož.
0: Pořádně se tam kolem otřete, ať je to jako dezinfekční.
1: Kolem myslíš kolem.
0: Úplně jako, že tam v té části, co čůráš.
1: Rozumím.
0: Jo?
1: A tak... Kolem Valnaufa prostě.
0: Tak já jsem tam šel. Počkej, já jsem tam šel, vrátil jsem se zpátky a říkám jim. Já jim říkám, dámy, já se strašně moc omlouvám, že jsem takhle explicitní, jo, ale takhle větrovýho jsem ho ještě neměl. Tenhle ten mentos pocit v této části těla jsem ještě jako nezažil. Já normálně bych se s ním mohl líbat teďka.
2: A oni nic.
0: Ne, oni se tak smáli. Tam byla doktorka a čtyři sestřičky. Mm-hmm. Já jsem jim to takhle řekl, dal jsem jim tu lahvičku a odcházím chodbou a slyším ještě ten huronský smích za těma dveřma, jak se prostě pořád a pořád smějou v dalších salvách.
1: Nakonec, že si rozesmál někoho.

0: A sem nepatřím. Já sem nepatřím, zpívali Radiohead. Připadal si, myslíš Harry Potter? Dělám si takový moderátorský oslý můstek. Creep, Radiohead zpívali Creep. Připadal si Harry Potter jako Creep?
1: Tak stoprocentně. Ten Hagridovi rozhodně nevěřil, že je kouzelník. Já? Kouzelník? To musí být nějaký omyl.
0: To si řekla hezky. Přátelé, pokud máte rádi Harryho Pottera, máme pro vás informaci roku.
1: Budete koukat.
0: Společnost Warner Brothers Discover Global Experiences Imagine and Eventime Live s potěšením oznamují, že světové turné Harry Potter The Exhibition míří do své další destinace Prahy, kde se slavnostně otevře prvním návštěvníkům již 6. srpna. Připravte se na dosud nejrozsáhlejší putovní výstavu, jaká kdy byla uvedena, aby oslavila jedinečný svět Harryho Pottera a filmů o něm. Do současné doby okouzlila více jak 4 miliony fanoušků po celém světě. Takže Harry Potter The Exhibition, neboli výstava míří do Prahy, okouzlující výstava přivážející jedinečný svět Harryho Pottera a filmů o něm se otevře v PVA Expo Letňany již 6. srpna, je to teda Praha, jo? PVA Expo Praha Letňany, 6. srpen se otvírají brány a pozor, vstupenky se budou prodávat, nebo začínají se prodávat za 2 minuty. 2 minuty. Výstava vyzdvihuje ikonické momenty, postavy, prostředí i kouzelné bytosti, tak, jak je znáte z filmových sérií o Harrym Potterovi a fantastických zvířatech. Stejně jako zázraky kouzelnického světa Harryho Pottera. Tvůrci výstavy neopominuli ani broadwayskou inscenaci Harry Potter a prokleté dítě, která získala prestižní americkou cenu Tony. Návštěvníci mohou prozkoumat pečlivě vytvořená prostředí, která vzdávají hold mnoha nezapomenutelným okamžikům z filmu, jež si fanoušci oblíbili během posledních 25 let a zblízka si prohlédnout vše od autentických rekvizit až po originální kostýmy a nahlédnout tak nejen do zákulisí vzniku těchto filmů. Návštěvníci prochází inovativními, uchvatnými a doslova magickými galerijními prostory, které využívají špičkový imerzivní design a interaktivní technologie. Tato výstava oslavuje jedinečný svět Harryho Pottera a filmu o něm způsobem, jaký žádná jiná putovní výstava dosud nenabídla, uvedl Tom Zaller, prezident a generální ředitel společnosti Imagine. Díky vhodnému rodinnému prostředí a důrazu na vyprávění příběhů a dobrodružství je Praha ideálním místem, kde mohou fanoušci všech věkových kategorií i jejich rodiny zažít zákulisí kouzelnického světa. Už se nemůžeme dočkat, až jej letos v srpnu představíme návštěvníkům zblízka i zdaleka. Tak a Katka, která byla v Londýně,
1: 3x.
0: Přímo ve Warner Brothers studiích na Harrym. Tak pojďme si říct konkrétně, co tam všechno bude. Mimochodem prodej vstupenek za 50 vteřin.
1: Vyzkoušíte si své dovednosti ve fanfrpálu, uvaříte lektvar, přesadíte mandragoru a důkladně prozkoumáte všechny koleje v Bradavicích.
0: Tak ještě jednou teda, jo. Na začátku výstavy návštěvníci objeví první

0: Vydání knihy Harry Potter a kámen mudrců, která je uložena v trezoru inspirovaném bankou Gringotových. Bradavický hrad nabízí multimediální zážitek s ikonickými prvky, jako je vrba mlátička, mozkomorové a Pobertův plánek. Na něm se díky interaktivní technologii návštěvníkům zobrazují právě oni.
1: Ustý.
0: Prodej vstupenek začíná za 5, 4, 3, 2, 1... Teď. A kde, Katko?
1: Na gooout.net a ticketportal.cz.
0: Na závěr ještě řekneme, že tam budou koleje. Budou ano. Tam, nemyslím koleje jako ty normální, ale koleje v Bradavicích, které tvoří srdce celého zážitku. I když návštěvníci mohou tíhnout k jedné koleji, tato galerie jim umožní prozkoumat všechny bradavické koleje a ve velkém slavnostním sále se setkají i s ikonickým Moudrým kloboukem. Dále tam jsou učebny v Bradavicích, ty jsou plné ikonických rekvizit, magických tvorů i kostýmů. Návštěvníci si vyzkouší přípravu lektvarů, naučí se předpovídat budoucnost, přesadí mandragoru a pomocí digitální hůlky porazí bubáka.
1: Boží.
0: A poslední část?
1: V zapovězeném lese vyvolají patrona a setkají se s kentaury a navštíví také Hagridovu chýši.
0: Bože, 6. srpna všechno začne.
2: Ranní show Evropy 2. Máš už plány na jaro?
3: Lovče odměn, poslouchej. Galaxii brzy napadnou silnější zážitky. Buď ve střehu a ulov si zaslouženou odměnu v Georgii. Toť způsob náš.
4: Česká spořitelna přináší silnější zážitky do celé galaxie. Star Wars Mandalorian a Grogu pouze v kinech od 21. května.
2: Relax doma nebo posezení na zahradě. Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
6: Zní to jako legenda? A přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
7: Pro všechna raní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7. hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Od pondělí do pátku hned po ranní show pouštíme k mikrofonu koho?
10: Přichází Pavel Cejnar.
9: After party s Pavlem Cejnarem. Pondělí až pátek 9 až 11 na Evropě 2.
11: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.

0: Tak dámy a pánové, ještě jednou otvíráme téma Star Wars. Tedy Hvězdné války. Proč?
1: Protože je 4. května, neboli May the 4th.
0: Ano, prostě celosvětový svátek všech fanoušků a milovníků Hvězdných válek. A proto se podíváme ještě jednou do minulosti, ještě jednou na Mrázka a otevřeme téma mezigalaktických bojů.
2: To jsem poradná.
3: Dobrý den, tady je Mrázek, už sedná.
2: Aha, malý moment. Ano, protože chtějí kušku a zeptej se, jestli náhodou, já nevím. Prosím?
3: Prosím vás, vy děláte uprchlíky?
2: Tady je poradna pro uprchlíky, ano.
3: Helejte se, já jsem z Příbrami, jo?
2: Ano.
3: A já mám teďka v baráku ve Stodole uprchlíky.
2: Ježišmarja. Počkejte teda. A odkud jsou?
3: No oni jsou hrozně zdaleka, oni právě přilítli včera. Oni přilítli v talíři. A já nevím, co s nima.
2: A oni se vám tam nabourali sami, jo?
3: No oni přilítli a nabourali se mi do Stodoly.
2: Pán má ve Stodole uprchlíky, že včera přiletěli a vy jste v Příbrami?
3: Já jsem z Příbrami, no.
2: Příbrami a má plnou Stodolu uprchlíku, kolik jich tam máte?
3: Prosím vás, to je těžko spočítat, ale jsou to asi 3.
2: Těžko spočítat 3, takže... A odkud jsou?
3: No oni hrozně rychle skáčou, oni jsou z galaxie Gama.
2: S kalašníkama?
3: S kalašníkama.
2: Tak zavolejte teda...
3: Teda počkejte, ne s kalašníkama, jako, jste mi nerozuměla.
2: Tak co jsou?
3: No, oni jsou prej, že jsou hvězdní rubandy.
2: Jo, tak takhle, tak jsou gandy, tak co jste říkal s kalašníkama?
3: No, já se nám nerozuměl.
2: Takže jsou z Ugandy a jsou 3.
3: Jsou 3.
2: A vy si s nimi nevíte rady, ano?
3: Já právě nevím, co s nima, jsi, protože oni mi sežrali celý zásoby na zimu, co jsem měl, seno, pro králíky, rozumíte?
2: Seno prejedí, prý jsem měl prý pro králíky na zimu. A co s nima teda má dělat?
3: Mají zelený tykadla a pořád pískají na manželku.
2: Počkejte chvíli, malej moment.
3: Jo, počkám.
2: Helejte, pošlete je na nejbližší cizineckou policii a tam ať řeknou azyl.
3: No jenom, že rozumíte, tam se stala taková věc.
2: Počkejte, tak já vám dám...
3: Počkej, vydržte, poprosím vás, já vám to musím...
2: Já to neumím řešit.
3: Já vám to musím říct.
4: Haló, Němcová, dobrý den.
3: Prosím vás, víte o co jde, tady paní před chvilkou říkala právě, že mají na policii, ale on je problém, oni to rozstříleli laserem.
4: Cože?
3: Oni jsou z galaxie Gamma a oni utíkají před Klingony.
4: Jo, takhle. No tak to v tom případě nevím. Tak ať jdou na cizineckou policii a tam řeknou, že žádají o azyl, jo?
3: Já se jich teda zeptám, ale já dobře. Myslím, že to nevíde. Pojď sem ti zelená hlavo.
5: Azyl. Azyl. Maximum. Leoš Mareš, Patrik Hezucký. Merry Christmas! Ranní show Evropy 2.

0: 9.14. Přátelé, nejvyšší čas asi skončit. Čtvrt na deset. Pavel Cejna připravený, padla. Tak co na závěr? Na závěr, že bys si prdla třeba.
1: Já neumím. Na povel neumím. Ale jestli o to vyloženě stojíš, tak to stejně neumím. A jsem ráda, že tě takový věci napadají. 50 let. 50 let a týden. No jo, no. Ale kdo chce s vlky býti, musí s nimi.
0: Takže?

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Zprávy 9.18, Evropa 2 a Katka Říhová.
2: Pěkné ráno, meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu rozšířili výstrahu před požáry. Původní výstrahu, která se týkala 11 krajů, rozšířili na téměř celé území Česka. Platí až do dnešní půlnoci. Znovu zavedení elektronické evidence tržeb projedná dnes vláda Andreje Babiše. Má se týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají mít podle plánu ministryně financí Aleny Schillerové živnostníci s obratem do 1 000 000 korun, kteří využívají paušální daň, kteří by na ní odváděli o 1400 korun měsíčně výše než teď. Teď už má slovo Zuzka.
3: Státní hrad a zámek Bečov na Karlovarsku otevřel pro veřejnost středověký hrad i s kaplí, v níž se našly dva bečovské poklady, relikviář svatého Maura a sbírka vín a koňaků z 19. století. Pro veřejnost jsou připraveny dva nové návštěvnické okruhy. Jeden je věnovaný kapli, její výzdobě a zajímavostem. Druhý okruh ukáže návštěvníkům celý středověký hrad, včetně cesty po ochozu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Na různých místech Česka se dnes uskuteční charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Z výtěžku se nakoupí vybavení pro neonatologické oddělení v nemocnicích. V Česku se každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí.
0: Evropa 2, kde to stojí?
2: Kolonu čekejte na dálnici D11 směrem z Hradce Králové do Prahy. Na 84. kilometru je zúžení, tvoří se asi 10-minutová kolona. A pracuje se na silnici 35 na příjezdu do Rožnova pod Radhoštěm směrem z Valašského Meziříčí se zdržíte 15 minut.
0: Evropa 2, jak je venku?
2: Čeká nás další teplý den. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer se objeví i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď už pondělní afterparty s Pavlem Cejnarem.
0: Afterparty Evropy 2 a Pavel Cejnar.
1: Vítáme Pavla Cejnara, ahoj Pavle.
4: Nazdar.
1: Je to tvoje.
4: Děkuju.
1: Afterparty, nový týden.
4: Já se těším, zase zkrácený týden, já to mám rád, 4 dny pracovní, ideální.
1: Nech tě síla provází.
4: No tak i vás.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
9: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Pipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
10: Nenechte si ujít v České televizi.
11: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice.
13: Evropa 2.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Pondělní dopolední Evropa 2. 9.36 přesně začíná dnešní afterparty Evropy 2. Představte si, že Billie Eilish začala věřit astrologii. Na našich stránkách se dozvíte proč. My tady astrologii rozebírat nebudeme. Ani jsem se nedíval, co říkají hvězdy, co nás tento týden čeká. Vím, že nás čeká zkrácený pracovní týden, to je skvělý. Vím, že mnozí si vzali ty 4 dny volna a najednou mají jako docela dlouhý volno, tak vám přejeme, ať si to užijete. No a vím, že Evropa 2 bude mluvit o intimním tématu, přestože je pondělí. Budeme se bavit, jaký barvy byste měli používat, pokud plánujete třeba si vymalovat byt nebo barák, že byste neměli mít jenom bílé stěny, ale používat barvy. Ale pozor, nemusíte to jen vymalovat. Detaily si řekneme v průběhu dnešní afterparty Evropy 2. No a potom tady mám něco na jednu zpěvačku, to si řekneme už za chviličku v naší rubrice Kdo, co, kde, kdy a s kým. Tak pohodové pondělí, dobrou náladu, to vám přeje Evropa 2. Za chviličko Bruno Mars, ten se neodmítá, nebo Anonis, a já vám přeju skvělé pondělí, Evropa 2. Evropa 2.
1: Novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
3: Bauhaus, když se to má podařit pro doma.
4: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách pro doma a na prodoma.cz.
3: Pro doma.
5: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
6: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
7: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
8: No, Alena Walker, Three Spiders.
9: Řekl si, jak se tam zpívá to panda.
10: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
11: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo, gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
12: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
13: Ahoj, já se tak těším.
14: Na co se těšíš?
13: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
14: Je, a kam?
13: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
14: Fakt? Já chci je taky.
13: Tak mrkni na www.piggy.cz.
14: Bezva, www.piggy.cz. Letní sportovní tábor na Monínci.

0: dvě. Kdo co kde kdy? Asky.
1: Máme jednu, dá se říct, žavou informaci o zpěvačce, kterou znáte z éteru Evropy 2, jak se jmenuje, to ví Káťa Říhová. Hezké pondělí.
2: Krásný den, americká zpěvačka BB Rexa opět potvrdila, že se nebojí ani módních experimentů, ani odvážných výstupů na veřejnosti a dokonce ani lehkých drog. Popová hvězda albánského původu navštívila známý gay klub ve West Hollywoodu, kde se sešla smetánka hudební scény. Důvod byl více než stylový. Madonna tu slavila vydání svého nejnovějšího alba s názvem Confessions 2. No a BB Rexa si bez váhání zapálila marihuanovou cigaretku.
1: No, byla takzvaně jako do pohody. Já ji viděl dokonce naživo s Davidem Guettou, bylo to na party ostrově Ibiza, kde měli premiéru týdlenství písíčky a musím říct taky, že byla hodně do pohody. Nikdo nečekal, že vyjde. A najednou David Guetta, když přišel ten její part, řekl BB Rexa a myslel jsem si, že se to zboří. Prostě je to skvělý song, tak hezké pondělí z Evropy 2.

0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Do Sinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Sinestar. Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
2: Ahoj, já se tak těším.
3: Na co se těšíš?
2: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
3: Je, a kam?
2: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
3: Fakt? Já chci jet taky.
2: Tak mrkni na www.piggy.cz.
3: Bezva, www.piggy.cz, letní sportovní tábor na Monínci.

0: Ladí vás pondělní dopolední Evropa 2. Minutu a půl po 10. hodině jsme ready, připraveni na čerstvé zprávy. Víc už vám řekne Káťa Říhová. Hezké dopoledne, Káťo.
1: Dobrý den. Jdeme na zprávy. Maturitou z matematiky a anglického jazyka dnes začínají státní maturitní zkoušky, které připravuje státní organizace Cermat. Ke státním maturitám půjde letos poprvé 84 249 středoškoláků, asi o 4% více než loni. Většina žáků, kteří jdou ke zkoušce prvně, se vybrala jako druhý předmět angličtinu. Zkoušku z matematiky se zvolilo asi 18% maturantů. Světové turné Harry Potter The Exhibition míří do Prahy, kde se slavnostně otevře prvním návštěvníkům už 6. srpna. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší putovní výstavu, jaká kdy byla uvedena, aby oslavila jedinečný svět Harryho Pottera a filmu o něm. Výstava vyzdvihuje ikonické momenty, postavy, prostředí i kouzelné bytosti. Vstupenky se začaly prodávat dnes ráno. Teď už má slovo Zuzka.
2: Město Cheb dokončuje na Chebském hradě opravy opevnění a chodeb. Opravy trvaly 4 roky a zakončí se novou výsadbou zeleně. Výsledkem by měla být obnova oblíbeného vyhlídkového místa a zázemí Chebského hradu, který je v majetku města. Celkové náklady na 4 etapy oprav byly zhruba 12 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Po suchém a slunečném uplynulém týdnu do Česka dorazí deště. Zatím to vypadá, že nejvíc bude pršet na západě země. Teploty budou o něco nižší, než byly o víkendu, a zejména uprostřed týdne může být během propršeného dne i celkem chladno. Ráno by už ale mrznout nemělo.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na dálnici D1 zpozorněte kolem 150. kilometru, konkrétně kilometr 149,5. Překládají tam teď kamion po nehodě, je to před Velkým Meziříčím směr Brno-Praha. A na silnici 37 se tvoří kolona na příjezdu do Pardubic směrem s Chrudimi kvůli dřívější nehodě.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Čeká nás další teplý den. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer se objeví výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty dnes 22 až 27 stupňů. Zprávy jsou za námi. Na Evropě 2 teď pokračuje pondělní afterparty s Pavlem Cejnarem.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
0: Připravím pro vás flashback, ale teď z Maxima muziky, Thomas Robin anebo 24K Golden. Tak pohodové pondělí s Evropou 2, to jsme my.
3: Evropa 2.
5: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

Ladí vás pondělí dopolední Evropa 2, tak přidáme na tempu, tohle je ideální věc. Måneskin a Tom Morello, za chviličku Miles Smith a nebo Light and Love. 10 minut po 10. Hezké pondělí s Evropou 2.

0: Light and Love, tedy světlo a láska. Dokonalé světlo musí být tam, kde má být láska, no a láska je většinou v ložnici. A já jsem říkal, že tady budu mít pro vás takový intimní jméno, intimní téma. Ložnice není jen místo pro spánek, ale také, mně se to líbilo, jak o tom tady píšou, chrám rozkoše, kde odstín stěn rozhoduje o tom, jak často odložíte pyžamo. A nejenom stěn, odstín, takže vlastně to světlo vám může dělat úplně jiné odstíny a tak podobně. A teď se můžeme ptát, jaké konkrétní barvy probudí vášeň a promění vaší postel v oázu nekonečné extáze. Tak každý to má trošku jinak, je to individuální věc. Samozřejmě rudá, to je dominance, ale může to mít i úskalý, může tý dominance být moc. Dále se doporučuje fialová barva, to je pro odvážné páry, anebo taky modrý klid versus chladná postel, to je taková jako pohoda. Největším zabijákem je prosím vás šedá, aby tam neměla co dělat. A teď si říkáte, že byste měli jako vymalovat kvůli tomu, abyste zažívali něco víc, tak nemusíte rovnou dělat okamžitou rekonstrukci celého bytu. Klidně prý postačí změna povlečení anebo přidání nějakého barevného akcentu, třeba nějaký polštáře, polštářky, výměna žárovek, aby vám to svítilo nějak tak jakože pohodově, hlavně to nesmí svítit nějak moc, ale co vám budeme říkat, tak abyste si užívali, tak to necháme samozřejmě na vás, protože, jak už jsem řekl na začátku, je to individuální věc. A já se vás ptám, řekněte si mezi sebou, jakou barvu ložnice máte vy? Když jsem se podíval na takovou tu anketku, tak mnozí, víc jak 90% odpovědělo klasickou bílou. Pravda, klasickou bílou nic neskazíte, ale, je tady to ale, když zabarvíte do správného odstínu, tak uvidíte, kam ten váš milostný život se pohne. Tak, jenom vyzkoušet. Za chviličku flashback a já vám přeju pohodové pondělí. I v pondělí můžou být takovéto témata, že?
1: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
2: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
1: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
1: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
4: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
5: Elektrické dodávky Mercedes-Benz jsou pro každou práci i výzvu. E-Citan, e-Vito či e-Sprinter nyní od 515 000 korun bez DPH. Navíc získáte až 4 roky záruky na vůz, až 8 let na akumulátor a 4 údržby v ceně. Akční nabídky a výhodné financování na mercedes-benz.cz/vans.
6: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
7: Stavební Lidek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
8: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
1: Zpátky k muzice.

Flashback. Ano, vrhneme se do roku 2006. Mám tady zpěvačku a teď řeknu její pravé jméno. Jmenuje se, a doufám, že to přečtu dobře, Alecia Beth Moore Hart. Říká vám to něco? Vybereme single z alba I Am Not Dead. Tak teďka už musím říct, že to je americká zpěvačka s profesionálním stage jménem Pink. Ano, přesně takhle se jmenuje. No a rok 2006, song se jmenuje Who Knew a myslím si, že dneska je ideální čas právě na tuto písničku zazpomínat. Tedy Pink, Who Knew a dnešní pondělní Flashback Evropy 2. Tak pojďme na to.

0: Ideální tempo, tak další flashback opět zítra ve stejném čase, pouze v afterparty na Evropě 2. Za chviličku Miley Cyrus anebo VR Domi na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
1: Jo, ještě beton.
2: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
3: Všichni fachmani i Kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, what a la Walker, Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách pro doma a na prodoma.cz.

0: Poslední afterparty Evropy 2, už tady je Jindra Ekl, nazdar Jindro.
1: Ahoj.
0: Jindra přišel před chvíličkou do studia a říká, to byla pohoda, prodloužený víkend, co?
1: To teda.
0: A já jsem říkal, a čeká nás ještě jeden. Sice asi nebude tak jako prosluněnej, i když máme teprve pondělí, ono se to ještě xkrát změní.
1: A i kdyby zapršelo, tak
0: nevadí,
1: je důvod k oslavě.
0: Ano, mimochodem všechno se to krásně zelená.
1: Jo.
0: Všechno, takhle ono by potřebovalo, aby trošku zapršelo, protože je velký sucho, ale dneska tak slaví svátek Květoslav.
1: Ano.
0: A my slavíme ty květy, že to konečně všechno rozkvetlo, že je za náma ta zima, která byla dlouhá, šedá, bez sluníčka, teďka už nás čeká jenom, čekají nás jenom ty skvělé týdny a dny, kdy je dlouhý den, krátká noc, všechno až se to naakumuluje, ono už to je vlastně naakumulovaný z toho víkendu prodlouženýho, viď?
1: Krátká noc říkat. Může být, ale dlouhá noc právě,
0: no
1: že?
0: To je pravda, ale krátká, jakože tmavá noc.
1: Já vím, když se hned, víš, se vzpomíná ten text od Hrady Vondráčku, víš?
0: No.
1: Dlouhá noc.
0: No. No vidíš to, dlouhá noc.
1: To bude hymna letošního léta.
0: Pro někoho bude takhle, já jdu ve čtvrtek kamarádovi na narozeniny,
1: no,
0: a to bude
1: ono.
0: Sakra dlouhá
1: už
0: noc.
1: Už je to tady, už je to.
0: Těším se na to, ono. Ondro, těšíme se. Těšíme se, už je to za pár dní, jenom párkrát se vyspíme, stříháme metr. No tak Jindra Ekl pokračuje,
1: ano.
0: Jindro, je to tvoje tady, těším se zítra v úterý po 9. hodině, jak mě skončí ranní show Evropy 2, mějte se hezky, ahoj.
2: Evropa 2. 8.

0: dosáhla k 29 stupňům Celsia. Rekord pro včerejší den zaznamenalo 11% ze zhruba 170 stanic. Spojené státy dnes začnou Hormuzským průlivem doprovázet lodě, které kvůli válce s Íránem uvízly v Perském zálivu. Včera to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že o takovou pomoc žádali země z celého světa. Teď už se nám hlásí Zuzka.
1: Plzeň koupí v příštích 2 letech 34 bateriových trolejbusů. Polovinu nákladů na jejich pořízení pokryje dotace 317 milionů korun z modernizačního fondu. Využití dotace z programu Transgov vyhlašovaného ministerstvem životního prostředí schválili radní města. Stvrdit ho musí ještě zastupitelé 14. května. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Začátek letní sezóny si v horských střediscích v Královéhradeckém kraji nenechali jít tisíce lidí. Lanovky se do letního provozu rozjely poprvé 1. května, a to nejen v Krkonoších, ale i v Orlických horách. Kromě lanovek mají návštěvníci k dispozici půjčovny kol, koloběžek, atrakce pro děti i další služby.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Na dálnici D4 se zdržíte mezi 36. a 35. kilometrem ve směru do Prahy. Probíhají tu práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřen.
2: Evropa 2, jak je venku?
0: Čeká nás další teplý den. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer čekáme přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí vysoko na 22 až 27 stupňů. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 teď pokračuje Jindra Ekl.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkýkyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, já toho mám pro vás taky opravdu maximum, tak si držte klobouky, následující 2 hodiny se vám je budu snažit tedy příjemnit, jak jen to půjde, tak hezky dopoledne s Evropou 2.

0: posloucháte Evropu 2, mám tu skvělou zprávu pro všechny z vás, kteří máte rádi nebo rády český počítačový nebo konzolový hry. Totiž jedna absolutně ikonická je zcela jistě Kingdom Come Deliverance 2, to je naprosto jasný, nespochybnitelný. Vlastně po tom, co jsem si ji sám jednou zahrál, tak ještě na to koukáme doma s holkou v rámci jako gameplaye u Fety Pilova. Je to opravdu absolutní masterpiece, který tedy tak nějak odkazuje i na český kořeny vlastně těch králů a podobně, těch dějství velmi zajímavých, který se v České republice a její historie děli, nebo v České republice, v Česku a samozřejmě dalších Uhersku a podobně, dalších zemích. Nicméně, já otočím list na trošku jiný žánr, konkrétně na žánr adventur, takový ty point and click adventury. Velmi, velmi silná tedy položka na českém herním seznamu. A když se bavíme o adventurách, tak určitě v rámci tedy České republiky musíme začínat i končit u hry Polda, protože to je naprosto ikonická záležitost, Luděk Sobota v hlavní roli. Pokaždý, kdy vlastně Polda vyšel, tak to mělo obrovský úspěch. Ty první díly, jasně, tak to bylo jako nový a tak dále. Nicméně v poslední době vývojáři Poldy vždycky sázeli na platformy, kde sbírali peníze na tvorbu ony další hry a musím říct, že pokaždý, když se kouká na tu historii, tak oni si vždycky řekli o nějakou položku jako peněz, která byla vždycky minimálně třeba dvakrát nebo třikrát jako překonaná, to znamená, že se vždycky vybralo 300%, 360% a tak dále. Stejně tak se v poslední době tady vybíralo na poslední ohlášený díl hry Polda, tedy Polda 8. A tento rok by tahle ta hra měla vyjít, což je naprosto úžasná věc. Má to být tedy nejen na PCčko, ale i na Maca. A klidně se můžete podívat. Ještě jako není oficiální trailer, je tam samozřejmě jako video v rámci tenkrát toho Hiditu, na té platformě, kde se ty peníze sbíraly. Projekt skončil 26.4., čili nedávno, 227% tedy vybráno, původně mělo být vybráno nějakých jestli 600 tisíc nebo milion, kecám milion, vybrali se 2,5, takže se zcela jistě máme na co těšit, protože brzy bude vycházet Polda 8, respektive brzy v tomto roce údajně by to mělo být, tak si držme palce.
1: Odpoledne jako odpoledne.
2: No, do teďka jsme se dofákali a teďka jsme se vůbec začít.
3: Teď to jako prém.
1: Na Evropě 2 nikdy nevíš, co přijde.
3: Posloucháte. Show. Já mluvím.
2: A já to chtěl říct dřív.
3: Já to chtěla říct dřív.
1: Odpolední show s Tomášem.
2: Zástěra, ty jsi ale sexy říkal, jo.
1: A Zorkou.
3: Redaktorka, doktorka Zorka Horka.
1: Odpoledne, kdy se dějou věci.
2: Atmosféra ve studiu je až nakažlivá. V dnešní době to je blbý říkat tohleto, viď?
1: No. Odpolední show s Tomášem a Zorkou.
2: Takže neopouštěte tuto stanici a tento kanál. Buďte v kanále, tady s námi pořád. Evropa 2.
1: Denně od 3 do 6 na Evropě 2.
4: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
9: Zpátky k muzice.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: chápu dvě, koukal jsem teď v českých médiích na skvělou zprávu, že tady se blíží nějaký ty deště, což je úžasný, protože už asi měsíc nepršelo, alergici tak ty už samozřejmě totálně chcípají, protože to množství pilu ve vzduchu je obrovský, bohužel samozřejmě i prachu a tak dále, takže by bylo už opravdu fajn to trochu spláchnout. Ještě do toho jsou ty různý tedy informace, které ale nemusíme brát tak úplně vážně, protože i asi meteorolog se může splést v rámci jakého toho jako super El Niño, jo, že střední Evropa by měla mít tedy extrémní léto a tak dále. No, to je vždycky prostě, jo. I před zimou nás čeká vždycky extrémní zima, hromada sněhu a před létem nás čeká extrémní sucho a prostě strašný teploty a tak dále. Ovšem, pak jsou tu, jakoby, pak je tu ta tvorba vůbec jako lidí, jako takových architektů v rámci třeba měst a tak dále. A tam už se dá hodně ovlivňovat vlastně to, jaký mikroklima třeba v tom městě bude, jo, v rámci zeleně a tak dále. Nevím, jestli jste to viděli, bylo jako jedno meme, který se šířilo velmi úspěšně, je to dobře, a ukazovalo to dvě ulice, prakticky to byly dva bloky, kdy jeden měl v rámci té ulice jako stromy, to znamená, že každých třeba 10 metrů bylo místo jednoho parkovacího místa, byl vysazen strom na každý straně, jo. Takže, a teď tam byly ty teploty, jo, že venku je prostě třeba 26 a teď prostě byly ty jednotlivý povrchy, ty ulice a jejich teploty. Ten rozdíl byl logicky, jakože obrovský, jo, jakože prostě tam, kde ty stromy nebyly, tak měla ta silnice prostě 45, zdi víceméně nějakých 35 a to znamená logicky to, ten průchod tou ulicí musel stát za to, jo. A naopak tedy tam, kde byly ty stromy, tak samozřejmě totální chládek, ty teploty byly úplně někde jinde. A teď jsem viděl jeden takový příspěvek, který řeší náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, jo, kde tedy renovují to náměstí a ono tam jako už tý zeleně takhle extra nebylo, ale aspoň to bylo proložené nějakýma těma jako květináče nebo místama, kde prostě byly ty květiny, ty záhony a tak dále. Teď tam prostě vydláždili docela jako veliký prostranství, totálně jako dlažba super, dlažba hezká, jo. No ale obří prostě, že by se tam dalo normálně, já nevím, udělat inline hokej, prostě nějaký turnaj. Kolem, když tak napočítám kolik, 2, 4, 6, možná tak 7 stromů v okolí. A právě ten komentář k tomu postu byl: na náměstí Jiřího z Poděbra vznikl nový tepelný ostrov. Gratulujeme. No, tak vidíte, kdybyste si mysleli, že náhodou tady jako, že jsme v Praze daleko, tak ne zcela.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Alefaben a

0: Evropa 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7. hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
3: Pro doma. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Pro doma a na prodoma.cz.
2: Pro doma.
0: Držíme ti flek i v Kolíně. Evropa 2. 105.5 FM.

Posloucháte Evropu 2 a hromada lidí tak nějak vždycky přemýšlí nad tím, jaký by to bylo super, kdyby najednou měli prostě hodně peněz, že by třeba na něčem vydělali nebo nějak vydělali, nebo by vyhráli třeba loterii a tak dále. Ono, mnohdy prostě ta cesta k tomu je taková dost těžce jako hlavou popsatelná. Jo? Někdo prostě má, jak se říká, doslova víc štěstí než rozumu. A skutečně to tak je, jo. A ještě navíc se mi zdá, jako mě osobně, i z mý vlastní zkušenosti, že čím víc jako člověk právě to chce jako tou hlavou vymyslet, tak tím vlastně menší je ta pravděpodobnost toho, že to nějakým způsobem vyjde a tak dále. Nebo většinou je to i taky o tom, že člověk to staví na tom pozorování venkovních situací všude kolem, ale nekouká jako na tu situaci uvnitř sám sebe, která právě většinou definuje potom to, jak to bude vypadat zvenku, jo. Ale, aby to nevypadlo jako nějaký úplně filozofický zamyšlení, tak já totiž chci mluvit o paní, přesně, která byla ve správném místě, ve správný čas na správném místě a ještě ve správný i formě, protože je to paní ze Španělska, která se teď stala velmi virální tím, že prostě vypadá jak Donald Trump. Je to taková prostě farmářka ze Španělska a docela jako svým způsobem to trošku jako využila, jo, že tady na těch sociálních sítích se asi nechá vyfotit a podobně. No a to potom se dá třeba zpeněžit takhle. Takže vidíte to, vlastně člověk nikdy neví, jako co k čemu bude. Jo? Třeba jim možná někdy říkali, hele, ty vypadáš jako chlap třeba, že jo? A ona mohla z toho být jako smutná. A podívejte se, přijde moment, kdy se stane prostě prezidentem Spojených států Donald Trump, je tady známý, ve Španělsku si toho všimnou, řeknou, hele, podívej, Milano, ty vypadáš jako Donald Trump. Jo? A Milana najednou trefila jackpot svýho života. Tak vidíte, i z takovýchhle různých prostě konců může klidně přijít nějaká životní šance. Člověk hlavně musí být pro ní prostě dobře připravený, aby uměl hezky čapnout. Evropa 2, 8.

0: ránu muziky.
1: Evropa 2.
0: Evropa 2.
2: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2, 12. hodina odbyla, pojďme na aktuální zprávy.
2: Pěkné poledne, meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu rozšířili výstrahu před požáry. Původní výstrahu, která se týkala 11 krajů, rozšířili na téměř celé území Česka. Platí až do dnešní půlnoci. Znovu zavedení EET projednává dnes vláda Andreje Babiše. Má se týkat restaurací, obchodníků, služeb i řemeslníků. Výjimku mají mít podle plánu ministryně financí Aleny Schillerové živnostníci s obratem do 1 000 000 korun, kteří využívají paušální daň, kteří by na ní odváděli o 1400 korun měsíčně více než teď. A teď už má slovo Zuzka.
3: Kutná Hora dokončuje víceúčelové hřiště Průmyslovák na sídlišti Hlouška. Otevřít by se mělo koncem června. Problém je se zatravněním, které komplikuje letošní sucho. Sportovní areál za 27 milionů korun má sloužit hlavně školám k tělesné výchově. Přístupný ale bude i veřejnosti. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
2: Světové turné Harry Potter The Exhibition míří do Prahy, kde se slavnostně otevře prvním návštěvníkům už 6. srpna. Jedná se o dosud nejrozsáhlejší putovní výstavu, jaká kdy byla uvedena, aby oslavila jedinečný svět Harryho Pottera a filmu o něm. Výstaha vyzdvihuje ikonické momenty, postavy, prostředí i kouzelné bytosti. Vstupenky se začaly prodávat dnes ráno.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Na dálnici D4 se zdržíte mezi 36. a 35. kilometrem ve směru do Prahy. Probíhají tu práce na silnici a pravý jízdní pruh je uzavřen.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Čeká nás další teplý den. V Čechách bude oblačno až zataženo, jen přechodně polojasno a později odpoledne a večer čekáme přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno bez srážek. Nejvyšší teploty vystoupí vysoko na 22 až 27 stupňů. Zprávy jsou za námi a na Evropě 2 teď pokračuje Jindra Ekl.
4: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum.
5: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkýkrytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. Z koho?

Tak máme po zprávách, pojďme na další Maximum muziky, za chvíli taky rubrika Kultovka a další info ode mě, tady na Evropě 2.

0: Kultovka Evropy 2.
1: A je tu dnešní kultovka, v rámci ní si tedy dáme ikonickou kapelu Red Hot Chili Peppers a jejich jeden z největších jako jejich ambiciozních projektů Stadium Arcadium, dvojitý album, který vyšlo v roce 2006. My si dáme stejnojmenný track. Pojďme si tedy připomenout tuhle partičku. Je důležitý možná i vzpomenout Fleeho, tedy baskytaristu, který vlastně vydal, je to pár týdnů zpátky, svý debutový album, který se dostalo v žebříčcích v rámci jazzu na první příčky. Je to fenomenální záležitost, zejména tedy ten jeden track, který se jmenuje Thinking About You, který je vlastně takovým coverem songu od Frank Ocean, kde vlastně hraje Flea nejen na basu, ale i na trumpetu, protože on na trumpetu hraje prostě celý život prakticky, stejně dobře jako na basu, takže velmi, velmi doporučuji jeho debutový album, je to velmi zajímavý kousek, má tam i featuringy s Tom York, nebo třeba Nick Cave, fakt to stojí za to, dejte si to a teď už tedy celá parta Red Hot Chili Peppers na Evropě 2.

0: ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
4: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
5: Snížíme o 2 stupně.
4: Bod 2. Průvan.
5: Dáme ručníky mezi okna.
6: Výborný návrh.
4: Bod 3. Plíseň.
5: Vydrhnout, přetřít.
7: A co udělat rekonstrukci?
6: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buzinkou.
8: Úsporná rekonstrukce od buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
0: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí Salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermacol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermacol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Stává na Evropě 2. A já teď koukám v českých médiích na takový jeden článek, který mluví o realitě vůdců prostě světa, konkrétně jedno z nich. Ono, určitě jste někdy slyšeli takový ty zamyšlení vůbec nad tím, jak dnešnímu světu a prakticky i jeho konfliktům prakticky velí už staří muži, který by si ideálně mohli vlastně užívat parádní důchod, hromadu peněz, spousty možností, jak třeba posledních 10 let svého života si užít. Nevím, jako, jestli je to takový ten spasitelský syndrom, nebo ještě poslední záchvěv toho ega, který chce jako kontrolovat, ale většina těch jako mocných lídrů opravdu se nechce jako pustit, pochopitelně, ty jako kontroly, respektive v uvozovkách ty iluze, ty kontroly, protože ve finále stejně skončí každý jako všichni ostatní, jo, ať bude dělat cokoliv. To je jediná taková ta vyšší jako spravedlnost a je to jako škoda, protože samozřejmě člověk jako v nějakým jako pokročilejším věku, nejen, že prostě jeho kognitivní funkce prostě už stárnou a jeho rozlišovací schopnosti už nemusí být tak jako ostrý jako dříve. Samozřejmě může být i víc jako ovlivnitelný v rámci těch poradců a tak dále. A teď tady právě koukám na ten článek, který má tady nadpis Putin už téměř neopouští bunkry, neobjevuje se na veřejnosti ani ve své vile. A tak je to konkrétně tady o Vladimíru Putinovi. Na druhou stranu myslím si, že takovouhle podobnou realitu můžou mít i další jako velcí vůdci velkých jako zemí na světě. A ono vůbec jako přesně, jako chtěli byste takovýhle život? Když si vezmete, že třeba v Americe hromada těch jako pracháčů prostě mají ty svoje, to jsou prakticky velký čtvrtě, jo, takový ty bunkr čtvrtě miliardářský, kde vlastně každý má ten bunkr a jako připravuje se na to, jak do něj zaleze a jako myš tam bude zalezlej prostě, až teda jako asi to tady jako na povrchu už nebude zvladatelný. Je to vlastně až tak jako fantasmagorický, že je to až jako k neuvěření. Jo. Kdo by chtěl být zalezlej v bunkru, jak myš prostě. I když tam můžu mít zásoby na 20 let, ve finále jako k čemu mi to je, že? Jako krtci nejsme, že jo? Ale jo, jako proti gustu, proč ne? Samozřejmě určitě bude nějaká část obyvatelstva, která by to třeba možná i jako ocenila být v bunkru. V bezpečí tedy. No, tak je to takový vlastně ve finále celý humorný trošičku.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
2: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
5: Lazura Aesthetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Aesthetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Aesthetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.aestheticprofi.cz.
6: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
7: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
8: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
9: Spartani. Veškerý spartianský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
10: Ahoj, já se tak těším.
11: Na co se těšíš?
10: Jedu o prázdninách na letní sportovní tábor s prasátkem Piggy.
11: Je, yeah, a kam?
10: Na Monínec. Vyzkouším si spousty sportů, bude bojovka a hlavně zábavička s Piggy.
11: Fakt? Já chci je taky.
10: Tak mrkni na www.piggy.cz.
11: Bezva, www.piggy.cz. Letní sportovní tábor na Monínci.

Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Evropa 2. Maximum tvý muziky.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Posloucháte Evropu 2 a už je tu se mnou Bob, který mě tady bude střídat. Bobe, já tě zdravím.
2: Dobrý den.
1: Tak prosím tě, prodloužený víkend jeden, teď bude druhý. Takový zajímavý experiment, všichni se to strašně chválí.
2: No jo.
1: A teď si vezme, že i v mece práce, prakticky v Tokiu, už mají tedy pro boost a podporu porodnosti, tak mají normálně 4denní pracovní týden.
2: Já jsem četl teďka nějaký pojednání o tom, že už vlastně víc ekonomů říká ano než ne, že to bylo obráceně, že vlastně no ekonomové byli jediní, co varovali. A teďka už říkají, hele, je to úplně jedno.
1: Je to
2: normálně
1: úplně
2: 4denní
1: jedno.
2: Pracovní týden bez problémů.
1: Úplně, jasně.
2: A já jsem teda zastánce teorie, že třeba naše děti, kdybychom nějaké měli, Jindro.
1: Ano, ano, to je
2: tak. Že by jako se už smáli třeba jednou, že až budou jako dospělí.
1: To je dost možný,
2: myslím,
1: to je dost
2: tak
1: možný.
2: Až jim bude třeba 25. Jindro, až našim dětem bude 25, tak podle mě už se budou smát, že tatínek Jindra a tatínek Bob, to je kdybychom fakt měli spolu,
1: chodili,
2: to je divný. Tak tatínek Jindra se svojí maminkou a tatínek Bob se svojí maminkou.

0: starosti jako stárnutí, ne?
1: Ano, ano.
0: A ona říká, ale k čemu mi to sakra v 70 bude?
1: No, a to je otázka.
0: A má pochopitelně pravdu, no.
1: Hele, já si myslím, počkej, teď mi to napadlo, když nad tím jako přemýšlím jak na hlas. Já si myslím, že by měla přijít normálně nová politická strana.
0: To už ne,
1: pro Boha. Bude se jmenovat, nebude to strana 4 kol automobilových, no. Ale bude to strana 4 dnů. Normálně to bude strana 4 dny pracovních, 4 pracovní dny pro Česko se to bude jmenovat.
0: Jo.
1: No, a to počkej, a to
0: hledáš jméno, hledáš jméno teďka.
1: No to už je ono, to jméno, to bude nejdelší název politické strany.
0: To bude zkrátka.
1: A že bychom to založili rovnou a počkej, co bude voličů, kamaráde. Mm. Řekneme 4 pracovní dny třeba pro všechny.
0: Takže Jindra Ekl je vlastně klasický populista.
1: No, a proč ne?
0: Jste populista.
1: To totiž funguje nejlíp, třeba, ale.
0: Bohužel.
1: Všechno pro všechny.

0: Tak to je úplně nový zážitek po delší době pro mě, Lucie. 13 hodin, 1 minuta a je tady Lucie, nikoli Káťa. Já jsem si totiž myslel, že podmínkou práce zpravodajské specialistky na Evropě 2 je jmenovat se Kateřina.
1: Ne, to jsi smyslel špatně.
0: Lucie povoleno.
1: Lucie je povoleno.
0: Dámy a pánové, Lucie Hněvkovská, dobrý den.
1: Krásné odpoledne. Po velmi horkém a suchém víkendu čekají meteorologové tento týden změnu počasí. Od zítřka se začne ochlazovat a přijít by měly přehánky a lokálně i bouřky. Nejvíc pršet má ve čtvrtek, zatím dál platí výstraha před vznikem požárů. Nejpozději dnes musí podat za loňský rok daňové přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdávání přiznání nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížený. Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo ho využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července. A další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Plzeň koupí v příštích 2 letech 34 bateriových trolejbusů. Polovinu nákladů na jejich pořízení pokryje dotace 317 milionů korun z modernizačního fondu. Využití dotace z programu Transgov vyhlašovaného ministerstvem životního prostředí schválili radní města.

0: místa. Stvrdit ho musí ještě zastupitelé 14. května. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Velryba zvaná Timmy žije. Po dlouhých hodinách, kdy nebyly k dispozici žádné spolehlivé informace, jsou od pondělního rána data k lokátoru. Ta se objeví jen tehdy, pokud je velryba nad hladinou, aby se mohla nadechnout. Píše to deník Bild.
2: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda kamionu od rána komplikuje provoz na D1 na trase z Brna do Prahy na 149. kilometru před Velkým Meziříčím. Aktuálně tam kamion vyprošťují. A zdržet se dnes můžete v Náchodě na silnici 1/33 před hraničním přechodem do Polska. Ráno tu začala druhá etapa stavby kruhového objezdu a jezdí se kyvadlově.
2: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách máme většinou oblačno a zataženou, místy polojasno. Večer pak výjimečně nás čekají přeháňky. Více slunečno je teď na Moravě a ve Slezsku. Teploty stoupají na 22 až 27 stupňů. Ze zpráv je to vše. Teď už maximum muziky a Bob Schwarz.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkykryté střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
4: Ano, Lucie, tady se hovoří i po zprávách. Ty jsi odvykla, dlouho tady nebyla.
1: Odložila mě. Jsem sluchátka.
4: Ano, nasaď sluchátka.
1: Ty jsi na mě hodil významný
4: ještě pohled. Popřej, krásné odpoledne, popřej, teď rychle. Tak
1: krásné odpoledne, krásné odpoledne.
4: Bohužel, pozdě. Tak maximum muziky, jak říkala Lucie, po 13. hodině, tohle je Harry Styles, nejdelší píseň v historii, má to asi 5 minut, tak si to užijte. No a hlavně si užijte pondělí s námi, s Evropou 2. Květoslav má svátek 4. května, zkrácený pracovní týden. Dobrý to bude, tak užívejte.

Maximum 3.

0: 13 hodin 20 minut, krásné pondělní odpoledne přeju s Evropou 2. Doufám, že jste si užili prodloužený víkend. Já jsem shodou okolností vám musím říct o tom víkendu. Byl v severních Čechách a byl jsem dokonce přímo u toho velkého požáru v Českém Švýcarsku, který teda stále ještě není úplně zdolán. Už se prý nešíří, to je dobrá zpráva, ale pořád snad to tam doutná nebo prostě není úplně hotovo. Předesílám teda, že s tím požárem nemám nic společného. Na pálení čarodějnic jsem byl jinde. Nicméně byl to zážitek. Ty hasební práce vidět, když vám prostě létají nad hlavou helikoptéry jedna za druhou, jsou to neuvěřitelní borci. Mě úplně fascinovala jedna věc, to vám musím popsat. Já jsem žil v domnění, že když se hasí takhle z helikoptéry, takže se ta voda nabírá v nějaké přírodní vodní ploše, že se třeba naletí nad nějaký rybník, jezero, řeku, tak asi jo. Nebo určitě ano, ale existuje i varianta, kterou jsem tam právě viděl například včera, že opravdu na louce se postavilo několik nádrží, ne úplně velkých, mě to připomínalo v podstatě takový bazének, malinko větší, no a ty vrtulníky, ty helikoptéry tak opravdu nalétávaly přímo na to a museli vlastně nabírat z těch poměrně malých nádrží, takže jak říkám, opravdu frajeři jsou ti piloti. A obecně všichni, co tam hasí, takže zdravím piloty, zdravím hasiče, jestli posloucháte Evropu 2, tak vám za sebe a za nás za všechny vzkazuju, že jste fakt dobrý. Nicméně pochopitelně zdravím vás všechny, co posloucháte v den, který, jak jsem říkal, je takový rozkvetlý i svátkem dnešním. Květoslav, to je prostě úplně symbolické jméno. No a tak teda přeju i dál rozkvetlé jarní odpoledne, mějte ho s naším maximem muziky v uších a prostě s náma s Evropou 2. Dobré odpoledne.
1: Evropa 2. Maximum muziky. Evropa 2.
2: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za
3: 3, 4, 3, 2, 1.
2: Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
4: Co jste dělali vy, ty otázky, jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
4: Tak co, těšíte se?
2: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
5: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
6: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Elektrické dodávky Mercedes-Benz jsou pro každou práci i výzvu. E-Citan, e-Vito či e-Sprinter nyní od 515 000 korun bez DPH. Navíc získáte až 4 roky záruky na vůz, až 8 let na akumulátor a 4 údržby v ceně. Akční nabídky a výhodné financování na mercedes-benz.cz/vans.
9: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Stavebniny Dek přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
11: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2. A já už jsem to říkal, že prodloužený víkend je za námi a zajímalo by mě, jestli někdo o tom víkendu, aspoň třeba jeden člověk od nás z Česka, byl v Brazílii na slavné pláži Copacabana v Riu. Jestli jo, tak měl tu možnost vidět naprosto rekordní vystoupení Shakiry. Tato zpěvačka, tato kolumbijská popová diva, tak vystoupila právě na Copacabáně a byl to, dá se říct, rekord, protože poslouchejte dobře, přišlo tam 2 miliony lidí, 49letá zpěvačka se na pódiu oblečená v brazilských národních barvách objevila ve 23 hodin místního času, to znamená ve 4 hodiny našeho času. Mimochodem po hodinovém čekání, jak to tak bývá, hvězdy, že jo? Hvězdy se vždycky dávají na čas. No a hned na úvod řekla: Brazílie, miluju tě, je magické pomyslet si, že jsme tu miliony duší spolu připraveni zpívat, tancovat, být dojatí a připomínat světu, na čem skutečně záleží. To řekla v úvodu v portugalštině Shakira a na konci naopak poděkovala se slovy: na toto vystoupení nikdy nezapomeneme. Tak to myslím, že určitě jo. 2 miliony lidí na koncertě, prostě to je neskutečný. Tomu pochopitelně odpovídala i atmosféra, nevím, jestli jste z toho viděli nějaká videa, ale lidé opravdu sledovali ten koncert ze všech možných míst, ze zahrad, ze svých bytů, z hotelových pokojů a prostě byla to fakt mega party, kterou ale musím na druhou stranu říct, že bych asi nechtěl hlídat. Víme, že Brazílie tak patří, co se kriminality týká, k jedné z nejhorších zemí na světě. Já mám pocit, že snad Jihoafrická republika a Brazílie, možná Kolumbie, tam, že snad, já nevím, desítky vražd denně, tak tady fakt to jako ohlídat, zajistit bezpečnost pro 2 miliony lidí. Nevím, no, myslím, že kapsáři museli mít žně. Myslím, že kapsáři brali brigádníky.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: 2. Maximum nový muziky. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Hledáte jednoduché a nadčasové řešení pro váš plot? Vybrané plotové systémy Presbeton teď pořídíte se slevou 20%. 20%. Akce platí pouze ve stavebninách Prodoma a na prodoma.cz. Prodoma.
1: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
2: No, od Alena Walkera Three Fighters.
3: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně, po 5 metrech, u ztraceného bednění odbočte vlevo, na skružovém objezdu použijte první výjezd, směr hydroizolace, po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus, když se to má podařit.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Za 10 minut, 2 hodiny na Evropě 2 nás čekají samozřejmě zprávy. S tím, že ale jednu takovou užitečnou zprávu teď budu mít i já. Na to možná jste ode mě úplně zvyklí, že vám to něco přinese nějakou přidanou hodnotu, tak tohle si myslím, že ale opravdu stojí za to vědět, že v Praze teď konkrétně v těchto dnech, dnes a zítra, ale taky v dalších dnech v Brně a v Ostravě, tak bude postaven, nebo už v Praze stojí stan proti melanomu, protože 20. ročník téhleté akce, která nejenom, že opravdu fyzicky stojí stan, ale ona se tak jmenuje stan proti melanomu, tak už byl zahájen, opět se zapojuje do celoevropské kampaně Evropského dne melanomu, s tím, že letošní podtitul akce je Nevěřte všemu, co vidíte na internetu. To bych podepsal, to bych podtrhnul dvakrát a podepsal, protože tak to je. A samozřejmě, co se týká zdraví, tak to platí mnohonásobně. Člověk si pořád dělá ty svoje domácí diagnózy, lékaři to nenávidí a stejně to prostě děláme. Tak právě, co se týká melanomu neboli rakoviny kůže, tak tam to opravdu je ještě o to horší, že člověk se může nechat zblbnout s tím, že něco má, a pak to může mít nějaké různé i nepříjemné fatální následky, takže dermatologové předtím varují a vyzývají, aby člověk radši přišel se nechat vyšetřit. Proto i podtitul právě toho letošního stanu proti melanomu je, že se bude zaměřovat na 5 nejčastějších mýtů o melanomu, no ale nejzásadnější prostě je ta prevence, prostě chodit. Tak máte teď možnost bezplatně, bez čekání, respektive ano, fronta se tam vždycky dělá u stanu proti melanomu, ale zkrátka velmi jednoduše se nechat vyšetřit od těch nejlepších. Takže ještě řeknu, zdůrazním, kdy a kde. V těchto dnech, v těchto hodinách, dá se říct dnes a zítra v Praze, dole na Václavském náměstí na Můstku, no a potom vlastně příští týden 11. v Brně a 14. v Ostravě. To si ještě určitě do té doby bude možnost zjistit. Mrkněte na stan proti melanomu.cz, to jsou jejich webové stránky, anebo rovnou zajděte ke stanu proti melanomu, nechte se zdarma vyšetřit, uděláte něco užitečného pro sebe dnes a zítra v Praze, dole na Můstku. Maximum muziky. Evropa 2. Evropa 2.

0: Tak teď už to nikoho nepřekvapí. Po 14. hodině dnes po druhé Lucie Hněvkovská. A zprávy na Evropě 2 můžeš.
1: Pěkné odpoledne. Požár v Českém Švýcarsku se dál nešíří. Hasičům se v noci na dnešek podařilo udržet plochu, na které hoří pod 100 hektary. Ráno zasahovali na 95 hektarech. Plně pod kontrolou zatím oheně nemají. Na místě už jsou další dva vrtulníky ze Slovenska. Při zásahu se zatím jeden hasič přehrál. Více než 92 000 studentů tento týden skládá státní maturitní zkoušky. Je to nejvíce

0: tisíc od roku 2014. Od 8 hodin psali test z matematiky. Před půl hodinou začali psát didaktický test z anglického jazyka. Mezi předměty si mohli vybrat. V úterý všechny čeká povinná čeština. Pro několik tisíc zájemců jsou připravené zkoušky i ze španělštiny, ruštiny, němčiny a francouzštiny. S další zprávou se hlásí Zuzka.
1: Kutná Hora dokončuje víceúčelové hřiště Průmyslovák na sídlišti Hlouška. Otevřít by se mělo koncem června. Problém je se zatravněním, které komplikuje letošní sucho. Sportovní areál za 27 milionů korun má sloužit hlavně školám k tělesné výchově. Přístupný ale bude i veřejnosti. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Krkonoších po slunečném víkendu zmizela souvislá sněhová pokrývka. Stalo se tak výrazně dříve, než je obvyklé. Informovali na webu zástupci Českého hydrometeorologického ústavu. Sníh se drží už jen na některých závětrných svazích a žlabech.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: D1 je po požáru kamionu uzavřená, a to na trase z Brna do Prahy na 119. kilometru. Poslední volný sjezd je exit 134 Měřín. A pozor ještě na D1 na 149. kilometru, tady vyprošťují kamion. Směrem na Prahu budete v koloně asi 10 minut.
2: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa 2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa 2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
0: V Čechách máme většinou oblačno až zataženo, později odpoledne může být místy i polojasno, večer pak výjimečně přehánky. Více slunečno je teď na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty stoupají na 22 až 27 stupňů. Po zprávách je čas opět na maximum muziky a slovo má Bob Schwarz.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. Skol.

0: Já se omlouvám, já prostě jak mám rád ten kalendář, dneska jenom Lucie, je Mezinárodní den hygieny rukou, tak jo, abyste na to nezapomněli, přátelé, včetně
1: jako, tebe. Že jsem prase, že
0: to ne, ale bych se umyt.

0: 14 hodin, 21 minut, pondělí 4. května, Evropa 2 s vámi a mám tady něco, čemu by člověk nevěřil, kdyby to nečetl. Ne, tak pochopitelně dneska se píšou různé kraviny, ale já jsem si tohle ještě ověřoval a je to pravda, jeden zákon, který platí ve Francii, neumím si představit, že by něco takového fungovalo u nás a sice, že by člověk mohl uzavřít manželství až po smrti partnera. To prostě nedává samozřejmě zdánlivě smysl. Ono to zní jako z filmu, ono to zní jako z sci-fi, nebo prostě nesmysl, blbost. Tak opravdu ve Francii tenhle zákon platí. Člověk se může oženit, nebo samozřejmě vdát, se zesnulým člověkem, pokud ovšem prokáže, že ten člověk to chtěl taky. Což samozřejmě není tak jednoduché, musí k tomu existovat doklady písemné. Každý ten případ navíc musí být schválen státem, rodinou zesnulého a celý proces je podložen přísnými podmínkami. Nicméně, když se to prostě takhle shrne do té jedné konzistentní věty, kterou jsem řekl na začátku a kterou zopakuju ještě jednou, ve Francii opravdu si můžete vzít za manžela nebo za manželku zesnulého člověka. No, zvláštní. Neumím si to představit, ale tak asi jim to funguje, když ten zákon jim tam platí, ale mám pocit, že to je prostě tak trošku další stupeň toho, jak se říká, být v manželství pod pantoflem. Být pod drnem.
1: Nastav uši hvězdám. Hello, we're the Bell Coldplay. Catchio, what's up? It's Jacoby from Papa Roach, that's right. Thanks to Europa 2 for rocking that. See you guys, mad love.
2: Ahoj, Czech Republic, this is Samo Haber on Europa 2. Stay tuned.
3: Hello, I'm Josh.
4: I'm Tyler.
3: We're 21 Pilots and you're listening and watching to Best Czech Radio Europe 2.
2: Europa 2.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5 400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
10: Zpátky k muzice.
11: Europa 2. I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared the city's gonna swallow me whole. And it gets so frustrating. I'm wasting my nights chasing the heights. I'm feeling so lonely, just trying to find

0: 14 hodin 34 minut, posloucháte Evropu 2 a jenom v rychlosti zase něco k fotbalu, k fotbalovému šampionátu, k mistrovství světa, které se blíží, teď už opravdu klidně můžu říct, za měsíc a něco. Fakt je to za rohem. Těšíme se určitě, my, co máme fotbal rádi. Ten šampionát teda samozřejmě pro nás bude mít takovou jednu nepříjemnou okolnost, že na ty přenosy si budeme muset přivstat, anebo zůstat déle vzhůru, protože vlastně mám pocit, že hned ten první náš zápas s Mexikem, tak bude někdy od 4 od rána našeho času. Prostě hraje se tam, kde se hraje. Je to Severní Amerika, je to ve Spojených státech, je to v Mexiku, je to v Kanadě. No a v té souvislosti teď ale přichází zpráva, která vlastně klasický fotbalový šampionát v tom našem, řekněme, evropském fotbale, tak posouvá do trošku té americké roviny, americké podoby. Totiž bylo oznámeno, že vrchol té samotné akce, což bude pochopitelně finále mistrovství světa, které se odehraje 19. července v New Jersey ve Spojených státech, tak poprvé v historii bude mít takzvanou halftime show. To znamená v podstatě takový ten koncert o poločasové přestávce, který znají fanoušci amerického fotbalu v rámci finále, v rámci Super Bowlu, tak v Americe vždycky je ten koncert uprostřed, ale u toho našeho fotbalu to není úplně zvykem, takže jedná se o takovou trošku amerikanizaci, člověk tomu rozumí, aby se na to všichni rádi podívali, aby se vydělali peníze, protože tam bude určitě extra drahá reklama. Prezident FIFA tak to komentuje slovy, že půjde o velkolepou kulturní podívanou a slávu. Řadoví fotbaloví fanoušci ale zoufale vrtí hlavou a úplně se jim to nelíbí. Tak já myslím, že pravda je někde mezi, že si prostě musíme počkat, jaká bude vlastně dramaturgie toho samotného koncertu uprostřed toho finále fotbalového mistrovství, že záleží prostě, koho tam pozvou. Já myslím, že třeba Bad Bunny nebo Green Day tam nebudou, protože ty nemá úplně Donald Trump rád, takže ti asi znova nevystoupí po Super Bowlu, tak myslím si, že to by nedovolil. Tak je to otázka, no, když tam budou třeba Linkin Park, proč ne? To by nás mohlo bavit, nebo i Justin Bieber, dejme tomu. Ale samozřejmě, když angažujou Evu a Vaška, mohl by být problém. To by mohly být i nepokoje.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Abych poprosil pana Zástyru, aby nemlaskal. Je to slyšet do písniček. Dobrý den, už na Evropě 2, teď zdravím své kolegy Tomáše a Zorku. Ahoj.
1: Ahoj. Tomáš je rozmrzelý, protože zmizely jeho sluchátka ze studia a on miluje poslouchat svůj hlas a neumí mluvit bez toho, aniž by měl sluchátka na uších.
2: Já vypluji Zorce schválně.
1: Jdeme to tam zpátky.
2: Aby to bylo fér, teďka nemáme sluchátka ani jeden.
1: A to jsi přesně ty, Tomáši.
2: Ne, tak je to 50-50, protože jsme v odpolední show dva. A to přece není, možná by měli nějaké výhody.
1: Já se zapojím.
2: V dnešní době, kdy prostě...
0: Ale Tome, ty ani nevíš, že se, my teď skoro neslyšíme, pojď blíž k tomu mikrofonu.
2: Já se neslyším, já vůbec nevím.
1: Ale já ho taky neslyším, má větej ten mikrofon, má, to jsou jaký technický tady to.
0: A teď?
1: Patály.
3: Halo, raz, dva.
0: Lepší.
3: Jo, takže nebyl větej ten mikrofon.
0: To byl telefon, promiňte. bože.
1: A to je naše maximum, co jsme mohli předat.
3: Maximum muziky.
0: Ano, maximum anarchie a chaosu.
3: Tak za chvilku startuje humorní flašinet, Tomáši a Zorky.
0: No to je otázka, jestli najdeš sluchátka, že jo?
3: No to, já se půjčím ty tvoje.
0: Ne, ty se beru sobou. Tak zítra,
3: ty
0: pa.
3: Ty šimáku.
1: Evropa 2. Evropa 2. 80.

0: Tak už končíme se šeptáním, pánové, a jdeme na zprávy. S námi je Lucka a my tady jsme na Evropě 2 se Zorkou a chystáme se na odpolední show. Právě startujeme. Hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Elektronická evidence tržeb se zřejmě od ledna 2027 vrátí. Návrh na její znovu zavedení dnes schválila vláda. Návrh, který ještě projedná parlament, by měl podle kabinetu přinést do veřejných rozpočtů téměř 14,5 miliardy korun ročně. Správci Krkonošského národního parku kvůli riziku vzniku požáru ve volné přírodě vyzývají návštěvníky Krkonoš, aby hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Na svém webu varovali také před používáním otevřeného ohně v přírodě, včetně zapalování svíček u pomníků. Po horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc pršet bude ve čtvrtek. Teď už má slovo Zuzka.
2: Nemocnice v Jindřichově Hradci otevřela pavilon podpůrné a paliativní péče, který může poskytnout služby až 14 nevyléčitelně nemocným a jejich rodinám. První krajské zařízení a druhé pobytové svého druhu na jihu Čech se stavilo půl druhého roku. Výstavba se připravovala 11 let a náklady dosáhly částky téměř 85,5 milionu korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Prezident Petr Pavel dnes dopoledne přivítal na Pražském hradě finskou hlavu státu Alexandra Stuba. Mluvili spolu například o pokračující podpoře Ukrajiny nebo také o posilování evropského pilíře NATO. Očekává se i diskuze o bezpečnosti námořních tras.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Vážná nehoda dvou kamionů zavřela Pražský okruh ve směru z D1 na letiště na 10. kilometru. Policie provádí odklon dopravy na exitu 10 z Braslav. A pozor na D1 na 149. kilometru, tady vyprošťují kamion. Směrem na Prahu budete v koloně asi 10 minut.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: V Čechách většinou oblačno až zataženo, později odpoledne může být místy i polojasno, večer pak výjimečně přeháňky. Více slunečno je stále na Moravě a ve Slezsku a teploty stoupají celkem vysoko, 22 až 27 stupňů. Po zprávách startuje odpolední show, je tu Tomáš Zástěra a Zorka Hejdová.
4: Sponzorem počasí jsou

0: Jiřina Boudelová slavila 95 a já budu z Horce Hejdové číst z ruky, kolika se dožije.
1: Tak to se těším. Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My jsme říkali, že Jiřina Bodilová slavila 95, což samozřejmě ví celá republika a i my blahopřejeme silně a zpětně.
1: A mně se líbila její vyjádření, kde říkala, že se chce dožít 104 let.
0: 104?
1: Jo, nevím, proč zrovna ta čtyřka,
0: ale... Já jsem právě se chtěl, jestli to má nějaký přesnější určení.
1: To neříká, píše tady, že má ještě spoustu plánů a že do těch 100 z těch čtvrtých narozenin, aby to stihla, že chce ještě hodně cestovat a někoho poznat.
0: Aha, OK. No a já jsem říkal, že budu zrovna číst z ruky, což samozřejmě jsem udělal, ale neudělal jsem to tak, že bych se já díval na její dláň a četl z čar života a srdečních čaker a tak dále, protože to neumím. Já využil jsem AI, nikdy jsem to neskoušel a dal jsem AI úkol, vyfotil jsem z ruce dlaň a čte z dlaně, řekla mi, že to neumí.
1: On se totiž strašně začal bát, že já tady budu stejně dlouho jako Jiřina Bohdalová.
0: No to jo.
1: A chtěl si to ověřit, kolika já se tak zhruba dožiju. Nicméně se to nedozvěděl, protože AI samozřejmě odmítá určovat délku dožití.
0: Ona odmítla mě i poslechnout, ať čte z dlaně, ale když jsem jí řekl, ať využije příručky čtení z dlaně a podle toho to zkusí rozpoznat, tak to udělala.
1: Jo.
0: Po trochu přemlouvání to chce.
1: Tak to je trošku natvrdlá tvoje AI teda, ne?
0: Ano, tak jako. Já jsem nastavil, že chci prostě, aby se mu komunikovala pořád stejně, jako jsem jako by byl v rádiu. Jako
1: no, tak co říkáš?
0: Čára srdce, Zorko. Zdá se být vázaná nebo mírně přerušovaná, což podle příručky může naznačovat citové vzestupy a pády, Zorko.
1: Aha.
0: Jo. To jsou asi citové vzestupy, když přijdeš do práce a pak pády, když odjíždíš domů zase.
1: Asi jo, asi jo, no.
0: Čára hlavy. Fakt, že se brzy odděluje od čáry života, může naznačovat nezávislou povahu, která se brzy v životě vydává vlastní cestou.
1: A nebo že brzy zdementním. Brzy se hlava oddělí od těla.
0: Čára života začíná nad palcem a klesá k zápěstí. Aha. Podle příruček je zdá se vyplynulá, což naznačuje stabilní život bez majoritních přerušení, ale mírně slabší konec může podle příruček naznačovat úbytek vitality v pozdějším věku.
1: Šmanko, to ne, to já budu vitální. Určitě.
0: A pak tady píše.
1: Jako Jiřina.
0: A pak tady píše, dožijete se ale dlouhého věku a podle prstenu, které máte na ruce, budete mít docela dost peněz.

0: for people.
1: Já nemusím nic doprčit.
0: Vysmátý léto na poplach. Fingers up. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Ať svítí slunce nebo je zataženo, UV paprsky působí pořád, i přes mraky nebo sklo. Chraňte svou pokožku každý den. Například se Sundance transparentním sprejem na opalování s SPF 50 jen za 159 korun. Šetřete čas i peníze. DM vždy výhodně.
6: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
0: Který pár vyhraje svatbu snů s Evropou 2 v hodnotě 3/4 mega? Poslouchej v pátek 15. května finále v ranní show. Navíc teď můžeš vyhrát i ty? Tipni si na Evropa2.cz správně vítěze letošního ročníku a užij si pobyt pro dva v hotelu Sen a voňavý Dermakol balíček. Generálním partnerem soutěže je Dermakol, který s láskou ke kráse mění svět již 60 let.
8: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce, nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft. Na stáncích a na ikiosek.cz.
9: Nenechte si ujít v České televizi.
10: Zpěv, tanec, emoce a nespoutaná autenticita. Podaří se českému reprezentantovi Danielu Žižkovi zabojovat o vítězství? Eurovision Song Contest 2026. Přímé přenosy obou semifinálových večerů i finále od 12. května v České televizi a v iVysílání.
11: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
0: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Kolikrát jste už viděli na různých mapách typu Google nebo Seznam a tak dále, když si dáte to Street View, kdy vidíte ulice a občas i kolem jdoucí lidi, chodící, sedící, ležící a tak dále, tak jsou jim rozmazány obličeje, pochopitelně.
1: Ano.
0: Dříve to tak nebývalo, pak se to časem začalo rozmazávat, teďka se to řeší hodně intenzivně.
1: A tak to je ta populární historka tvoje, že jak jsi byl taky zachycen v okně.
0: Ano, je pravda.
1: V negliže.
0: Už tam nejsem, ale na jedných mapách, nebudu říkat na který kratši. Tak ve svém bydlisku.
1: Ano, tě zachytili kamery.
0: Zachytili kamery, jak sedím ve spodním prádelku, pánském spodním prádelku, aby to nezdělo divně, ne? Normálně v trenkách pánských.
1: V krajkových tangáčkách.
0: Ano, krajkový langáče, tak sedím prostě na okně, že jo? A vyhlížím tam ven, jak stará Kelišová. No. Byl rozmazaný obličej.
1: A ten zbytek nechali.
0: Ten zbytek nechali, jo. Mě poznávali lidi ještě pořád podle obličeje, Zorko.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea. Světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz.cz. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
1: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
2: Co na dřevo, aby vydrželo? Estetik Profi by to chtělo. Estetik Profi ochrání dřevo před počasím až 20 let. To je ověřeno akreditovanou laboratoří. Estetik Profi. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetik Profi nově na českém trhu. Více na www.estetikprofi.cz.
3: Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Right Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal.
0: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
4: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
5: No, od Alena Walkera Faded.
4: Jo, Faded, Faded.
6: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
4: Imagine Dragons.
6: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
0: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem. Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
7: Human Zoo. Human Zoo. Holišová, Ruml, Zea, Dusilová, Kranich, Moravec, Heclová, Pšenička, Prachařová, Cina, Doláková. 40 umělců na jednom jevišti. Velká, barevná a hlasitá Human Zoo. Gospelová anarchie Viktora Tauše a Romana Holého. V nové spirále na výstavišti. Květnové termíny v prodeji. Vstupenky v síti Go Out nebo na novaspirala.cz. Human Zoo. Human Zoo. Pouze 50 repríz.
0: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Sparťani. Veškerý sparťanský video obsah teď na jednom místě. Televizní aplikace Sparta TV přináší sestřihy zápasů, rozhovory, talk show i exkluzivní záběry ze zákulisí přímo na vaši velkou obrazovku. Všechno přehledně, všechno na jednom místě. Stáhni si Sparta TV na svoji televizi a sleduj svůj klub z pohodlí domova. Sparta. Tečka.
8: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A my se Zorkou chceme vám říci, že budeme volat mojí mámě. Asi znáte tu rubriku,
1: ano.
0: Má zhruba 18 dílů.
1: Snažíme se být aspoň jakoby slušný a zdvořilý, když už nic jiného.
0: K vám, ale
1: k vám,
0: jenom
1: k vám.
0: Posluchačům. Vytáčím.
2: Ano, halo.
0: Ahoj.
1: Dobrý den.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Tak jak se máte?
0: No tak, obstojně bych řekl.
1: Co vy? To už je venku skoro léto, co?
2: No jo, hele, krásně je. Ale zítra má zase vršet, má se to pokazit.
0: Tak to je pořád, to počasí se střídá, mámo, to nemůže být konstantní.
1: Je to tak, jako váš život.
2: No, jo, no já to jenom konstatuju, teď já jako nic nenamítám, že on to je taky potřeba zalejt.
1: No a jste aspoň na lehátku vyvalená, nebo co děláte?
2: No to je, pracuju na zahradě, víc, tak tady je práce, hele, furt něco.
0: Ta až jednou bude ležet na lehátku, tak to bude úplně jiný lehátko než zahradní.
2: Přesně, no.
0: Ta si nelehne.
2: Hele, no dobře, no.
0: Tak pokračuj, něco řekni klidně, něco vtipného.
2: No může... nic, nechci, já to nechci rozvíjet, že toho Jirku zase opustila ženská, že prý mu tvrdila, že jeho život se točí jenom nějaký kolejnou fotbalu a že už jí to nebaví a tak. A tak jsem si jenom tak jako v duchu říkala, promítá, protože na to furt musím celý den myslet, jak dlouho spolu byli.
0: No tak ale chviličku, kdy ten strejda na tom nebyl moc dobře, že jo? Jak sníž,
2: no já si myslím, že podle mě takový 3 sezóny spolu vytrželi.
0: To je do Guinnessovy knihy rekordů.
1: Tak třeba šel jenom na střídačku a není všem dům konec.
0: No já myslím,
2: je to možný, no je to možný.
0: To je červená, já jsem že to dokonce zápasu už, to jo. Je to, no to je navždycky.
1: Ale to já, když doma dávám červenou kartu, tak to vydržím tak 5 dní.
0: No tak děkujeme za exkurzi do Zorčina intimního života ženy. A zase se zavoláme, ne nějak.
1: Já se omlouvám.
2: Takhle, hele, já to ukončím tím, jak se tady Hygdová směje tomu, co řekla.
1: Ano, to já dělávám.
2: Bůh spořil člověka, když ho přestali bavit opice a na další pokusy už pak neměl nervy.
0: A s tímto se loučíme, voláme zítra. Ahoj.
2: Ale čau.
1: Tak naschle.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Midea. Klimatizace, která myslí na vás. S inteligencí Midea AI EcoMaster můžete ušetřit až 30% energie navíc. Šetřete energii a dopřejte si více zážitků. Midea, světová jednička ve výrobě klimatizací. Midea.cz. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Připravte se na obří party. Flo Rida, autor hitů Low, Ride Round, Good Feeling nebo Whistle, míří do Prahy. Už 19. května roztančí O2 Arenu explozivní show plná světových megahitů. Nenechte si ujít jednu z největších hudebních událostí roku. Vstupenky v sítích Ticketmaster a Ticketportal. Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Ježíš, tak jsem si mlaskla. Tomáši, přestaň se mě tvářit. Minuta po 16. hodině, teď už 2 minuty po 16. hodině, Lucka Hněvkovská a zprávy. A neval na mě ty oči, ti říkám.
1: Lucka Hněvkovská a zprávy a tady kolegyně Zuzka nám tady pomlaskává.
2: No, tak jsem, pomlaskává?
0: Já jsem se prostě mlaskla, on na mě hned valí oči.
1: Ne, protože Zorka jde teďka ASMR hodně.
0: No tak prostě vidíš, slyšíš to? Já prostě ji zavřu a otevřu pusu, jak to mlaskne.
1: Tak to udělá právě nahlas, Zorko, ať aspoň z toho něco posluchač má.
2: A teď už nemusí být ty zprávy, ne? Bylo tak, dobrý.
1: Ale tak jako úvod zpráv dobrý.
0: Tak, teď už má slovo Lucka.
2: Krásné odpoledne. Nejpozději dnes musí podat za loňský rok daňové přiznání lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdání přiznání nenechávali na poslední chvíli. V případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížený. Policie obvinila další 3 lidi v kauze darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti. Jde o zneužití pravomoci a legalizaci výnosů.

0: Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. Podle zdroje Novinek.cz je mezi obviněnými bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek. Další zprávu má pro nás Zuzka.
1: Státní hrad a zámek Bečov na Karlovarsku otevřel pro veřejnost středověký hrad i s kaplí, v níž se našly dva bečovské poklady, relikviář svatého Maura a sbírka vín a koňaků z 19. století. Pro veřejnost jsou připraveny dva nové návštěvnické okruhy. Jeden je věnovaný kapli, její výzdobě a zajímavostem. Druhý okruh ukáže návštěvníkům celý středověký hrad, včetně cesty po ochozu. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
0: Na výletní lodi v Atlantiku zemřeli tři lidé. U jednoho odborníci zjistili hantavirus. Jde o vzácné, ale často smrtelné onemocnění, které se šíří trusem infikovaných hlodavců. Loď pluje z Jižní Ameriky. Podle Světové zdravotnické organizace zůstává ohrožení široké veřejnosti na nízké úrovni. V souvislosti s možným ohniskem hantaviru zemřeli podle médií nizozemský manželský pár a osoba německé národnosti.
2: Evropa 2, kde to stojí?
0: Vážná nehoda dvou kamionů zavřela Pražský okruh ve směru z D1 na letiště na 10. kilometru. Policie provádí odklon dopravy na exitu 10 z Braslav. Po nehodě 5 vozidel zůstává zavřená silnice 1/37 za Chrudimí. A zdržet se dnes můžete v náchodě na silnici 1/33 před hraničním přechodem do Polska. Ráno tu začala druhá etapa stavby kruhového objezdu a jezdí se kivadlově.
2: Evropa 2 žije na maximum i na YouTube. Tak potvrď odběr, ať už ti nic neunikne. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Evropa 2, jak je venku?
0: V Čechách máme většinou oblačno, místy polojasno, večer pak výjimečně čekejte přehánky. Více slunečno je stále na Moravě a ve Slezsku. Teploty stoupají na 25 stupňů. Ještě zítra bude většinou teplo 24 až 28 stupňů. Od západu se ale bude ochlazovat, tam už teploměry ukážou maximálně 22 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
3: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

0: Čtu tady zprávu o Taylor Swift, respektive o soutěži s Taylor Swift, tak se podíváme na to, jak to dopadlo, a je to vlastně šokující celkem.
1: Dobře, Evropa 2.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. My jsme se bavili celkem nedávno, tady v odpolední show s kolegyní Zorkou Hejdovou.
1: Jsem já, dobrý den.
0: Nazdar. O humanoidních robotech, které vidíme už všude a šíří se světem. Mm. Už to není nic neobvyklého. Samozřejmě vidíme i ty faily, které ty roboty dělají. To znamená, že nejsou ještě dokonalí v těch pohybech, nedokážou nám pomoct tak, jak slibují výrobci.
1: Ani v chování ještě nejsou dokonalí.
0: Ani v chování, no.
1: Učí se.
0: Máme ještě nějakou cestu před sebou, ale jde to rychleji, než jsme čekali, takže si myslím, že možná již brzy každý z nás bude mít doma nějakého toho drobného pomocníčka. To zní divně, prostě pomocníka robota.
1: No.
0: Aby to neznělo nějak jako sexuálně.
1: Tak to znělo to všelijak, no.
0: To se omlouvám, to jsem nechtěl. Prostě robota, který bude pomáhat třeba s domácími pracemi. A teď se tady dívám, že opravdu už v těch různých funkcích fungují ty roboti běžně. My jsme zvyklí třeba v našich podmínkách na obsluhující roboty ve fast foodech. Teď jsem byl nakupovat dopoledne roboti, kteří vytírají podlahy, že jo, takový ty stroje zdej sami už a tak dále.
1: Jasně.
0: A teď se tady dívám, že v Číně, kde se tím opravdu zabývají hodně a nebojí se ty roboty nasadit, tak roboti řídí dopravu běžně už na křižovatkách. Mají normálně humanoidní ruce, vypadají od pasu nahoru jako humanoid, dole mají kolečka teda.
1: No.
0: A stojí a řídí jako strážník na křižovatce dopravu. Aha. To znamená, zvedají ty ruce, ukazují už signály, pískají a tak dále. A reagují na plynulost provozu. To znamená, že oni mají napojení sami na sebe, mají napojený ty kamery různý, takže oni vidějí, kde vzniká zácpa a pouštějí to podle toho, takže to je geniální.
1: Aha.
0: Ten policista běžný vidí jenom nějakou část. Oni můžou mít napojení na kamerový systém kilometry daleko.
1: To je neuvěřitelné.
0: Fascinující.
1: Že by to bylo v Praze.
0: No právě, a mně by se líbilo, kdyby ještě dokázali třeba i ty roboti dělat třeba dechovou silniční kontrolu. Ale protože jsou vysoký, že jo, tak odkud by vyjížděla ta trubička asi na to dechání, že jo. A tím se vracím na začátek tohoto vstupu.
2: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 2, 3, 2, 1! Tak, kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
3: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
2: Předposlední srpnový týden v Prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Zahajují rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
8: Snížíme o 2 stupně.
7: Bod 2. Průvan.
8: Dáme ručníky mezi okna.
9: Výborný návrh.
7: Bod 3. Plíseň.
8: Vydrhnout, přetřít.
10: A co udělat rekonstrukci?
9: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
11: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
15: Avíčko ti přináší už třetí exkluzivní speciál Minecraft. Úplně všechno je v něm z bloků. Prozkoumej lidské tělo zevnitř, najdi chemické prvky s krumpáčem v ruce nebo se vydej do minulosti za dinosaury. Vyzkoušej stovku modů, u kterých se něco naučíš a ani si toho nevšimneš. Java, Bedrock, Edu, pro každého něco. Speciál ABC Minecraft na stáncích a na ikiosek.cz.
16: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
17: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Než se dostaneme na Taylor Swift, o které jsme chtěli hovořit,
1: ano,
0: tak jsem se chtěl ještě vrátit k tématu, který jsme rozebírali. A to sice pouliční mapy, nebo respektive street view, který vás dokážou vyfotit, když třeba jdete na nákup a oni pak ty obličeje rozmazávají. Že jo?
1: Jasně, no.
0: Byly s tím i takový ty polízanice, že se někdo někde opaloval nahý a tak dále, že jo? To všechno se rozmazávalo, retušovalo, mazalo. Teďka ale Google Maps udělali majstrštyk.
1: Placená verze s naháčema.
0: To ne, ale šli až tak daleko, že vlastně...
1: Google Map OnlyFans version.
0: Ne, to ne, ale je to naopak přesně. Ta snaha být tak korektní, až hyperkorektní a tak dbát na soukromí všech lidí, tak způsobila to, že teďka na poslední verzi nějakých těch Google Maps byly rozmazané obličeje krav. Normálně to vyfotilo krávy u silnice.
1: Ale to mi přijde jako v pořádku.
0: A oni jim rozmazali obličeje.
1: No, samozřejmě, tak jako, co kdyby ty krávy s tím měly taky problém, nechtějí vysvětlit.
0: Rozmazali
1: prostě...
0: jim držky, takhle bych to řekl, nebo tlamy. Jo, takže normálně tam vidí.
1: No.
0: Oni se tam postavili potom jako nějakou reklamu, protože slízli samozřejmě jako z posměch a tak to využili to posměchu pro vlastní reklamu, že jdou s tou ochranou osobních údajů až tak daleko, že rozmazávají obličeje i kravám.
1: No, možná si tam spletli s lidma. Někde je ta podobnost veliká.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Odpolední show na Evropě 2. Konečně se dostáváme ke zpěvačce Taylor Swift, která je samozřejmě jednou z největších zpěvaček své doby, nebo
1: tak?
0: Naší doby, řekněme.
1: Je to tak.
0: Dokonce teďka nechala pojistit svůj hlas, jsem četl, protože ty útoky AI, neboli umělé inteligence, která dokáže napodobit jakýkoliv hlas, tak si nechala patentovat a vlastně i pojistit svůj hlas.
1: Ano, to nás asi taky čeká, Tomáši.
0: Proti umělé inteligenci, no. To nás už čeká velmi blízko.
1: No, že bychom si to taky měli nechat pojistit, tady ty klenoty.
0: No, to nebude drahý než
1: to. To bude tak za pár kaček pojistka.
0: Tak a teďka, co se stalo v Americe, prosím nás? Oni tam mají takovou alternativu, něco jako Evropa 2 má maturiťák.
1: Ano.
0: To znamená, že vy jako studenti třeba můžete vyhrávat na vašem plese maturitním moderátora Evropy 2, nebo třeba nějakou domácí známou kapelu, která vám tam zahraje.
1: Tak Tomáš tvrdí, že taková soutěž probíhá i ve Spojených státech.
0: Ano, tak tady to čtu, že skutečně byla soutěž po celé Americe, na střední školy, cílená.
1: High School Musical se to jmenovalo.
0: Něco takového, kdy vlastně vítězná škola podle nějakého hlasování internetového měla vyhrát koncert zpěvačky Taylor Swift u nich na škole přímo. Mm-hmm. Takže fascinující jako událost.
1: Ano.
0: Ale
1: pro středoškoláky asi není lepšího interpreta možná, než je Taylor Swift.
0: Tak, stalo se, že to vyhrála bostonská škola, která je pro hluché. Ale
1: tak
0: asi
1: si
0: říkáte, to je blbost, že jo? No tak není to blbost. Stalo se totiž to, že internetoví trolové způsobili zmanipulování internetového hlasování.
1: Taková aby to vyhrála ta škola.
0: Taková ta srandička velká, jo. Takže to vyhrála právě škola pro hluché, což tu Taylor Swift měla jakoby rozhodit, že jo, a byla taková taková blbá sranda, jak se říká. Taylor zareagovala se svým managementem geniálně. Za prvé, věnovala škole $50,000 a všechny studenty pozvala na svůj koncert. Čímž jako to moc nevyřešila, upřímně.
1: Se aspoň zatancuju.
2: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: Odpolední show pokračuje zprávami. Lucka Hněvkovská připravená. Je přesně 17 hodin. Hezké odpoledne všem.
1: Krásné odpoledne. Koaliční návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí i zvířat vláda podporuje. Místo půlročního vězení má za ně hrozit nejméně roční. Řekl to dnes vicepremiér Karel Havlíček. Usmrcení domácích zvířat má být nově považováno za trestný čin. Novelu nyní projedná sněmovna. Více než 92 tisíc studentů tento týden skládá státní maturitní zkoušky. Je to nejvíc od roku 2014. Od 8 hodin psali test z matematiky. Ve 13.30 začali psát didaktický test anglického jazyka. Mezi předměty si mohli vybrat. V úterý všechny čeká povinná čeština. Pro několik tisíc zájemců jsou připravené zkoušky i ze španělštiny, ruštiny, němčiny a francouzštiny. S další zprávou se hlásí Zuzka.
2: Město Cheb dokončuje na Chebském hradě opravy opevnění a chodeb. Opravy trvaly 4 roky a zakončí se novou výsadbou zeleně. Výsledkem by měla být obnova oblíbeného vyhlídkového místa a zázemí Chebského hradu, který je v majetku města. Celkové náklady na 4 etapy oprav byly zhruba 12 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Muž, který byl o víkendu zadržený v Rakousku pro podezření z otrávení dětských výživ značky HIP, obvinění popírá. Podle právního zástupce podezřelého jde o bývalého zaměstnance německé firmy, který se jí pokusil vydírat. Policie dosud zajistila 5 otrávených výživ a ve všech byl jet na krysy. 2 balení v České republice, 2 na Slovensku a 1 v Rakousku. Tam se stále pátrá po dalším balení.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Stále je zavřená. Po nehodě 2 kamionů Pražský okruh ve směru z D1 na letiště na 10. kilometru policie provádí odklon dopravy na exitu 10 z Braslav a 40 minut se zdržíte na D1 z Vyškova na Brno. Kolona je od 216. kilometru exit Rousínov.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou oblačno, místy polojasno, večer pak výjimečně zaprší. Více slunečno je stále na Moravě a ve Slezsku. Teploty stoupají na 25 stupňů. Zítra bude oblačno až zataženo, postupně přeháňky nebo bouřky. Teploty ještě vysoko, 24 až 28. Od západu se bude ochlazovat. Tam už teploměry ukážou maximálně 22 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Pokračuje odpolední show s Tomášem Zástěrou a Zorkou Hejdovou.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech.

0: Jsme tu až do 18. hodiny a jeden z highlightů této hodiny bude volání mámě.
1: Ale máme taky témata zajímavá, že jo, Tomáši?
0: Tak snad to, co vyškrábneme.

0: posloucháte odpolední show na Evropě 2. Ty to říkáš pořád.
1: No tak dobře, no.
0: A my se budeme bavit o svatbách.
1: Ano, každý z nás, z dvojice, která k vám hovoří, už má svatbu za sebou.
0: Je to tak.
1: Zrovna dávno, pradávno tomu.
0: Pradávno.
1: Ještě ceny bývaly daleko nižší a svatby daleko opulentnější. Já v době, která už svatba přeje cenově méně, ale o to je to upřímnější.
0: Aha, máš pocit, jo?
1: Tak existuje výzkum z roku na to, který tvrdí, že čím je svatba jako méně opulentní, čím je tedy jako chudší v úvozovkách, tím vydrží v té dvojici déle vztah. Existuje u toho přímá úměra nějaká?
0: To se nevztahuje na ty, co svatbu.
1: Nepřímá uměra
0: možná. To se nevztahuje na nás, co jsme si svatbu vybartrovali. Tak a pojďme k tématu. Já jsem chtěla mluvit o tom, že...
1: Asi ne, no já nevím.
0: Že Brazilec si přivezl nevěstu na svatbu.
1: Přišlo divný, ale Zorko, do dneška nechápu, že vám ten prostě někdo přivezl delfínek, jakoby, jo, na čumáčku.
0: Brazilec si přivezl nevěstu na svatbu v lopatě bagru, jo.
1: V lopatě.
0: Ano, tady to se stalo na jihu Brazílie, protože manžel prostě ženich byl bagrista, nebo nějaký matry, nějakou firmu na stroje, tak si přivezl velžíci bagru a já jsem Zorko, to chtěla přirovnat k různým řemeslům a povoláním, jak by ty nevěsty mohly přicházet k tomu
1: otáži. Tvůj tok neustálý toho mluvení, toho až nepříjemného trochu, tak jsem chtěl říct, že pokud si nevyhrábnul někde cestou, tak je to vlastně v pohodě.
2: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
3: Díky vám, chlapi, takovou radost jste mi udělali, děkuju, hrozně moc děkuju.
4: Ani nepoděkuje.
3: Ani nepoděkuje a už
2: nemotravuji.
3: Ahoj.
2: Ahoj. Evropa 2, tvoje denní dávka emocí. Elektrické dodávky Mercedes-Benz jsou pro každou práci i výzvu. E-Citan, e-Vito či e-Sprinter nyní od 515 000 korun bez DPH. Navíc získáte až 4 roky záruky na vůz, až 8 let na akumulátor a 4 údržby v ceně. Akční nabídky a výhodné financování na mercedes-benz.cz/vans.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se 2 bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na summer campu.

0: Posloucháte odpolední show na Evropě 2. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A my se Zorkou chceme vám říct, že budeme volat mojí mámě. Asi ji znáte, tu rubriku.
1: Ano.
0: Má zhruba 18 dílů.
1: Snažíme se být aspoň jakoby slušný a zdvořilý, když už nic jiného.
0: K vám, ale
1: k vám, jenom k vám. Posluchačům.
0: Vytáčím.
2: Ano, halo.
0: Ahoj.
1: Dobrý den.
2: Ahoj, ahoj. Tak jak se máte?
0: No tak, obstojně bych řekl.
1: Co vy? To už je venku skoro léto, co?
2: No jo, hele, krásně je. Ale zítra má zase pršet, má se to pokazit.
0: Tak to je pořád, to počasí se střídá, mámo, to nemůže být konstantní.
1: Je to tak, jako váš život.
2: No, jo, no já to jenom konstatuju, teď já jako nic nenamítám, že on to je taky potřeba zalejt.
1: No a jste aspoň na lehátku vyvalená, nebo co děláte?
2: No to je, pracuju na zahradě, víc, tak tady je práce, hele, furt něco.
0: Ta až jednou bude ležet na lehátku, tak to bude úplně jiný lehátko než zahradní.
2: Přesně, no.
0: Ta si nelehne.
2: Hele, no, dobře, no.
0: Tak pokračuj, tak něco řekni klidně, něco vtipného.
2: No nechci, já to nechci rozvíjet, že to Jirku zase opustila ženská, že prý mu tvrdila, že jeho život se točí jenom nějaký kolejný fotbalu a že už jí to nebaví a tak. A tak jsem si jenom tak jako v duchu říkala, promítá, protože na to furt musím celý den myslet, jak dlouho spolu byli.
0: No tak ale chviličku, kdy ten strejda na tom nebyl moc dobře, že jo, jak sníž.
2: No já si myslím, že podle mě takový 3 sezóny spolu vydrželi.
0: To je do Guinnessovy knihy rekordů.
1: Tak třeba šel jenom na střídačku a není všem dům konec.
0: No já myslím,
2: je to možný, no, je to možný.
0: To je červená, myslím, že to dokonce zápasu už, to je, to, no, to je navždycky.
1: Hele, ale to já, když doma dávám červenou kartu, tak to vydržím tak 5 dní.
0: No tak, děkujeme za exkurzi do Zorčina intimního života ženy. A zase se zavoláme, ne nějak.
1: Se omlouvám.
2: Takhle, hele, já to, ukončím tím, jak se tady hikdo vás směje tomu, co řekla.
1: Ano, to já dělávám.
2: Bůh spořil člověka, když ho přestali bavit opice a na další pokusy už pak neměl nervy.
0: A s tímto se loučíme, voláme zítra, ahoj.
2: Ale čau.
1: Tak naschle.
3: Vytoč mámu. Každý všední odpoledne na Evropě 2. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Lazura Estetic Profi chrání dřevo venku až 20 let. To je vyzkoušeno a ověřeno akreditovanou laboratoří. S Estetic Profi už nemusíš pořád dokola natírat. Česká lazura budoucnosti, která oslní celé generace. Estetic Profi. Nově na českém trhu. Více na www.esteticprofi.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.

0: Posloucháte Evropu 2 odpolední show. Za nás už to je v podstatě všechno. My už nemáme co nabídnout víceméně.
1: Mluv za
0: a nabídneme-li, že by se to tesalo, to se říci nedá. Takže Ondra s Petrem přebírají štafetu a dláta.
2: Je to tak, pánové, hezký večer.
3: Jsme ahoj, tady, ahoj.
2: Ahojky.
3: Jak to šlo po tom prodlouženém víkendu?
0: Jako po každém prodloužení přichází prostě samozřejmě lehká únava.
3: Já očekávám pomalý rozjezd dneska právě totiž.
2: Je to pomalý rozjezd. V podstatě my se doteď rozjíždíme. Možná zítra možná to bude lepší.
0: Dosáhneme vrcholu jako toho kopce, ano. Tak podle mě někdy ve středu, kdy já tady nebudu.
2: Ano.
0: No nic, tak ale zítra tady každopádně jsme oba v plné síle a snad už se dostaneme do té pracovní činnosti a tempa lépe.
2: Ale co vy, jak jste si užili prodloužený víkend?
4: Nádherný, vlastně krásný počasí, parádičko.
2: Jako
4: já jsem tak odpočatej, fakt.
2: Byla koupačka.
4: Ani nevíš, jak jsi blízko. My jsme koupili babičce, ona má takový mini bazének, čistič na bazén.
0: Aha.
4: No a protože nefungoval,
0: chlor ten čistič.
4: Jo, chlora savo, jasně. No ne, protože ten robot nefungoval, tak jsem to čistil já. Já jsem takový ty, jak se tomu říká, ty
0: sumeček.
2: Rybářský ty.
4: Jo, tomu se nějak říká.
3: Na strávačky.
0: Jo, počkej, já jsem myslel, že jsi jezdil tím tou pusou potom dně.
4: Že jsem to volizoval.
0: Jako ten sumeček, ne, jako v tom akvárku třeba.
4: Jo. Ne, tak jsem byl právě tady v těch gumákách, v tom bazéně. Zateklo mi do nich, no, takže jsem se vlastně koupal v podstatě. No.
2: Moje představy o první koupačce byly trošku odlišné, ale v pořádku.
0: taky hezký.
2: Tohle
0: to musí nějak začít.
4: No, jasně.
2: Tak si užijte dnešní večer.
0: A zítra.
4: Čau.
0: Ahoj. Evropa 2. 8.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: Je 7 hodin, posloucháte Evropu 2, pokračuje Večer na maximum.

0: I po 19. hodině posloucháte Evropu 2, přejeme vám krásný večer.
1: Japonsko je úplně jiný svět. Obecně si myslím, že Asie, Japonsko o to víc, technologicky, ale myslím, že i mentálně, že jsou Japonci prostě jiní, pro nás exotický, zajímavý. No a já jsem na profilu Japonsko mojimi očami, evidentně slovenský profil, zjistil něco, co mě na Japonsku baví a Japonsko mě láká díky tomu ještě mnohem víc.
0: Co?
1: Týká se to supermarketů. Mimochodem, pamatuješ, to bylo v roce 24, to znamená 2 roky zpátky, jsme mluvili o tom, že jeden japonský supermarket a ostatní ho potom následovali, zavedli pomalou pokladnu.
0: Mm-hmm.
1: Pokladnu, kde se nespěchá.
0: Pokecáš s paní pokladní.
1: Pohoda, yeah. No jasně, pohoda. Tak teď na pokladnách, nevím, jestli zavedli, ale dostalo se to ke mně právě díky tomuhle instagramovému profilu. Mají něco, co mě teda extrémně baví. A vlastně by nebyl až takový problém mít to i u nás. Jseš u samoobslužní pokladny a markuješ. A u nás to dělá pimp, pimp,
0: což pimp. Mimochodem je vlastně taky trošku pomalá pokladna, protože

0: že než to tam všechno najdeš a naťukáš, no to je pomalý,
1: no,
0: strašně.
1: Ale někdy ti lidi dejchají na záda, je to nepříjemné.
0: No právě.
1: No. A teď jako pípáš, zaplaťte, nebo přivolejte obsluhu, cokoliv, teď nemůžeš najít ty rohlíky, nebo nějakou tu zeleninu, ovoce.
0: Jabka, jaký to jsou jabka? Jo, Golden Delicious.
1: Přesně. Přesně, Golden Delicious. No a teď to je jako nepříjemný. A teď si vem, že by ta pokladna vydávala speciální zvuky.
0: Aha.
1: Mám tady záznam z japonské samoobslužné pokladny. Prosím, poslouchejte.
0: Když namarkuješ zboží, tak to mňouká.
1: Představte si, že stojíte u té pokladny a teď tam vezmeš to máslo. Víš? Rohlíky.
0: Džus.
1: Hroznový víno.
0: To je super.
1: To je super. A to je podle mě jenom o softwaru. Čili kdyby český supermarkety, hypermarkety chtěli, tak ty pokladny upraví.
0: Myslíš, že to tam mají tu
1: jasně. No jasně. Prostě místo pípnutí by to mňouklo, nebo zaštěkalo.
0: Ty.
1: Nebo řeklo Evropa 2. To všechno vyšlo. Pojďte, apelujeme na české supermarkety. Vyslyšte nás. Chceme mňoukací pokladny. Let's go!

0: Večer na Maximum na Evropě 2, 10 minut po 19.
1: Mám tady pro tebe znovu typovačku. Ty rád typuješ různé čísla a tak dál. Ta typovačka se týká ještě finále hokejové extraligy, které vyhráli Pardubice. Po 14 letech jsou mistry České republiky. Porazili Třinec a v prodloužení dal vítězný gol Roman Červenka.
0: Viděl jsem.
1: Někdo potom vzal ten puk, popravdě nevím kdo, ale ten puk se dostal do dražby. Ten puk, kterým Roman Červenka rozhodl to rozhodující finále.
0: Jakože na internetu?
1: Jo, na internetu byla dražba. Tak možná oficiálně to vzal někdo z Pardubic a dal to do dražby.
0: No, to chci říct, jakože to bylo třeba aukro, nebo?
1: Nevím, to nevím, kde přesně.
0: Víš, jde o to, jak dokážeš, že tohle je ten puk, kterým Roman Červenka dal gol. To musel být někdo ofiko.
1: Tak pozor, už jsem se na to proklikal, je to web gutauthentic.com, takže no, ta autenticita je tam asi ověřená.
0: No jasně. Jo.
1: No a tak si zkus teda tipnout, jaká je cena tohoto mistrovského puku. Pro pardubické fanoušky má celkem hodnotu.
0: Ty bláho, v českých podmínkách, teď jako Pardubice, někdo vlastně teoreticky těm Pardubicím to vítězství nepřeje, takže by nedražil. Přesto jistě jsou lidi, kteří mají prachy, fandí Pardubicím a někdo za to dál 800 tisíc. Jo, takže pět třeba.
1: Počkej, tak ty seš milionář, ty seš takový boháč, že myslíš v takových částkách.
0: Ale třeba pozor, jo, teď je to fakt sci-fi. Jakože vážně sci-fi. Alternativní vesmír. Ale kdyby se tohle stalo v Litvínově,
1: tak by si ty za to dal 800 tisíc, jo? Jseš dobrý teda.
0: No, jenže já vím, že se to nestane. Víš, takže víš,
1: v Pardubicích jim stačilo jenom 78 856 korun.
0: 78 tisíc.
1: Za levno, že?
0: Já to říkám pořád. Kdyby Litvínov vyhrával tu extraligu, víš, kde jsme mohli být? Já bych dražil.
2: Večer na Maximum.

0: 2 5 7 4 8 8 8, telefonní číslo do éteru Evropy 2. I po 19. můžete volat, diktovat, vybírat.
1: Evropa 2, haló?
2: Dobrý večer, kluci, tady Honza.
1: Dobrý večer, Honzo. Vítáme tě, čau.
0: Co můžem zahrát?
2: Díky moc. Hele, zvládli bychom Reného Danga?
1: No počkej, podíváme se.
2: Zkuste to, on není moc slavnej, ale zasloužil by se.
0: Slavnej je, ale spíš...
1: Slavnej je, ale to spíš trošku repatelier.
2: Repatelier.
0: Kdyby náhodou no, nebyl, tak co místo Reného?
2: Tak bychom zkusili amerického Reného a to bude MGK.
0: OK, dobré přirovnání, to je hezký. A pro koho to bude?
2: Hele, bude to pro všechny, co měli asi náročný den v práci jako já, ale teď už užívají hezký podvečer a odpočívají.
0: A co se ti přihodilo v práci?
2: Spoustu práce, spoustu starostí po víkendu a bylo toho nějak moc, nějak jsem to nezvládal.
0: No ale zase dobrá zpráva, znovu v pátek státní svátek, takže zkrácený pracovní týden.
1: To zrýmoval.
2: Na to se těším.
1: No tak tady je Klišé, Machine Gun Kelly, a díky, že jsi zavolal, čau.
2: Fantazie, díky.
1: Ahoj.
3: Večer na Maximum.

0: Ladíte Evropu 2 večer na maximum a dostáváme se k tomu, co jsme zmiňovali, a sice takový krásný světový den, který se pojí s dnešním datem 4. května.
1: May the 4th be with you. To znamená, že dneska je 4. května, den Star Wars. Ať vás síla provází. Mimochodem, mám to vykérovaný, mám to vytetovaný.
0: Co tam máš vytetovaný?
1: Ať nás síla provází.
0: No vidíš.
1: Na ruce.
0: Tak všichni ti blázni, jako je tady Petr, dneska slaví svůj den.
1: No já to mám moc rád. Za chvilku na Instagram dáme i naší Star Wars večer na maximum fotku. Mm-hmm. Jsme tam všichni, kompletně i s Petrem Švancarou, tak se tam můžete podívat. A kdyby vás zajímalo, mám tu pár zajímavostí, které třeba nejsou až tak úplně profláklí a týkají se světa Star Wars, Hvězdných válek.
0: No kde jindy to říct než dneska?
1: Tak třeba zvuk světelného meče.
0: Známe.
1: Zrum, zrum, zrum, zrum, zrum. Počkej, to je ono. Zrum. Víte, jak vznikl?
0: No, já jsem to daboval. Já jsem to dělal pusou a oni to použili.
1: Jo, jo, jo, jo. Ale kde se vzal ten nápad, že teda Ondra bude dělat světelný meč? V roce 77, mimochodem, kdy se natáčeli první Star Wars a Ondra byl ještě na houbách.
0: No, tak jak to udělali?
1: No, člověče, když hledali ten zvuk, tak jim tam bruměl starý filmový projektor, bruměl do mikrofonu a zároveň praskal i ten mikrofon. Když máš prostě občas něco špatně zapojeného, vždycky se říká, elektrikáři říkají, tady máte špatně zem, a on to dělá. No tak oni to vzali, malinko to upravili a z tohohle brumu vznikl zvuk světelného meče a když si to vybavíte,
0: zum, zum.
1: No, tak to je přesně brumění starého filmového projektoru. No, jednoznačně. A potom, to je docela dobrá zajímavost a vlastně si to všichni můžeme dát a ověřit. V roce 77 se natáčeli čtvrtý Star Wars. Ono se to natáčelo tak, že díly 4, 5, 6 se natáčely dřív než díly 1, 2, 3.
0: Aha.
1: Je to proto, že díly 1, 2, 3 byly vlastně náročný na počítačové efekty a na počítačovou grafiku. A pan Lucas si byl vědomý toho, že když natočí dřív 4, 5, 6, kde nebylo potřeba tolik té počítačové grafiky, tak uplyne dost času, vývoj projde určitou fází a potom bude mít možnost tu jedničku, dvojku a trojku natočit už s lepšími počítačovými efekty.
0: Takhle předvídal, že bude pokrok.
1: No, no jasně, jasně. No a pozor, v roce 77, kdy se natáčeli Star Wars 4, Nová naděje se to jmenovalo, říkám to správně, Nová naděje, tak v roce 77 neměli počítačovou techniku, skoro vůbec. A když tam takhle ta vesmírná loď prolétá takovým pásem asteroidů, tak teď, když to budete vědět, tak si toho všimnete. Ale oni prostě neměli, jak ty asteroidy udělat, tak tam dali brambory. Normálně letí. A když víš, že to jsou brambory, tak se na to zaměříš, nebo se to pustíš pomalejš a vidíš tam ty brambory.
0: To je podvod. To jsou typičtí Američani. Takhle nás tahat za nos, to jim vydrželo až do dneška.
1: Tak ať vás síla provází.
2: Urban a Petr Hříbal. Evropa 2. Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za 3, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
3: Co jste dělali vy, ty otázky, ty jsou strašně dobrý.
2: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
3: Tak co, těšíte se?
2: Předposlední srpnový týden v prachovských skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Za 4 minuty bude 7:30, tady je pondělní večer na Maximum na Evropě 2.
1: Jdeme na telefon 257 400 888. Další hudba je, milí posluchači, znovu na vás.
0: Haló, Evropa 2?
2: Haló, slyšíme se.
0: No, slyšíme se, kdo tam?
2: Tady Maruška.
1: Ahoj Maruško. Maruško. Co ti můžem zahrát?
2: Já bych chtěla zahrát Human pod Rag'n'Bone. Říkám to dobře?
0: Rag'n Bone Man, no jasně, říkáš to správně. My vám rozumíme.
2: Super. Tak pro, to je paráda.
1: Pro koho to bude?
2: No, já bych asi chtěla zahrát všem, kteří jedou teďka z práce domů.
1: Stejně jako ty.
2: Jo, stejně jako já.
1: OK.
2: Přesně tak.
0: A že takových jezdců domů z práce je spousta. Ty to máš ještě daleko?
2: No, ještě nějakých 30 kilometrů.
0: Jsem čekal, že řekneš 300 kilometrů.
1: Ale 30
2: to,
1: taky.
2: Ne, to ne.
0: No. 30 kilometrů, když nebudeš spěchat, tak to si dáme pěkně spolu do osmičky.
2: No, děti, já to vždycky tak dělám.
1: No tak to je super.
0: To jsi zlatá, vážíme si toho.
1: Tak šťastnou cestu, Ragged Bowman pro tebe, měj se krásně, ahoj.
2: Čau, ahoj.
0: Ahoj.

0: zemí.
1: Minutu po půl osmé posloucháte Evropu 2.
2: A je to tady. Roboti už si uvědomili sami sebe. Teda teoreticky. V čínské provincii Shenxi, je to v severozápadní Číně pro odborníky, se konalo takový ale oficiální školní představení. Bylo to venku a byla tam skupinka školáků, kteří tancovali. Mm-hmm. A teď je to moderní, měli u sebe humanoidního robota, který tancoval s nima.
1: Aha.
2: Dokonce oni ho snad naprogramovali. Víš, byla to vlastně jakože školní besídka. Oficiální.
1: Měli choreografii.
2: Jo. A dívejte, my tady máme předmět robotika, tady máme prostě Tondu, robota, a toho jsme naprogramovali, aby tančil společně s námi. No a během toho oficiálního tanečního vystoupení se ten robot sebral, odešel. Ta skupina pořád tancovala. Mm-hmm. Ten robot odešel a šel za tou cvičitelkou. Za tou hlavní tanečnicí.
1: Choreografkou.
2: Šel za ní. A nejdřív do ní tak jako žduchal zadkem, by se dalo říct.
1: Aha.
2: Potom jí začal objímat.
1: Aha.
2: No a normálně ji jakože nabaloval.
1: Hezky.
2: I když k tomu nebyl naprogramován. On měl celou dobu pěkně zařezávat a tancovat s tou třídou.
1: A tak to je divný, ale že porušil to naprogramování.
2: No, počkej, je to tady, je to tady. A on šel normálně balit tu choreografku. Čiže fakt jí tam nabaloval, on jí objímal. A ona třeba toho tak jako odstrčila, ukročila. A on znova za ní šup, doběhl. Znova objímačka.
1: A to mě překvapuje, že za ní takhle chodil. Já jsem si myslel, víš, jako vzrušený robot, že bude stát.
2: Stál mu joystick.
0: Večer na maximum.

0: Evropa 2, večer na maximum. No a před námi je poslední možnost dnešního večera nechat si zahrát na přání.
1: Last call. Dejte vědět, jestli někomu něco chcete vyřídit, vyznat lásku, s někým se rozejít, nebo nahlásit, že už jdete domů, aby se uvařila večeře. Všechno je možný.
0: Haló, kdo se dovolal?
2: Haló, jako vážně jsem se dovolal?
0: Jako vážně, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Daniel, ty vole, ahoj.
0: Čau, Danieli, co tě?
1: Ahoj.
2: Ty vole, 25 let volám na Evropu 2 a dovolám se. No tak to je super.
1: Počkej, fakt 25 let?
0: Wow.
2: Ano,
0: wow.
2: 25 let. Poslouchám od ranní show, poslouchám celou dobu Evropu 2 a poprvé jsem se dovolal.
0: No tak pojď si to užít. Řekni nám, jak se máš dneska.
2: Úplně úžasně. Já mám úplně skvělý život. Je mi fajn.
1: A za těch 25 let, co se ti stalo nejzajímavějšího?
2: To
1: muselo být hodně
2: mám
1: zajímavý.
2: Mám svoje děti, jsem rozvedený.
1: No, tak to byl pestrý život. Děti, rozvod, nějaký nový vztah neplánuješ? Lásku novou?
2: Ne, v žádném případě právě proto volám všem chlapům, že opravdu je skvělý život být sám.
1: Mm-hmm. No.
0: A jo, někomu to může vyhovovat,
1: jo,
0: v pořádku.
1: Určitě.
2: Ne, fakt, opravdu, chlapi, je mi 52 a opravdu, poslední 7 let jsem sám a teprve teďka žiju svůj život.
1: Fakt. Kdy jsi měl naposledy teplý jídlo?
2: Každý den, protože si vážím sám.
1: Vidí, to je šikový kluk. To je partie.
0: Tomu říkám emancipace.
1: To je
0: co k tomu můžem zahrát ještě, Danieli? Co si necháš zahrát po 25 letech?
2: Maria, prosím tě, můžu vteřinku?
0: Jo? Jdeš to najít někam,
2: jo? Já to hned najdu. Strašně, je to úžasná hudba. A já vím, že pro staré lidi to asi není, jak jsem já, ale jmenuje se to Altera. Maj.
0: Altera Maj? Jako na konci Y? Aha. Nebo jo, jako
2: Ne. Bije.
1: Jo, baj.
0: Altera baj?
1: No, ty hele, jestli jsi na tuhletu chvíli čekal 25 let, tak ti chci říct, že to tady nemáme.
2: Ty vole,
1: pojď, ještě něco jiného vymyslíš. Měl jsi na to 25 let, teď přichází ta chvíle. Tak Altera, na to zapomeňme, pojď.
2: Tak dej nějakého Justina Biebera.
1: No, počkej.
0: To s Nicki Minaj, prosím, teď je to pecka teďka velká. Jo, můžeme, dobře.
2: Dej to.
0: A koho chceš pozdravit?
2: Děkuju to. Všechny svobodné chlapy, kteří se starají o svoje děti a vlastně i ženy, které sami se starají o svoje
1: ano,
2: děti.
1: Ano, vlastně. Jsi zlaťák, ať se ti hodně daří, vlastně si to obsah úplně všechno a my milujeme tebe.
0: Moc děkujem. Danieli, zase příště, ahoj.
1: Čau.
0: Čau.
1: To je Coachella.

0: Ty jo, JBčko a Nicki Minaj tady na Evropě 2.
1: My jsme si ve studiu zatančili, zatrsali, věřím, že vás to taky pobavilo a věřím, že vás pobaví také naše rubrika Žádný švanci.
0: Jo, švanci, představte si, má vlastně takový side job, bokovku. My mu to neschvalujeme, no, ale co s tím můžeme dělat?
1: No? My na něho něco víme a budeme ho konfrontovat. A nebude to příjemná konfrontace.
0: Jo. Pozor, bude to možná rádiová válka.
1: Rozpad večerního vysílání, uvidíme.
2: Večer na maximum. Evropa 2.

0: Švanci na Evropě 2.
1: Nový týden, pondělí, posloucháte Večer na Maximum na Evropě 2 a jsou tady žádní Švanci s Petrem Švancarou.
2: Zdravím všechny, zdarec, ahoj.
3: Ahoj, já jsem rád, Švanci, že jsi tady ještě s náma večer.
2: Ano.
3: Protože já jsem myslel, že už jsi přestoupil do ranní show. Já jsem ráno poslouchal a ty ano. Jsi byl ráno v éteru.
2: Já jsem ráno poslal Leošovi zprávu, Marešovi, na ranní show.
3: Leošu, chci vysílat s váma, vemte mě.
2: Já jsem moderoval vlastně akci na Majalesu a no. Že si chce nějaký zákulisní informace, jak to tam probíhá, nebo kolik tam mohlo být vůbec lidí a tak dále. Takže jsem mu poslal zprávu, že si chce, tak ať volá. Asi za 15 vteřin jsme spolu mluvili, takže já jsem byl jakoby vlastně příjemně překvapený, že za prvé můžu být v ranní show, nejenom ve večerní show.
1: Není to nic moc, viď, oproti tomu večeru. Ten večer úplně jiný feeling.
2: A co, ne? Když poslouchá Leoš teď?
1: A co? Se nebojíme, ne?
2: Není to špatný, jo, je to oboje má svoje okna a dveře, jo.
1: Chápu tedy správně, že tě chtěli ráno přetáhnout nám večeru na Maximum.
2: To si nemyslím.
1: Trošku.
2: To si nemyslím, samozřejmě někteří si to můžou myslet. Ale tím, jak jsem začal zpívat brněnsky u stánku, tak si myslím, že zůstávám s váma.
1: Jo, jinak, ty jsi infiltroval. No, vlastně jsi jim jako v...
3: Jako špion.
1: Kradl. Špionsky jsi jim vkradl do vysílání.
2: Že regulárně jsem se vnutil. No. Takhle bych to nazval. No.
1: A řekl si ráno, doufám, poslouchejte všichni od 6 do 8 večer. Řekl to, doufám.
2: Ne, já jsem jim řekl, tahle písnička byla brněnsky, ale samozřejmě zase, jako bylo to součástí vstupu rána, ale to důležitý je samozřejmě večer, s váma no, večer na Evropě.
3: No, ale jestli jsi jim zpíval ráno, tak nám snad taky zaspíváš. Ne?
2: Až jednou na rohu oslovím děvče a ona řekne mi pěvče, kéž by vám bylo víc let. A pojďme.

0: 20. Ondra Urban a Petr Hříbal.
1: Úvod týdne jsme zvládli, pondělní večer na Maximum je za námi.
2: Díky za to, že jste poslouchali a těšíme se zase zítra od 18 na Evropě 2.
1: Ahoj.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: haló, kdo?
1: Haló.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
1: Iveta!
3: Ty jsi dobrá!
1: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrý,
1: čím?
0: Jsme Evropa 2.

0: Užívej si Evropu 2 až do večera.
1: Myslím, že jsem je sama mluvit.
2: Jo, já taky děkuju, že jste to zvedli.
0: Songy na psání.
3: Co ti můžem zahrát?
1: Cože?
3: A pro koho to bude?
1: Cože?
0: Nebo legendární song za trest.
1: Já jsem teda nemocný a v pátek jsem hodil v tramvaj šavle.
0: Super. Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: Podívej, co to dělá s náma dvěma.
5: Pocem ty draku.
0: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
4: Tohle je možný jenom tady.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Zpátky k muzice.

dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.

0: Hudební novinka Evropy 2.
1: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: Summer Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: for people.
1: Ne, nemusím nic.
2: Do prčic.
0: Vysmátý léto. Na poplach. Fingers up. Go far away. Let it roll.
1: Oh my god, I can feel it.
0: Evropa 2 ti přináší nejlepší festáky v tuzemsku. Držíme ti flek v každém kotli. Festivalový léto s Evropou 2.

0: Děcka, chcete zažít nejlepší týden svýho života? Hra o účast na legendární Summer Camp Evropy 2 startuje za... 5, 4, 3, 2, 1. Tak kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor. Summer Camp Evropy 2.
1: Co jste dělali vy, ty otázky jsou strašně dobrý.
0: Týden rozhovorů s hvězdami, her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2.
2: Tak co, těšíte se?
0: Yeah! Předposlední srpnový týden v Prachovských Skalách. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Kemp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.

0: Zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
0: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
2: Dobré ráno, ze Skotska.
0: Máš nějakou historku ze Skotska?
2: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
3: Tady jsou Skotsky, volám z Dubaje.
0: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
3: Plíško, teplo, ale možná až moc velký teplo.
0: Běž do hejzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
4: Dobré ráno, tady je Oli.
0: Tak Oli, odkud voláš?
4: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
0: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.

0: Camp Evropy 2. Kluci a holky mezi 9 a 15 lety, rychle vlítněte na web Evropy 2. Nahrajte fotku na téma Ukaž, jaký jsi táborník a těšte se na nezapomenutelný letní tábor.
1: Tak co, těšíte se?
0: Týden her, soutěží, workshopů a koncertů pod širým nebem s moderátory Evropy 2. Evropa 2. Držíme ti flek i na Summer Campu.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžný dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo. To není z Marsu, z oběžný dráhy.
4: Německa.
0: Frontschaft bezuch. Evropa 2. Držíme ti flek po celé planetě.